0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíče od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

Nová muzika. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy, kde je ten hostinský hernájs?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
3: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Myslím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zahostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šoče. On jsou jako přibitej. Je zatím, chlapče.
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.

i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Neležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr, CZ.
6: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
17: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se dvě slabší tornáda objevila také na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili v sérii na 4 výhry na 1-2.
18: Rock Radio, počasí.
17: Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 28 stupni Celsia.
12: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
19: To jen se zeptej tatínka.
20: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Rock Radio. Doprava.
17: Opatrně na nehodu v Ostravě na Orlovské ulici, jinak byste měli projet všude bez problémů.
22: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
18: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
23: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne vám přeje Honza,
24: Anabel
17: a Zuzka.
23: Necelý 3 minuty po 6. hodině v pondělí 8. června. Holky, pojďte, zahrajeme si takovou hru. Kdo je unavený, zvedne ruku teď.
24: Všichni to vidí v tom rádiu.
23: Vy to nevidíte, ale my jsme vyhráli všichni, protože jsme všichni zvedli ruku a protože jsme unavení očky, tak si jdem dát kafe, vy si dejte taky kafe a my vám k tomu naservírujeme takhle Rammsteiny. To taky nebylo vidět, to takhle, viď?
24: Ne, ale tohle nás rozjede.
23: Aushander!

0: Tania, nostalgie na Rock Rádiu, 9 minut po 6. hodině raní. Dneska je pondělí a my zase rozdáváme lístky.
1: Zdůraznila bych, že dnes není středa, ale to se asi každý všiml, protože včera byla neděle.
0: To je taková ta písnička, ne? Včera neděle byla.
1: Včera byl hezký čas.
0: Včera jsem se ne, to tam není. No nic, každopádně, přátelé, dneska a celý tenhle ten týden vám rozdáváme lístky na Vesuv Fest na 4. až 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Přesně tak, kromě westernového městečka se tam dějou i takovýhle krásný veselice a vy si tam můžete jít zapařit na dvoudenní festival, kde uslyšíte spoustu nejen rockových kapel, z rockových bych vytáhla třeba Valda Gang, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory a dokonce Lucie tam hraje.
0: Můžu ještě doplnit třeba Forest Jump, Kamil Střihavka, J.A. Kronik a jeho Albend a to je vlastně asi tak všechno.
1: To je, ano, pak taky Maxim Turbulence, ale to nevím, jestli úplně máme cílovku na tyhle kapely.
0: No, ale když se dobře napijete, protože...
1: Já myslím, že po 10 flaškách vodky je to úplně ideální muzika.
0: Protože původně ten festiák vzniknul jako Velensko-Suchovský festival malých pivovarů, tak já doufám, že tam pořád nějaký dobrý pivo bude, tak se můžete napít a potom můžete pařit i na ty maxíky.
1: Přesně.
0: Každopádně, přátelé, tenhle ten týden děláme každý den dokonce výjimku. Nemůžete nebo nemusíte sebou vzít jenom jednoho člověka, ale rozdáváme dokonce 4 lupeny.
1: No prosím tě, to je i pro mě překvapení, to jsi mi před vstupem neřekl, takže já jsem překvapená.
0: Takže to je máma, táta, tchýně, pes.
1: Že celá rodinka můžete vyrazit na Vesuv Fest, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak si samozřejmě můžete zakoupit lupeny na Vesuv, ne zv jako ta sopka, ale sv.cz. No a nám pište klasicky na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: A teď už zase muzika. Rasmus in the Shadows na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Máme 20 minut nebo 19 minut po 6. Dneska je 8. června, je pondělí, tak se pojďme podívat, kdo zase co slaví. Svátek má dneska Medard, případně Pěva. Jsou samý dobrý jména, znáš nějakého Medarda?
2: Ne, ale Medardová kápě 40 dní kape.
1: Výborně, udrž to, za hodinu
2: udrž
1: a půl si to řekneme znova.
2: Dobře.
1: Takže přesně Medardům přejem dneska všechno nejlepší. A jinak, co se týče oslavenců, dneska má třeba 39 let český zpěvák a rapper Ben Kristoval, který teďka vydal, že jo, s Tommy Tyerem z Kysáků novej song.
2: Mm-hmm. Oni spolu mají i song, jo, hustý.
1: Mají spolu právě i song a slyšel jsem kousek a možná bychom si to mohli pustit, je to překvapivě docela zajímavý.
2: Prosím tě, teď nás vyhoděj, tady neblázni, tady pustíme Bena Kristova, rovnou si můžeme zabalit uzlíček a jít toho jinam.
1: Mohli bychom udělat nějaký pokus, jestli někomu vykrvácej uši. No a jinak, co se týče oslabenců dalších, tak 45 let má americký zpěvák Alex Band z kapely The Calling. Píseň, která nesmí chybět v žádným takovým tom playlistu Dobrý večer, dneska spolu spíme poprvé. No a 73 let má britský bubeník Jeff Wurzel Rich, bývalý bubeník Status Quo. No to byla první deska, kterou s nima nahrál. Jinak třeba je zajímavý, že naživo vypomáhal i Def Leppardům, když bubeník Rick Allen přišel tehdy o ruku, tak s nima dojížděl turné. Mm-hmm. Takže je to hodnej pán, tak mu přejem všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Myslím, že potomhle můžem pustit i toho Bena Kristova.
2: A prakticky ano.
1: Za chvíli tři ségry a život je takovej.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Pomoc. Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Mají jen pěkné T-shirty, tělovun dodo, pěkný bauzen, zjišťuje nyní títěl kerenský sínsí a jinhán káhal.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Od 1. června je v Metropoli Zličín
13: Ninja Park!
12: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
14: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
12: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
14: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i brds.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
18: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
19: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Revolution Renaissance a Dream Child dohrává na Rock Radio minuty po půl sedmí. Pojďme si při pondělku dát takový rychlý zprávy se Zuzkou. Co vy na to?
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo dnes v noci zemětřesení o síle 7,8 stupně. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli zemětřesení výstrahu před vznikem vlny tsunami. Podle agentury AFP policie informovala o nejméně jednom mrtvém a několika zřícených budovách. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 se pozor ve směru na Ústí nad Labem, na 50. kilometru se srazil náklaďák s osobákem a stále se řeší nehoda taky v Ostravě na Orlovské ulici.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ostrov Mindanao na Filipínách, Zuzko, díky za tip. Letí se tam skoro 22 hodin, koukám na fotky, je to tam krásný, tak to abych šel. A teď už Steel Panther, Fat Girl,
4: tlustá buchta.

0: Já miluju tenhle ten song. Steel Panther, Fat Girl That She Blows. Tlustá holka, tak jak ona kouří. 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Je škoda, že ta písnička anglicky, nebo že k tomu nemůžou běžet titulky, že byste si přečetli, o čem to je, protože pokud nevládnete angličtině tolik, tak přicházíte o to, jak je to strašně hezký ten text. Je
1: jo,
0: to
1: Honzík
0: romantický.
1: Tady chvilkama překládala, není to snad ani publikovatelný, bych chtěla říct.
0: Ale co je publikovatelný, je Ben Kristova, který má dneska narozeniny. Přejeme všechno nejlepší ještě jednou. Zrovna na Rock Rádiu, kdo by to čekal. Nicméně on teďka vydal nový song s bývalým kytaristou Kysáků Tomym Tyerem, který se jmenuje Bike Rock.
1: Já jsem to nejdřív Honzíkovi zakázala pustit, ale pak jsme si to tady všichni pustili a shodli jsme se na tom, že je to dobrý.
0: Přesně, jako hele. Pustíme kousíček.

0: Jak co ty na to?
1: Já si myslím, že Ben by se měl okamžitě přešmelcovat na rockovou scénu.
0: Jako já nevím, proč točí Alba s nějakýma dalšíma jako... ani nechci říkat vrstevníkama, protože už jsou mladší.
1: Faninky.
0: Tak proč nedělá tohle? Tohle je dobrý.
1: Tohle je dobrý. Já souhlasím, mně se to též páčí, takže gratulujeme k novému počinu a doufejme, že jeho další tvorba se bude
0: posune tímto směrem.
1: Posouvat stejným směrem. Ano,
0: čekáme na desku, takže namaste.
2: Namaste, doufám, thank you very much.
0: Doufám, že to budeme hrát, aby vám krvácely uši a za chvíli další muzika. Dáme si Disturbed, The Sound of Silence.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
7: nábytek. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
15: Se špenátem.
16: Se zelím.
15: Se špenátem.
16: Se zelím.
15: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
17: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
15: Více na prodejnyzeman.cz.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: A 9 minut před 7 je to Zuzko tvoje.
2: Žena z Floridy dostala pokutu za to, že při řízení držela v pravé ruce telefon. Zasahujícího policistu nepřesvědčilo ani to, že má řidička ruku amputovanou.
1: Tu pravou?
2: Ano.
1: A držela v ní telefon?
2: A údajně...
3: Stal se zázrak.
2: A údajně...
3: Jak se to stalo?
2: Údajně se to stalo, držela telefon. Ona se s ním začala hádat, že jako, hele, nejdřív to brala jako humor, jako, že koukej, já tu ruku jako nemám, tak mě nemůže držet telefon. A on řekl, no tak to byla ta druhá ruka. A čím bych asi jako řídila prostě, jako, to nejde, no. A nepřesvědčila ho prostě, no.
3: A ona teda měla jenom jednu ruku a v tý držela telefon a kdo držel volant, no, to neví nikdo.
2: To se
3: teda
2: neví.
1: No to je ta písnička, mám jednu ruku dlouhou, ne?
2: Že s ní zvládneš všechno prostě.
1: A přesně, to řídím a držím telefon.
2: Všechno, no.
1: Jakože, no proč ne?
2: Jo, jako je to zajímavý, je z toho záznam, přímo z toho jako policejního zásahu, kde se tam jako řidička s tím policejtem
3: a kolik těch dohaduje rukou teda má na tom záznamu?
2: Jeden a půl.
3: Jako, anebo má gumovou tu druhou, já nevím. Tak jestli to držela v té gumový, tak to je v pohodě, ne?
1: Myslíš, že jí nasadil pouta?
3: No, ale jenom na tu, kterou nemá.
1: Že jako na tu jednu a pak se znova na tu jednu.
3: No, jako zvláštní příklad.
2: Jako je to bizárno.
1: Si nedělají nějaký výběrový řízení tam na policisty, že se inspirovali třeba některýma městskýma policistama tady? Ne?
2: To nebudem nikoho tady.
1: No, dobře, tak nebudem.
3: Policajti nás poslouchají a pak dostávám pokuty zbytečně, no právě.
1: Ale tohle je fascinující, jako to se v Americe se to děje takhle běžně. A víš co, tam je dobrý to, že se vlastně stal zázrak, oni z toho ještě založí církev a budou se tý ženský klanět a tomu policajtovi taky.
3: Všechno je možné v USA.
1: Takže Zuzko, děkujem, bylo to krásný.
2: No,
3: krásný, nádherný.
1: Linkin Park, Faint, na Rock Rádiu, právě teď.
3: Právě teď, člověk, ty jsi už se převdal do tří američtiny.
1: Právě teď
3: na Rock Rádiu.
1: Člověk zatleskal tou jednou rukou.

0: Lemonheads a Mrs. Robinson na Rock Rádiu dvě minuty před 7 hodinou ranní. Fuj.
1: A ty jsi taky moje citronková hlava. Dáme si zprávičky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu zprávy. Návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů bude podle předsedy SPD Tomia Okamury předložený na jednání vlády nejpozději v létě. S jeho účinností počítá od 1. ledna 2027. Řekl to v České televizi. Proti se v debatě vyslovili opoziční poslankyně Barbora Urbanová a Eva Dekroa. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící věž letiště, kterou museli prověřit hasiči. Agentura DPA s odvoláním na německou policii napsala, že příčina zápachu není stále zřejmá. Lety jsou ale už obnovovány. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se srazil náklaďák s osobákem ve směru na Ústí nad Labem na 50,5 kilometru. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Boural se na Pražském okruhu ve směru k D1 na 18,5 kilometru. Tam neprojedete levým pruhem. A levý pruh je neprůjezdný taky na jižní spojce před sjezdem na Průmyslovou směr Černý most. Tam se srazily 3 náklaďáky a 1 dodávka.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci.
8: Ať máte ve všem dvě ruce, vám přeje Honza.
9: Anabel.
1: A Zuzka.
8: 3 minuty po 7 v pondělí 8. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat úplně výjimečně 4 lístky na super duper festiák, a to na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
9: Ano, pište si na Messenger, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
8: A my jdeme zvednout, co nám tady leží na zemi, a to jsou Rakain a jich 7 hříchů.

0: Three Days Grace, Given to Me, předělávka songu Michaela Jacksona v 7 hodin a 11 minut na Rock Radio. A my to teďka máme nějakou další hudební novinku.
1: Ano, avataři mají venku novou pecku, která se jim nevešla na album a pokud vím, tak vyšla ven i s videoklipem, je to tak?
0: Já jsem našel jenom official music video, takže to by asi ono. A vypadá to zajímavě, jsou tam taky bubáci, světýlka, nalíčená kapela a hraje to asi takhle. Mě teda pobavilo, že Avatar, že loni vydali desku Nechoď do lesa, Don't Go in the Forest, a tuhletu skladbu tam z nějakého důvodu nedali, ale přitom tvrdili, nebo tvrději, že to udělali schválně.
1: Jo, tady říkají, záměrně jsme si ho nechali na později a jeho čas přichází právě teď. Při finálním výběru skladeb na albu šlo o jasnou volbu. Pak jsme si však řekli, co kdybychom si to nejlepší schovali na později, co kdybychom tento skvost na chvíli před světlem schovali. Takže to bylo takové tajemné překvápko. Před světem.
0: Co to mají? Před světem? Před světlem? A před světlem taky. Nechali
1: před světlem? Oni to mysleli jako před... Je tady světlem. Světem, kurva.
0: Výborně, tak to máš zase 5 kilo dneska.
1: Já jsem porádu trošku, mám 6 dioptrií, tak pardon.
0: Ale s těma světlama si to každopádně trefila, protože ten video...

0: Van Halen a Dreams neboli sny na Rock Rádiu v 7 hodin a 21 minut a my teď pojďme snít o tom, jaký to bylo tenhle ten víkend a jaký to bude ten víkend příští.
1: Měli jsme krásný víkend, dva vydařené rokiny v amfiteátrech, jeden v Jihlavě, druhej v Jaro... Ne, co to bylo?
0: Na Loket.
1: Na
0: to, že jsi tam byla celý den. Na to, že
1: jsem tam byla, jak si nepamatuju, kde to bylo, tak docela dobrá práce. Bylo to krásný, lidi byli báječní, hlavně v Lokti, teda tam bylo opravdu jako takový ta silná fanouškovská základna.
0: Takže jsi poznala začet toho Loket, jak
1: Takže jsem poznala začet toho Loket, bylo to boží, no a teďka nás čekají další dva rokiny. A to v pátek v Ostravě a v sobotu v Moravském Krumlově. A do Moravského Krumlova vyrazíme i s celým týmem Rock Rádia, takže pro vás máme další lupení, respektive pro jednoho z vás hned 10 lístků.
0: Kdyby vás nenamotivovalo tohleto krásné povídání sluníčkový, tak věřte, že tam budou Kokot Minit, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který slaví 25 let na scéně a víceméně ho potkáte jenom tam. Tak pokud chcete, tak se tam dostanete zase s úplně celou partou.
1: Ano, stačí, když se vyfotíte nějak vtipně nebo napíšete nějaký vtipný zajímavý text. Minulý týden tam byli hasiči, takže jsem zvědavá, koho vybere naše porota nevědomých tento týden.
0: Pohřebáci by mohli být třeba.
1: Jo, jako můžeme dát nějakou změnu. Takže nám posílejte nějakou vtipnou fotografii na e-mail studio@rokovyradio.cz do čtvrtka do 15 hodin, nebo to je posunutý tenhle týden,
0: ne,
1: je
0: to správně.
1: Na sobotu, je to dobře.
0: Do čtvrtka 11. do 15 hodin, no a my tu zase v pátek ráno vyhlásíme toho šťastlivce, kterýmu tady budeme volat a gratulovat.
1: No já tady nebudu, já budu v Ostravě, takže bude volat Honzík, ale já teda na cestě do Ostravy, ono je to strašně daleko, bych chtěla říct.
0: My ti zavoláme, neboj.
1: To jste hodný. Těšit.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Za chviličku Láďa Křížek. Najdi to svý já.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Profi voda, s tou se nemusí.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
10: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Páchnoucí klimatizace po zimě?
18: V autě 40 stupňů?
17: To nechcete.
18: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
17: Jsme tu pro vás.
18: Klima Express.
17: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
18: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
17: Skočte si nakoupit.
18: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
17: Objednejte se na
18: klimaexpress.cz.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Láďa Křížek na Rock Rádiu a jeho najdi to svý já, jakože jeho já, ne moje já, nebo tvoje já, a je vlastně jedno. Máme minutu po půl osmí, je pondělek, tak pojďme na další zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Nejméně 8 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodily řadu budov a klíčový most ve městě. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledná večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně v Praze na Patočkově ulici, kde se řeší nehoda směr Vypich, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bouralo se na D10 u Brandýsa ve směru na Prahu na 11. kilometru. Další nehoda se řeší v Dolním Benešově na Opavské ulici a v Uherském Hradišti se bouralo na Sokolovské.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
4: Much good. It comes from the root of use of power. One soul and

0: Amarant a jejich The Nexus na Rock Rádiu 6 minut po půl osmí. Dneska je pondělí. Přátelé, kdybyste viděli, jak se vždycky Anabel doslin, tak mikrofonu, to je krásný.
1: Ty Tyrannosaurus Rex, ty v důchodu, ty jo, s hejblou pánevní kyčlí, nebo já nevím.
0: Ty vypadáš, no. Jak viděla si Foresta Gumpa, jak on měl takový, když byl malej, jak měl ty dráty na těch nohou, tak přesně tak je to vypadá, chodíš. No nic, dneska je pondělí, je 8. června, máme světový den oceánů, to je jako hodně vody, velká voda, taky jeden mozkovýho nádoru, to není moc dobrý, ale jeden nejlepších kamarádů a taky den pomozte slonům v zoo. A všechny tyhle ty dny, teda kromě toho mozkovýho nádoru, mi evokují jedno, že náš kolega a tvůj pokračovatel v rokovém voraze má dneska narozeniny.
1: Ano, Dan slaví narozeniny, takže my mu přejeme všechno nejlepší, chlape, ty náš slone.
0: Já doufám, že se neurazí a já myslím, že se neurazí.
1: Ne, on má smysl pro humor, takže on si sám ze sebe dělá legraci, že trošku přitěle, já si jaký ze sebe umím udělat legraci, že mě kus, takže to je naprosto v pořádku za mě.
0: No, jste skoro stejný.
1: My jsme prakticky jak dvojčata, akorát, že on má pindíka, já ne. Takže my mu přejeme všechno nejlepší, teda doufáme. On říká, že je malej, ale to nevadí. No každopádně,
0: ale šikovný.
1: Ano, přejeme mu krásný den, ať se ho užije a prací samozřejmě jak jinak.
0: Dané, měj se hezky a čau.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.

0: prodejnách e-obuv ví,
1: jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: One more minute, ještě jednu minutu, zpívaj hardcore superstar o tom, jak nechceme ráno vstávat a zamačkáváme budíka.
1: A my už nebudeme čekat ani minutu, protože na motorce přijíždí náš oblíbený street Marcel.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešl.
4: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam Speciál Pešl. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdarec.
3: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl s Toprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat? V klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Judas Priest na Rock Radio, You've Got Another Thing Coming. Máme další věc, která přichází minutu před 8 hodinou raní. No, je to věc, nebo spíš dáma.
1: No, ale ona nepřišla, ona tady sedí celou dobu.
0: No, tak si stoupne a přijde. Hej, stávej.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
4: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
5: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
4: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
5: Více akcí na prodejny Zeman.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké ráno máme, krátce po 8, jsou tu další zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se 2 slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Basketbalisté Pardubice zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
12: Rock Radio. Počasí.
11: Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia.
0: No a Anabel, teď máš šanci, jak jsem říkal, teď dneska je Medarda, takže pojď.
1: Na Medarda kape 40 dní, ne, jinak to bylo. Medardova kápě. Když to po mně chceš, tak jiné věci. Tak Medardova zase... kápě, 40 dní kape. Dneska,
0: zase
1: dneska,
0: za rok, jo?
1: Díky bože, neprší.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Turnově opatrně na nádražní ulici, kde se srazily 2 osobáky, v Hradci Králové se bouralo na Reslově, v Praze se řeší nehoda na Patočkově ulici směr Vypich, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh a pozor taky v Dolním Benešově na Opavské ulici.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Tak aby dneska Mrdandovi kapalo, vám přeje Honza.
11: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8.
1: Že Zuzka nás kromě na logopedy objednala taky.
0: Na lobotomii.
1: Na lobotomii. A říkala, že tady s náma nechce ani sedět, na tož vysílat. Což se jí nedivím samozřejmě.
0: Ne, to by Zuzka určitě neteče pot, to nebo slzy, to je jenom pot, tak je vedro.
11: To jsou slzy smíchané s potem.
0: A i předtím.
1: To je strašný.
0: No nic, přátelé, tak doufejme, že budeme radost dělat nejenom sobě, ale i někomu z vás, protože už za půl hodiny budeme rozdávat 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Voskovic.
1: Přesně tak, pište si na Messenger, dobře jste řekl, táto. Připište telefonní číslo a po 8:30 si vedejte mobil.
0: A ještě jednou opakuju, jsou to 4 lupeny, takže může kapat. Ne, počkej, jak je to? Stačí, když kape.
1: Medardovi kape.
0: No nic, dáme si radši na Landu, holky a mašiny, tam nekape.
12: Rock Radio.

0: Sabatoni, Last Battle, poslední souboj na Rock Radio 12 minut po 8. Máme pondělí 8. června, pojďme se mrknout na dnešní historický okno. Mám tady pro tebe zajímavost ze 70. let, což seš určitě ráda. To byly dveře, poznal jsem to.
1: No, není možný. Zavírali se tu, měli klid na to hysterické okno.
0: Hysterické okno.
1: Hysterické okno mám dneska já.
0: Kapela Deep Purple v roce 1970 tak vyjela na turné k desce Deep Purple in Rock. To je taková ta deska, na který je třeba song Child in Time. Na 8. června 1970 se Purplové pohybovali po Německu v rámci koncertní šňůry koncertů. No a nějakým nedopatřením se jim povedlo přispět ke konfliktu studené války mezi Východem a Západem. Protože kapela svou túrila dodávkou, že ho nadspanou nástrojema. No a nějakou náhodou se tak jako najednou motali blízko v hranice mezi Východním a Západním Německem, až na ně nastoupili východoněmecký policajti a normálně jim zabavili dodávku i nástroje.
1: No, to je hned. Když bylo to... lezeš tam, kam nemáš, to se ti může stát snadno.
0: No. Takže východoněmecký pohraničníci zauřadovali, protože měli asi pocit, že prostě Purplové chtějí utéct do východního bloku, nevím.
1: Z jakého důvodu,
0: by to dělali?
1: Ale tak jako, jasně.
0: Nicméně došlo

0: To je pravda. No.
1: Nebo kdyby si si chtěl třeba jít zaspívat do Kolidor a Kim Jong-un by řekl, což by znamenalo něco, jako zemřeš v pracovním táboře.
0: Tam žerou psy, tam já bych určitě nejela.
1: To je pravda, ty nejíš maso. Nebo vlastně jo, ale ne psí.
0: Psí rozhodně ne.
1: Tak to bylo hysterický okno, pojďme radši na něco hysterického. Dáme si muziku. U2, I still haven't found what I'm looking for na Rock Radio.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Metalliku se songem Ain't My Bitch v 8 hodin a 24 minut. A my tady teďka máme rychlý info, pokud byste chtěli na konci července na festák a nevěděli byste kam, tak 24., 25. a 26. a 27. Nevím, proč jsem to vyjmenoval
1: já
0: takhle všechno.
1: Já jsem neřekl od do, ale takhle to víme minimálně všechny dny naprosto přesně.
0: Já jsem,
1: nikdo se
0: tam nebyla
1: splést.
0: Mezera třeba.
1: Je to krásný, je to nádherný.
0: Prostě 24 až 27 a hlavně je to, počkej, je to tady je napsaný červen, ale je to červen. Je to ne, jo. Je to na konci června. Nevím, proč jsem řekl červenec, protože šestka je červen, no tak dneska je to ráno opravdu skvělý. 26. až 27. června, Basin Firefest ve Spáleném Poříčí. Je tam spousta zajímavých kapel, Wasp, Steel Panther, na který bych já třeba šel, Paradise Lost, Apokalyptika, Napalm Death a spousta dalších kapel. Lupeny si můžete koupit na všechny 4 dny, nebo na jednotlivý dny, dokonce prodávají i párový lístky, což mě baví, kdyby vaše stará měla problém, že jako kupujete jenom pro sebe a jí zvlášť. Jako,
1: já myslím, že mě zveš, koupit... jako, že to naznačuješ jako párový lístky.
0: Ty takže... jsi stará ještě. Nebo, já nevím, teď jsme rozsvítili ve studiu a možná bych to přehodnotil, ale...
1: Dobře, no. Tak zase zásni, díky.
0: Takže pokud se chcete podívat na dobrý festiák, plný poměrně tvrdý muziky, tak se mrkněte na basin.cz a kupte si lupeny.
1: Ano. Nemám víc, co bych k tomu řekla. Velká pochva.
0: Děkovala za chvíli Jiné kafe Růžová zahrada.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Jiné kafe a růžová zahrada dohrála už skoro 3 minuty po půl devátý.
1: No, máme 3 minuty zpoždění, ty magore.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Sport.
3: Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem být Přindiš. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. A basketbalisté Pardubic zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se srazily 2 nákladňáky ve směru na Brno na 234. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Tupolevově ulici, v Brně na Žabovřeské a Hradec Králové má nehodu na Reslově.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Devátý život, Ninth Life a Paparouč na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut.
1: To znamená, jediný mobily do ručky jdeme rozdávat, lupeníčko, lupení.
0: Máme tady Vesuv Fest a protože jsme moc hodní, tak výjimečně celý týden rozdáváme 4 lupeny.
1: Takže na to.
0: Jeden šťastlivec měl větší štěstí než obvykle.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Potisk, potisk, dárky, bylabil, CZ.
14: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Páchnoucí klimatizace po zimě?
17: V autě 40 stupňů?
16: To nechcete.
17: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
16: Jsme tu pro vás.
17: Klima Express.
16: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
17: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
16: Skočte si nakoupit.
17: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
16: Objednejte se na
17: klimaexpress.cz.
18: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
19: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
9: malíř,
2: topenář,
9: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
0: A v 8 hodin a 42 minut jsme zpátky, rozdáváme 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července a jejich šťastnou majitelkou se právě stala Petra od Meziboří. Dobré ráno.
5: Dobré ráno vám všem, zdravím.
1: Krásné dobré ránko, ty jsi psala, že pojedeš s dětma nebo s celou rodinkou, jestli dobře si pamatuje to tak?
5: Já jsem to ještě nikomu neříkala, takže když by náhodou někdo chtěl od nás je, tak pojedeme s dětma a jinak se hře končí mateřská, takže jsme si říkali, že by to bylo moc pěkný ukončení jejího několikaročního mateřského působení doma, takže by určitě to parádně oslavilo.
1: No tak je to tam, děvčata, takže můžete vyrazit. Těšíte se?
5: Moc děkujeme, moc.
1: No tak to je super.
5: Kapely,
1: tak to jsme vybrali dobře, to mám radost.
0: No a jak to máte daleko do kempu Suchý u Boskovic z Meziboří?
5: Boskovice jsou od nás tak 50, ani ne, tak 45 kilometrů, takže vlastně
1: to je
5: relativní kousíček.
1: To je dobrý, to je pohodinda. Budeš řídit nebo budeš pít?
5: No doufám, že budu řídit manžel.
1: Tak se to dělá správně.
0: No a už jste někdy byli na Vesuv Festu?
5: Ne, je to poprvé.
0: Je to poprvé premiéra hned takhle na dva dny, do kempu pěkně, pod stán, že jo?
5: No určitě.
0: Segra tam pozná, nebo tam pojede s přítelem, s manželem taky asi?
5: S manželem.
0: S manželem, dobře, no, takže tím pádem ty tam zadělej na dalšího svíště a další tři roky doma.
5: Čtyři, tak doufám, že už ne teda.
0: Ježiš, čtyři, jo.
1: Za Zubová jedenáctka, čtyři už stačí, to souhlasím.
0: No tak dobře, no, tak v tom případě se tam musí opít tak, aby se nemohli ani pohnout.
5: No, asi tak.
0: Peťo, moc gratulujeme ještě jednou, Lupeny, posíláme, brzy dorazej, moc si toužíte, klidně nám potom se ségrou pošlete nějaký fotky, napište, jaký to bylo a mějte se krásně.
5: Moc děkujeme, ahoj.
1: Užijte si to, krásnej den, ahoj.
5: Ahoj.
20: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No a teď tvůj oblíbenec.
1: Aleš Brichta a jeho dívka s perlami ve vlasech.

0: Kontrast a bomba na Rock Rádiu v 8 hodin a 52 minut. Máme pondělí 8. června a je to už skoro za náma.
1: Díky bože, je to bomba. Ne, já mám ještě lékaře a spoustu schůzek dneska, takže jsem taková rozlítaná, už jsem jednou nohou ve výtahu prakticky.
0: Lékaře, dneska je světový den mozkového nádoru, nemáš něco
1: ne,
0: takového, že ne?
1: Tě, tak to vůbec neříkej, jakýhle hrozný věc, já jim to nepřivolávej, děkuju ti.
0: Tady na ten dřevěný horzlavý stůl.
1: Někdy bych ho nakopla, přátelé, má tak dementně morbidní humor, že bych mu dala tady kopačku s drutem. Hele, ne, jdu na endokrinologii se štítnou žlázou, neumírám, můžeš být klidnej.
0: Ej, ale na druhou stranu je taky dneska den nejlepších přátel. Tak to si myslím, že bychom mohli jako oslavit nějak.
1: My dva?
0: No jasně, pak mi napíš, já budu v práci a ty mi napíšeš, že jsi doma.
1: Právě, já jsem chtěla říct, že ti napíšu, jsem u doktora a ty mi napíšeš, pracuju. Takhle to hezky oslavíme a dáme si dortík na dálku, který já tak nemůžu, protože hubnu a ty už si vyhrál sásku, takže ty si ho klidně dát můžeš, na rozdíl ode mě.
0: Děkuji. No. Přátelé, oslavte dnešní Mezinárodní den nejlepších přátel, protože vy jste naši nejlepší kamarádi, samozřejmě jako naši posluchači, kromě pana Jaroslava ze Zlína a pár dalších, ale jinak jste všichni nejlepší kamarádi. Takže zůstaňte naladěni na Rock Radio a zase zítra čau.
1: Tak ano, naše práce je naše láska. Pláčík, slimáčík.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
2: Více na prodejny-zeman.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku, který dnes přístupnil, zdůraznil taky nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící věž letiště, kterou museli prověřit hasiči. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor ve směru na Brno na 233,5 kilometru máme hlášenou nehodu dodávky s osobákem, zasahují do pravého jízdního pruhu a bouralo se na D2 ve směru na Brno na 46,5 kilometru, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Máme něco málo po 9. hodině, startuje rokový dopoledne. Zuzko, děkujeme za zprávy. Máme tady Eventation, ta byla mimochodem na Metal Festu v sobotu. Já jsem tam byl včera, nebo byli jsme tam s přítelkyní včera. Užili jsme si to a potkal jsem Derika Greena, zpěváka z kapely Sepultura. To by ti mohlo být sympatické, protože on je vegetarián.
1: Aha.
3: Jo, zapřísáhlej. A oni fakt ty lidi jsou takový nějaký jako strašně hodný a příjemný. Představ si, že on mi ještě pak poděkoval, že jsem se s ním vyfotil.
1: Fakt jo,
3: jo.
1: To je hezký.
3: On prostě fakt strašně vstřícnej člověk, jako seděl tam, jo, tak úplně v pohodě, tak jsme si jako povídali, prohodili jsme pár.
1: Jasně.
3: Jako a pak jsme se vyfotili a on fakt teda, jako víš co, já nevím, jestli ty vegetariáni, oni jsou jaký smířlivější.
1: To bude, no já se taky myslím.
3: Asi, jako, fakt byl fantastický, musím teda říct, že úžasný, no. No tak zdravím všechny, jo, a musím pozdravit naše posluchače, já jsem jim to slíbil, protože tam byla spousta posluchačů, který mě tam odchytli a strašně jako fajn a chválili a fotili se, víš, jako to, tak jsem říkal, hele, já to tam všechno v pondělí řeknu, takže zdravím vás všechny, se kterýma jsem se tam viděl, jak jsme se tam fotili a tak, tak plním svoje slovo, jo. A tím je to uzavřený. No a pojďme se vrátit na Metal Fest, sobota večer a Eventation právě teď na Rock Radio. A pak si dáme taky kabáty a dia. Zuzko, měj se hezky. Ahoj.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Dali jsme si Nirvánu na Rock Rádiu, 9 hodin a 19 minut, aktuální čas, a pojďme se podívat na dnešní datum 8. června. Pro mě je to hodně zásadní datum, protože narozeniny slaví můj oblíbenec Milan Broum, samozřejmě basák kapely Olympic, kterýho mám moc rád, sympaťák, a hlavně mám rád Olympic jako takovej, takže mu přeju všechno nejlepší, pokud poslouchá, a což mi připomíná, že budeme oslavovat v rámci Olympiku tento týden ještě jednou, protože 11. tedy ve čtvrtek nás čeká diskuze a oslavování alba Big Beat od kapely Olympic, který vyšlo před 40 lety, a já jsem si na tohle téma sednul s Petrem Jandou a popovídali jsme si právě o tomhle albu, a bylo to pro mě hodně zajímavý a hodně výživný, protože Big Beat byla první deska, kterou jsem dostal pod stromeček od svého dědy v roce 1987. A mám k ní takový zvláštní emoční vztah, což jsem Petrovi i řekl. A tak jsem se strašně rád touhle deskou probíral, jak to vznikalo. Samozřejmě jsme probrali odchod Petra Hejduka, příchod Milana Peroutky a taky Jirky Valenty, který posílili sestavu novou a začala nová éra Olympiku. A samozřejmě i skladby, jak vznikaly, texty a tak dál. Takže myslím si, že se máte na co těšit. Právě ve čtvrtek si celou desku pustíme celou a budeme se o ní bavit, a taky vejde ve známost tedy podcast, který budete moct najít na našem YouTube kanále. Takže těšte se, máte na co. My si teď dáme škvor, dáme si taky Biffy Clyro a nebo Him.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí, a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A dává!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Znáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Dali jsme si hymn na Rock Rádiu 9 hodin a 36 minut a pojďme se podívat standardně na další zastávku Rokinu, protože ta se v sobotu 13. června přesune do Moravského Krumlova a vy můžete opět vyrazit na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. A samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Anabel vás provede celým festivalem a taky si tam budete moct koupit nový trika, který pro vás máme. Ale co je zásadní a nejdůležitější, tak opět pro vás máme lupeny pro celou partu, tedy 10 kusů pro jednoho z vás, který získá sympatie naší odborné poroty, pokud zašle fotku na studio@rokoviradio.cz, ne tedy svojí, ale celý svojí party. No a samozřejmě, čím bude zajímavější a oslní a osloví, tak je větší pravděpodobnost, že těch 10 lupenů do Moravského Krumlova na Rokin dostanete vy. Standardně máte čas opět do čtvrtka, tedy do 11.6. do 15. hodiny, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo měl to štěstí. Takže posílejte a možná to budete vy, kdo 13. června v Moravském Krumlově rozjede velkou show na Rokinu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No ale nejenom z Rokinu je člověk živ, máme tady i další akce a i když je pondělí, tak si můžeme říct, co nás čeká o víkendu a pokud chcete vyrazit někam jinam, tak my vám řekneme kam. Kulturní typy jsou připravený stejně tak jako další muzika. Luci si dáme si taky Baby Metal a nebo Klů.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
9: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
18: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: cenách e-obuv ví.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je údajně snaha dopřát si relax v zahraničí i vícekrát ročně. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila už o více než 50%. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
5: Rock Radio. Počasí.
6: Tak ještě počasí, dneska jasno až polojasno, k večeru v Čechách od západu přibývání oblačnosti a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: No a z našich cest tady mám upozornění na Olomouc, konkrétně v ulici 17. listopadu se řeší nehoda dvou osobních aut a motorky. Na místě je policie, hasiči i záchranka. Je tam komplikovaný průjezd, protože aktuálně je tam silný provoz, takže počítejte s omezením a taky se zdržením.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
6: Rokový dopoledne, pondělní s datem 8. června pokračuje dál. S vámi je Kamil, já vám přeju hezký den, ať už ho trávíte s námi kdekoliv, v práci, odpočíváte, na dovolený. Prostě jsme rádi, že jsme spolu. Já určitě a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si Harley, Rob Zombie bude taky a na začátek Nightwish a jejich Nemo.

Tři minuty po 10:45 dozněly na Rock Radio Green Day. 8. červen, to je dnešní datum, to spoustě z vás asi neuniklo. A my, co se týká samozřejmě Rock Radia, tak oslavujeme výročí spojený s tímto datem, nebo respektive já rád vzpomínám a probírám se kronikou, protože mě to občas hodí taky někam, kde si řeknu, hele tyjo, to už jsem dlouho neslyšel, nebo dneska mám důvod k tomu si to pustit, nebo mi to něco připomene. Stejně tak jako dnešní datum, protože před 27 lety vyšla deska Californication od Red Hot Chili Peppers. A zrovna, když jsem tady na to koukal, si říkám, Hergo, tuhle desku už jsem dlouho neslyšel a ona je výborná. Já myslím, že asi úplně to nejlepší nebo minimálně nejúspěšnější, co Red Hot Chili Peppers do světa pustili. A samozřejmě je tam oslavován návrat kytaristy Frusciantého, který se hodně podepsal právě do vyznění alba Californication. No a to, že jsou tam ty největší hity, tak to je jasný. Hlavně tenkrát v té době strašně bodovala. Bylo z ní spousta hitů a klip. A hlavně bych řekl, že ta deska se skvěle poslouchá od začátku do konce, což občas u některých, ale hlavně těch posledních dvou mám trošku problém to doposlouchat. Je to fakt strašně dlouhý a tak se tam nějak jako plácají a vaří se z vody, ale u téhle desky to fakt nehrozí. Od první skladby, jak tam rozjede ta basa, ten neskutečný nátěr, tak to prostě jede až do konce, přestože ta deska trvá hodinu, takže skvělá. Jestli jí máte rádi, třeba jsem vám ji právě teď, jak jsem říkal před chvíli, i sám sobě připomněl a možná ji třeba hodíte do CD přehrávače nebo na nějakých streamovacích platformách, jak chcete, to je jedno. No a ti mladí, co ji neslyšeli, tak tady máte doporučení, hele, to si dejte, protože to si myslím, že fakt stojí za to a měli byste to slyšet, pokud chcete jít rokovou historií dál. No a ještě bych rád připomněl narozeniny, protože 72. dneska slaví Mark Tornillo, což je aktuální zpěvák kapely Accept, který je v podstatě

0: nechci říct zachránil před těma 16 lety, ale řekněme, že jim vlil novou krev do žil. Album Blood of the Nation, který je za mě luxusní. Pak se to trošku jako začalo kazit, ještě ty následující dvě alba byly super, Stalingrad a tak dál, ale ty poslední, tam už se trošku musím hodně překonávat, abych to dal, ale pořád to ještě furt je poctivý heavy metal, no a Mark Tornell na to má obrovskou zásluhu svým přispěním, hlasem a taky samozřejmě i co se týká skladeb, který napsal. Takže tomu přejeme všechno nejlepší z Rock Rádia. No a my si dáme Bon Jovi, dáme si Black Rose a bude taky Gába Gunčíková.
1: Atención! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
1: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Korni na Rock Rádiu se skvělým coverem z roku 2004, který vyšel na jejich výběrovce tehdejší a dali jsme si je 5 minut před 10:45. No a i tento týden budete moct rozhodovat o albu, který uslyšíme v sobotu večer v rámci rokovýho referenda. A tentokrát je nabídka pozdravů z Kanady, protože nás čekají zástupci různých žánrů a taky generací. A všechno je to spojený s Kanadou. Jednak jsou tam mladíčci, jako relativně mladíci oproti tomu, co bude následovat. A to Billy Talent, který v roce 2009 vydali desku Billy Talent 3. Tak pro tu můžete hlasovat, aktuálně teda z těch, co už si to našli a dali svůj hlas, tak dali nejvíc, protože ti zatím vedou. Druhý tam máme Vojvod, nebo respektive třetí, ale já to beru jako po pořadě historicky, tak jak se kapely zapisovaly do rokových dějin. Takže Vojvod, rok 1991, výborná deska Angerat, tak tý můžete dát taky hlas, aktuálně to udělalo 25% z vás. Stejně tak jako 25% z vás dalo hlas tý nejstarší a dá se říct už obrovský legendě, kapele Rush, která nabízí rok 1982 a výbornou desku Signals. Tak tam bych taky jako nevěděl, komu dát hlas. Ještě si to nechám projít hlavou, každopádně vy, pokud máte jasno a máte tam svýho favorita, tak už můžete hlasovat, hlasování už běží a poběží až do sobotního odpoledne. A nebo si můžete dát čas na rozmyšlenou, je to každopádně na vás. Billy Talent, Rush a Vojvod, to je aktuální nabídka rokovýho referenda. Za chvíli Alice Cooper, Pop Evil, dáme si taky Kerny a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd, muzika podle vás.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Base.cz.
2: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.
12: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
8: potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
17: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
18: Rekbyty, záruka kvality.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
7: Tento týden u Zemana masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
8: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
7: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
8: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putratri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
14: Rock Radio. Počasí.
16: Dneska bude jasno až polojasno, k večeru potom v Čechách od západu přibývání oblačnosti a teploty dnes mezi 23 až 27 stupni Celsia.
17: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
16: Tak jak to vypadá na našich silnicích? Třebíč, Sucheninová, tak tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, srazily se tam dvě osobní auta. Na místě je záchranka, hasiči i policie a počítejte tam se zdržením v tomhle úseku. Stejně tak jako v Pardubicích ulici Holandská, tam se srazilo osobní auto s elektrokoloběžkou, taky na místě policie, hasiče i záchranka, taky komplikovaný průjezd, tak počítejte s omezením a se zdržením i tam. Šťastnou cestu!
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Rock Radio. Elektrický oběd.
16: No a my rozjíždíme elektrický oběd. První v tomto týdnu, máme 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezkej 8. červen. No a protože je tady elektrický oběd, jak jsme říkali před chvílí, vy všichni asi víte, co se bude dít, ale jsou mezi námi určitě ti, kteří ještě o elektrickém obědu neslyšeli, nebo případně jsou úplně poprvé na frekvencích Rock Rádia. Tak přátelé, můžete si nechat zahrát nějakou svoji oblíbený píseň, a to v čase mezi 11. a 12. Napsat mi můžete na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. To jsou dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, no a já to následně přetavuju do éteru Rock Rádia. Takže to nebudeme zbytečně zdržovat a jdeme hned na první kousek, ten je standardně ode mě, dneska to bude Thunderball od Oasis, no a pak už uvidíme, jak to dáte dohromady vy. Takže vám přeju dobrou chuť tomu, co si uvaříte. No a tady jsou Oasis na Rock Rádiu.

Tak, Oasis jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Máme to tady vesměs spojený s Metalfestem, což je super, hodně přání a vzkazů chodí od vás, co jste tam byli nebo co jsme se potkali. Já se na to postupně budu dostávat během té hodinky, ale mám tady hned první zprávu a ta je od Jirky, který napsal, že by ho zajímalo, jak se mi líbili Battle Beast s novou zpěvačkou. Píše tady, že mu to včera nevyšlo, takže mám pustit k obědu právě Battle Beast. A má to být něco s Norou, ještě tedy se zpěvačkou, která tam působila donedávna. Tak já teda musím říct, že mě to hodně zajímalo, protože Battle Beast mám rád. Je pravda, že na Noru jsem zvyklej, no měl jsem takový pocit, že Nora to dává jakože jako s přehledem, s takovým klidem, tak samozřejmě ty písně jsou psaný na ní. A že s novou zpěvačkou to bylo takový trošku jakože na hraně, ale dala to možná, že trošku i nervozita třeba tam hrála roli, nevím. Každopádně vedle mě byl Jarek Filga, se kterým jsme to sledovali spolu a ten říkal, že zpívá výborně teda. Ještě to tam dotahoval ty vejšky, taky říkal, že je to hodně vysoko, ale že to tam dává jako s přehledem a v pohodě. Takže věřme zkušenému zpěvákovi, takže asi to bylo všechno v cajku. Vy, co jste tam byli, tak asi taky mi dáte za pravdu, že Battle Beast v podstatě neudělali krok zpátky a že si drží tu svoji linii. Takže fajn, asi jako OK, no. A my si teda dáme Battle Beast z loňského alba, ještě tedy s Norou, skladbu Here We Are.

Francii jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět, co bylo, když jsem práskl klín.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: RekBity, záruka kvality.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus.

0: Plus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vajland.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Show must go on a Queen je na Rock Rádiu v elektrickém obědě něco málo před 11:30, takže jsme téměř v polovině. Tohleto přání bylo od Pepy, který napsal, že by chtěl slyšet Queeny a právě do Show must go on, do práce, aby mu to rychleji utíkalo a všem pro hezčí den. Další přání je od Líby, která píše: ahoj Kamile, včera jsem tě potkala na Metal Festu a už jsem věděla, že tě dnes poprosím o písničku Eventeisha od Eventeishi pro všechny, co dnes museli nastoupit do práce, ale i pro ty, co se ještě bálí v Plzni. Díky moc, Líba napsala. Tak zahrajeme si určitě, já jsem ji bohužel neviděl v sobotu, měl jsem nějaký povinnosti pracovní, ale neděli už jsem si ujít nenechal, to víte. Každopádně všem, co jste tam byli, tak co jsem mluvil s lidma, tak říkali, že Eventeisha byla prostě super a že dokonce někteří z vás ji viděli překvapivě poprvý a že byli uchváceni. Takže si pojďme tuhletu metalovou operu připomenout písní, která v podstatě všechno definuje, protože se jmenuje stejně jako celý projekt. Eventeisha vyšla na jednice v roce 2001.

Darkness jsme si dali v elektrickém obědě, muzika na vaše chuť, nebo na vaší chuť a přání. A napsala si o to Zdenka, další přání je od někoho, kdo se nepodepsal, to nevadí, ale mám tady napsáno, poprosila bych o písničku od Vítkova kvarteta Pražský démon, všem, co se zpamatovávají z víkendových akcí, děkuji. Ano, Vítkovo kvarteto jsme tady měli jakožto hosta ve středu, takže samozřejmě rozhovor už si můžete dohledat na našich streamovacích platformách nebo taky na webu rokovýradio.cz v sekci hosté nebo hvězdní hosté. No a Vítkovo kvarteto taky v neděli uslyšíme živě na Rock Rádiu v rámci rokovýho živáku od 19 hodin, tak jestli je máte rádi, tak určitě poslouchejte, 19. hodina, rokovej živák, neděle večer. No a teď už si pojďme dát Pražskýho démona.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Halloweeni na Rock Radio v elektrickém obědě, který si přála slyšet Dominika, ale hlavně, přátelé, Halloween se blíží taky i pomalu k nám, a to na Open Air Masters of Rock, který proběhne ve Vizovicích za měsíc a něco. Já tam u toho budu, čtvrtek, pátek budu s vámi, budu vás provázet festivalem, ale hlavně si tam Halloweeny vychutnáme hned ve čtvrtek večer jako headlinery. Takže to bude neskutečný masakra, moc se na to těším, protože věřím, že jim to bude krásně hrát Open Air, že jo, a ještě víme, že Masters of Rock, to je prostě kvalita zaručena, takže se moc na to těším a věřím, že spousta z vás si tenhle ten koncert užije se mnou a s námi. No ale teď už pojďme dál na další přání. Zdraví, mohla bych poprosit o nějakou písničku Dimitry pro moji úžasně báječnou kolegyni Páju, má dnes kulaťoučké narozeniny, tak bych jí chtěla popřát krásný narozeninový den. Děkuji moc, Kájuška. Tak zdravíme a pojďme si dát Dimitry, já ještě přidáme taky Briana Adamse, skladbu Heaven, a bude to úplně poslední příspěvek do dnešního elektrického oběda, protože víc už tam toho nezvládneme. O Heaven si napsal Standa, který zdraví ze stavby a posílá to všem, který musí makat stejně tak jako on na slunci, tak ať nám to utíká. Takže to je poslední přání, já se s vámi loučím, přeju vám hezký pondělí a předávám Danovi, který už s vámi za chvíli rozjede rockovej voraz.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio, elektrický oběd a Kamil Tráp.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bảo证, zjišťuje nyní tí tělo kerem sínsí a jinhán káhal.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat, dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 hry s Kanaďankou Mbokovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 143 obce Berloch, okres Český Krumlov, je nehoda osobního auta s traktorem. Je tam překážka na silnici. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři. Pár minut po 12. hodině začíná první rockovej voraz tohle týdne s Danem. Já jsem tady byl minulý týden do čtvrtka, takže jsem po protáhlém víkendu. Dneska si rozdáme nějaký lístky na rockin. Řekneme si něco o mistrovství ve fotbale, něco o hudbě a o koncertech, co nás čeká. A já nechám jako každý pondělí zahrát něco kamionákům, protože na jižní spojce vždycky stojí a mě je tak hrozně líto. Takže čeká John Lennon, Dimitri, anebo teďka Good Charlotte. Tak jdem na to.
0: Rock Radio.

0: to byly Ariem. A my se půjdeme podívat do Mexika, protože ve čtvrtek začíná mistrovství světa ve fotbale v Mexiku a končí jeden velký milník, a to za zápasy mezi Messim a Ronaldem. Bude to poslední jejich mistrovství světa a myslím si, že podle mě v reprezentacích, že pak to ukončí po tomhleto mistrovství. Bude končit i brazilský Neymar, ale ten už nás tolik nezajímá. Já jsem rád, že tuhle dekádu jsme zažili, jsme mohli sledovat dva velký talenty. Messi teda je větší talent. Já teda jsem zastánce Ronalda, ale ten to má vydřený, Messi ten to měl od Boha. A samozřejmě Messi má navíc, že vyhrál už mistrovství světa ve fotbale, vyhrál s Argentínou, Ronaldo na to čeká. Takže od čtvrtka budete mít pravidelný servis, ráno to bude mít Zuzka na starost, odpoledne já, pojedeme jako vždycky den zpětně, protože jak se to hraje ještě v noci, tak aby jsme vždycky dopověděli ty výsledky. No a takže budete moc poslouchat tady různý, snad třeba ukecám i na nějaký rozhovor nějakého reprezentanta, mám jednoho kamaráda, který kdysi hrál za repre, že by ho třeba pozval do studia na chvilku, nebo by nám něco nahrál a trošku vyspovídali. No a my si pustíme teda nějakou hudbu dál, pustíme si Whitesnake a teď bude terapie, ať je pohoda.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

0: Dvakrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
15: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Whitesnake a jejich Is This Love. Nádhera, moje oblíbená písnička z roku 1987 z alba Whitesnake. No ale my se půjdem podívat od Whitesnake na rockiny, protože pokračují dál. O víkendu jste se mohli podívat v Plzni, anebo na Rockin' Loket. A my teďka pojedeme do Moravského Krumlova, do Českého, abyste to nespletli. A tam budou Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg. No a klasicky ty traktoři, které jedou 25 let s náma, vystupují jenom u nás, teďka jedou šňůru. No a nebude tam chybět Anabel, celý tým, co to tam bude pořádat, holky, které tam budou hostesky prodávat nový trička s novým logem, kdybyste si chtěli koupit náš merch, nebo jak tady vždycky píše jeden specialista o samolepky, tak se tam může říct o samolepku rokovýho rádia, ať se to může polepit s tím třeba auto nebo pokoj. No a my nabízíme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, aby mohl vytáhnout sebou. A proto musíte udělat, že nám pošlete fotku celou vaší partou, která bude crazy. Čím víc crazy, tím lepší, aby jsme mohli vybrat toho nejlepšího a tomu dát těch 10 lístků. A to pošlete na studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. No a my než ještě si pustíme nějakou hudbu, kterou já jsem tady našel. Bude za chvilku divoký Bill. Malování, to bude pro všechny speciálně malíře, protože ať se jim líp maká, protože nás většinou poslouchají tady chlapi, co makají někde na stavbách a podobně, takže já jim pustím divokýho Billa za chvilku.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
12: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
10: Více na prodejnyzeman.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Chceš
11: mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Dobrý plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: D2 na 3. kilometru na trase Lange Hod. Brno je tvorba kolon vozidel, je tam nebezpečí dopravního kolapsu, tak nekoukejte do telefonu, ať pak nejste překvapený, že budete brzy na místě.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já zdravím rockery, který přišel až teďka, máme první hodinku rockového obrazu za sebou. No a v další hodince si pustíme samozřejmě hudbu, já pak s váma proberu něco o hudbě a za chvilku ještě řeknu v dalším vstupu, jak si raní, rozjezd země dělal srandu, klasicky Annabelle, oni to umějí. No to je takový můj život, furt se mě dělají srandu, proto pustím Simple Plan, Welcome to my life.

Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.

0: Přáli jsme ti v éteru k...
1: Omluvnou zprávu, tak já vám ji pustím. Te.
0: Přáli jsme ti v éteru k Mezinárodnímu dní slov...
1: Tak já vám ji pustím. Te.
0: Přáli jsme ti v éteru k Mezinárodnímu dní... Přáli jsme ti v éteru k Mezinárodnímu dní slonů, tak doufám, že...
1: Te.
0: Přáli jsme ti v éteru k Mezinárodnímu dní slonů, tak doufám, že se... Přáli jsme ti v éteru k Mezinárodnímu dní slonů, tak doufám, že se... V éteru k Mezinárodnímu dní slonů, tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické. Mezinárodnímu dní slonů, tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické. Slonů, tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
1: Takže ona to určitě...
0: Doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
1: Takže ona to určitě myslela...
0: Doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
1: Takže ona to určitě myslela kvůli...
0: Bylo to moc hezké a romantické.
1: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu...
0: Jo. A romantické.
1: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu... Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu... Jo, ona neříkala sluně. Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Takže tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Takže jo, ona neříkala sluně. Takže to bude kvůli váze. No, škoda. Jo, ona neříkala sluně. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. To bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli. Vadí. Já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli. Já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli. Já už přes 40 to neslavím, ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli. Já už přes 40 to neslavím a vždycky... Já jim děkuju, že mě takhle popřáli. Já už přes 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, že mě takhle popřáli. Já už přes 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde... Já už přes 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakýho pana. Přes 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakýho pana. To neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakýho panáka. A my Češi, co vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakýho panáka. A my Češi, co skrblí jsme. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakýho panáka. A my Češi, co skrblí jsme, takový skrblíci. Někoho někde pozvat na nějakýho panáka. A my Češi, co skrblí jsme, takový skrblíci. A všechno tajíme. Na nějakýho panáka. A my Češi, co skrblí jsme, takový skrblíci. A všechno tajíme. Takže já pustím. A my Češi, co skrblí jsme, takový skrblíci. A všechno tajíme. Takže Češi, co skrblí jsme, takový skrblíci. A všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba škrblí jsme, takový skrblíci. A všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Scorpion, tease me, please me. A všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Scorpion, tease me, please tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Scorpion, tease me, please me. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Scorpion, tease me, please me.
2: Praho, připrav
1: se. Písničku, třeba Scorpion, tease me, please me.
2: Praho, připrav
1: se. Scorpion, tease me, please me.
2: Praho, připrav se na...
1: Tease me, please me.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je to. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. Bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku u... Barvám, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku učeň utečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku učeňku. 20. června v Praze, v parku učeňku. Běh, barvy, smí. 20. června v Praze, v parku učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek v Praze, v parku učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celo v parku učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celo.

0: rodinu. Vem děku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akčeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrand. Z. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrand. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Branka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: 4 dny toho nejlepšího.
0: Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský.
0: V Praze a v Náchodě.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest
0: v Náchodě.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptik nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptik atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc. Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už dnes. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálení. Víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálení pozičí. 40 kapel už 24. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Basin 24. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Jednodenní vstupenky pro jednotlivce až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Jednodenní vstupenky pro jednotlivce i 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Jednodenní vstupenky pro jednotlivce i dvojce června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Jednodenní vstupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na basin.cz. A nebo vydaš na Basin na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
2: Basin.
1: Basin na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
2: Basin Fire.
1: Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
2: Basin Firefest.
1: Medi pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
2: Basin Firefest. Media.
1: Dvojce, prodej na Basin.cz.
2: Basin Firefest. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.
1: Na Basin.cz.
2: Basin Firefest. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Hledáte adrenalin, ale vše.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Hledáte adrenalin, ale vše.
2: Rock je slušná muzika.
3: Hledáte adrenalin, ale
2: je slušná muzika.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
2: Muzika.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře,
3: ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás to. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplný.
4: Tak dobře poslouchejte.

A to byly traktory. A to byly traktory Džungle 21. No a ráno se... A to byly traktory Džungle 21. No a ráno se probudím. A to byly traktory Džungle 21. No a ráno se probudím a kouk. To byly traktory Džungle 21. No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel. Džungle 21. No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel, říká. No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel, říkám. Co chce Anabel, co se stalo? Ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel, říkám. Co chce Anabel, co se stalo? Koukám, mám zprávu od Anabel, říkám. Co chce Anabel, co se stalo? No a já vám to pustím, protože... Anabel, říkám, co chce Anabel, co se stalo? No a já vám to pustím, protože já jsem takovej... Co chce Anabel, co se stalo? No a já vám to pustím, protože já jsem takovej tajnůstkář a vždycky si říkám... No a já vám to pustím, protože já jsem takovej tajnůstkář a vždycky si říkám, nebudu v práci. No a já vám to pustím, protože já jsem takovej tajnůstkář a vždycky si říkám, pustím, protože já jsem takovej tajnůstkář a vždycky si říkám, nebudu v práci říkat, že mám jsem takovej tajnůstkář a vždycky si říkám, nebudu v práci říkat, že mám narozeniny, samozřejmě moje mamůstkář a vždycky si říkám, nebudu v práci říkat, že mám narozeniny, samozřejmě moje mamůstkář říkám, nebudu v práci říkat, že mám narozeniny, samozřejmě moje máma byla rychlá. Nebudu v práci říkat, že mám narozeniny, samozřejmě moje máma byla rychlá, takže pohotově napsala na dorad, že mám narozeniny, samozřejmě moje máma byla rychlá, takže pohotově napsala na dorad, že mám narozeniny, samozřejmě moje máma byla rychlá, takže pohotově napsala na doraního rozjezdu, samozřejmě moje máma byla rychlá, takže pohotově napsala na doraního rozjezdu, byla rychlá, takže pohotově napsala na doraního rozjezdu, tam samozřejmě, takže pohotově napsala na doraního rozjezdu. Tam samozřejmě se to dozvěděli, to je napsala na doraního rozjezdu. Tam samozřejmě se to dozvěděli, takže mě přáli a rozjezdu. Tam samozřejmě se to dozvěděli, takže mě přáli. A já to přání mám. A samozřejmě se to dozvěděli, takže mě přáli. A já to přání mám, nebo mám, nebo přání. Anabel mě nahrála takovou omluvnou zprávu, nebo přání. Anabel mě nahrála takovou omluvnou zprávu. Anabel mě nahrála takovou omluvnou zprávu. Tak já vám ji pustím. Anabel mě nahrála takovou omluvnou zprávu. Tak já vám ji pustím. Nahrála takovou omluvnou zprávu, tak já vám ji pustím. Te. Takovou omluvnou zprávu, tak já vám ji pustím.

0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
1: Poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý...
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát.
0: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu...
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších...
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších...
1: Prostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Bude na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to
1: na metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Pak.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořád
0: to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě
0: se běhnete dolů.
2: Maminko.

0: vysokorychlostních tratí, se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant Budovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucí nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost na jistních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost na tí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
1: Odplouvám kránu.
0: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Odplouvám kránu.
0: budoucnosti.cz
1: Odplouvám kránu.
0: Na kat... budoucnosti.cz
1: Odplouvám kránu.
0: Na...
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu. A...
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
1: Katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v nejších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tele Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátně všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavy památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: www.firemní akci.
1: Odplouvám.

0: co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrád tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.stane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Tryj si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky, Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ.
1: Vedro jako
0: www. Rokový rádio CZ.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: Rádio CZ.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimat. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí do. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma a řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovlatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovlakor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mob doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově do. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od pěti ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Jaké pantofle?
0: 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Jaké pantofle?
0: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Jaké pantofle?
0: Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Jaké pantofle? Kabelku na dovolenou?
2: Senkor.
3: Jaké pantofle? Kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den?

0: prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: No tož...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: No to, že seš mladý projektant...
2: Zážitky.
0: CZ.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí...
0: CZ.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen... Seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopy a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A na alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profe u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolvům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nacionální výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smí výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysoko

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí
0: kupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí klima.
0: Na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace
0: po.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě. V kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů. E-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To ne. Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechtě.
2: S chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express. S hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: V kolonách zachovejte ledový klid. Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express.
2: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní
2: klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizace pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací v detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý jich obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladí
1: pro Eden. Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Pit?
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: Klimaexpress. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: Klimaexpress. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: Klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: Klimaexpress.cz. A teď tě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: Klimaexpress.cz. A teď pozor.
1: Objednejte se na
2: Klimaexpress.cz. A teď pozor.
1: Objednejte se na
2: Klimaexpress.cz. A teď pozor. Extraexpress.cz. A teď pozor. Extrémně výhodné. A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 na nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabít 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. I pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rok. Více na Nissan.cz. Rok. Nissan.cz. Rok. Nissan.cz.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak
1: na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru
1: na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nemá
0: pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Na palubu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedá.

Jděte se své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět. Jděte se své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz modely a navíc.

Jen mrt... Říkáte si, jen mrtvá ryba... Říkáte si, jen mrtvá ryba... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosí... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosí... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není... Plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není... Ničem. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si. Nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream pro vás. Nalaďte si náš slušný... Nalaďte si náš slušnej stream Alternativ... Nalaďte si náš slušnej stream Alternativ Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternativ Rock. Od Alice in Chains po White. Slušnej stream Alternativ Rock. Od Alice in Chains po Alternativ Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge po White Stripes. Punk, grunge, alternativa P Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na... Punk, grunge, alternativa pěkně... Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a... Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. Grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Alternativ rock na rockový rádio CZ.

vás čeká Baby Metal, Megadeth, Bring Me the Horizon, Megadeth, Bring Me the Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už vozit. Bring Me the Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už vozit. Bring Me the Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já a tohleto všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodané. Všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodané. Na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný. Jenom myslím Iron Maiden doprodávej. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný. Jenom myslím Iron Maiden doprodávej. Ještě nějaký na to koukal dneska, už je to vyprodaný. Jenom myslím Iron Maiden doprodávej. Ještě nějaký stupenky. Dneska už je to vyprodaný. Jenom myslím Iron Maiden doprodávej. Ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali. Jenom myslím Iron Maiden doprodávej. Ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci. Iron Maiden doprodávej. Ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci. Na to nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci. Na to, aby někdo vždycky kdo prodával za polovky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci. Na to, aby někdo vždycky kdo prodával. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci. Na to, aby někdo vždycky kdo prodával za polovinu. Což už tam docela, jak jsme hradečáci. Na to, aby někdo vždycky kdo prodával za polovinu. Což na to, aby někdo vždycky kdo prodával za polovinu. Což už tam docela lítaj za slušný, aby někdo vždycky kdo prodával za polovinu. Což už tam docela lítaj za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se nás kdo prodával za polovinu. Což už tam docela lítaj za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se nás za polovinu. Což už tam docela lítaj za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se nás sehnat. Což už tam docela lítaj za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se nás sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden lítaj za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se nás sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za chy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700. Takže do počka, tak nakonec vyhraje si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700. Takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to jeden jsem viděl za 1700. Takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu 1700. Takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5. Tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6. Perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci. Za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci. Předprodej to bylo levně plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci. Předprodej to bylo levnější. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci. Předprodej to bylo levnější. Takže pak už ke konci. Předprodej to bylo levnější. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do předprodej to bylo levnější. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové, to bylo levnější. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost. Na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost. Že ty do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost. Že ty maidny na letiště 360, tak máte možnost. Že ty maidny dojde ještě letiště 360, tak máte možnost, že ty maidny dojde ještě uvidíte. 360, tak máte možnost, že ty maidny dojde ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už máte možnost, že ty maidny dojde ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla super, že ty maidny dojde ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla suprový, dojde ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla suprový, to doporučuju. Uvidíte, Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla suprový, to doporučuju. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla suprový, to doporučuju. To si pamatuju, jsem viděl, to byla suprový, to doporučuju. To si pamatuju, jak dneska, to je 12 let, viděl, to byla suprový, to doporučuju. To si pamatuju, jak dneska, to doporučuju. To si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál, doporučuju. To si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je bylo snad. To si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je bylo snad.

0: 35 stupňů, nás tam kropily hadice. Si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hráli, bylo snad 35 stupňů, nás tam kropily hadicema. Dneska, to je 12 let zpátky, hráli, bylo snad 35 stupňů, nás tam kropily hadicema. Já jsem myslel, že tam padnu, nás tam kropily hadicema. Já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže, kdo chcete vidět, určitě hadicema. Já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže, kdo chcete vidět, určitě. Já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže, kdo chcete vidět, určitě čtvrtek Limbisky padnu, ale byl to takový mejdan. Takže, kdo chcete vidět, určitě čtvrtek Limbisky v neděli Iron Maiden. Takový mejdan. Takže, kdo chcete vidět, určitě čtvrtek Limbisky v neděli Iron Maiden. Kdo chcete vidět, určitě čtvrtek Limbisky v neděli Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, co určitě čtvrtek Limbisky v neděli Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, co Eric Clapton Limbisky v neděli Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, co Eric Clapton nebo Gun děli Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, co Eric Clapton nebo Guns Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, co Eric Clapton nebo Guns N' Roses a nebo Trantenberg potuž. No a my si pustíme další hudbu, co Eric Clapton nebo Guns N' Roses a nebo Trantenberg, co Eric Clapton nebo Guns N' Roses a nebo Trantenberg potužník senior. Nebo Guns N' Roses a nebo Trantenberg potužník senior. Guns N' Roses a nebo Trantenberg potužník senior.
1: Co mají
0: Guns N' Roses a nebo Trantenberg potužník senior. Co Trantenberg potužník senior.
1: Co mají
0: potužník senior.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo ne? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Boxer nabízí prostor a variabilitu, štafle nebo spoustu zásilek? Boxer nabízí prostor a variabilitu, spoustu zásilek? Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na pilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, nebo přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, nebo 200 000 km přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, nebo 200 000 km. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Už od 499 tisíc bez DPH. Proležet 99 tisíc bez DPH.
2: Proležela se vám matrace?
1: 1000 bez DPH.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Pre
1: z DPH.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku C. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace od Matrace za hubičku CZ.

0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
0: Hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
0: Ty neproležíš.

0: 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Air Tint 1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Air Tinky a další. A na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Air Tinky a další. Kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Air Tinky a další. Nebo objevte zubní pasty Elme v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Air Tinky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných padací. Řasenky Makeup Air Tinky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných padací. Makeup Air Tinky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Tinky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Více na tetadrogerie.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Drogerie.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale
1: odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý
1: kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
1: Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
1: katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prahu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na L. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na katamarán, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán
2: nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

0: nám to praví?
1: Zedník, malíř.
0: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topená.
0: Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to
0: tak, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na
0: to nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí.
0: Praví.
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukčník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
1: rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruku. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: CZ.
2: Rekbity. Záruka kvality. Ty. Záruka kvality.
3: Stavebniny
2: deka kvality.
3: Stavebniny dek přináší. Stavebniny dek přináší mega akci. Stavebniny dek přináší mega akci. 6+1. Stavebniny dek přináší mega akci. 6+1. Vlákny vystužený. Stavebniny dek přináší mega akci. 6+1. Vlákny vystužený ryb přináší mega akci. 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový mega akci. 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit. 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super. Vlákny rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu. A navíc ke každým 6 balením 7 cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu. A navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Potěr Weber Trapit nyní za super cenu. A navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Nyní za super cenu. A navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platnu. A navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 12. Ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 12. Balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 12. zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 12. června. Tak si přijď. Mega akce ve stavebninách dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr. Akce ve stavebninách dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz. 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku. Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kvná nabídka v Tetě.

to bola Metallica. A to bola A to bola Metallica. A to bola Metallica. A to bola Metallica. A k nám. A to bola Metallica. A k nám do Čech sice Metallica. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dora. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbis. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbiskit. Do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbiskit. Nebo a se Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbiskit. Nebo dorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbiskit. Nebo Iron Maiden, jiný pecky jako Limbiskit. Nebo Iron Maiden, nebo vás čeká jako Limbiskit. Nebo Iron Maiden, nebo vás čeká Baby Metal. Nebo Iron Maiden, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Nebo Iron Maiden, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Nebo Iron Maiden, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Bring Me the Horizon, Papiden, nebo

0: tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji...
0: Spíš na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
0: Hadce.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždy...
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché.
1: Já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet...
1: Ovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo ke, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business. Si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma. Restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Kup si.
2: Podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Kup si auto v Direct.
2: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: V tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktav.
2: Start Business zdarma na KBCZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100
2: zdarma na KBCZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun.
2: CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto 25 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácečku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
4: Rock Radio.
3: auto.cz
4: Rock Radio.
3: CZ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si už...
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music... Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá... Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho... 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci... Na si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual... Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual... Klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupení poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit a syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gelu nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Punkroková kapela na místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Punkroková kapela Přísun povolen. Oslaví v sobotu 13. 10 let. Punkroková kapela Přísun povolen. 13. 10 let, punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagonu 10 let, punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagonu punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Nebo pak v sobotu na Iron Maiden třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu a 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte 12. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní meta proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smrť u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemí metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíckou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají hejtatním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu mím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Way akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Way připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Way Oldhammer a spousta dalších s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste.

0: www.pragboat.cz.
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná jako krásná.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná jako krásná.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná jako krásný sen.
0: Vůní bu... na palubu.

0: Oldhammera a spousta dalších. Pro nás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammera a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová. Hitman, Late to Waste, Oldhammera a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kist, Oldhammera a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se ve...
0: Spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se ve...
0: Dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na...
0: Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
0: Jo, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na naší akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušnými. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcí. Vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rokem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
1: Nás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.
2: Chcete si sednout tady, nebo
0: nejsladší jahody?
2: Chcete si sednout?

do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rána do večera.

0: tečka.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
0: Tečka.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To
0: centro.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 803 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 500 době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Arma 800 575 575. Centropol. 575 575. Centropol. 575. Centropol. Centropol. Centropol.
2: Potisk.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albert. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 20. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 20. Lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. A sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. A vydejte se do přírody Albertu od 13. 5. do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkou tého pátí do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou 28. 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Stany karimatky značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky a slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších 51%. Stany karimatky nepromokavé vaky a 100%. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě Albert. Spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě Albert.
1: Angry Birds kosmetový
0: čas v přírodě Albert.
1: Angry Birds kosmetika co
0: je Albert.
1: Angry Birds kosmetika co má koule
0: Albert.
1: Angry Birds kosmetika co má koule. Angry Birds kosmetika co má koule. Angry Birds kosmetika co má koule. Angry Birds kosmetika co má koule. Angry Birds housy vůně pod koule. Angry Birds housy vůně pod i sporek žádný ket. Angry Birds housy vůně pod i sporek žádný ket. Angry Birds housy vůně pod i sporek žádný ket. Vůně pod i sporek žádný keci funkční věci. Ano, vůně pod i sporek žádný keci funkční věci. Ano, gr i sporek žádný keci funkční věci. Ano, gr i br i keci funkční věci. Ano, gr i br dosel tečka c věci. Ano, gr i br dosel tečka cz. Ano, gr i BRDS.cz.
2: Tank
1: BRDS.cz.
2: Tank
1: B.

0: Speed si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Speed užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Speed o váš vůz se spolehněte na mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Speed o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní výbavu a radost na cestách. Speed o váš vůz se spolehněte na nás. Cestách. Speed o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky pro Speed o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacené váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenete na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dyna. Díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic. Jedné záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Se a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Vozu. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Dynamic. Jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší auto.
0: Vše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka. Na vaši návštěvu se těší auto. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autor. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. V se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. V Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Rockrad.
1: www.autobranka.cz.
2: Rockradio.
1: Jediný slušný. Autobranka.cz.
2: Rockradio.
3: Jediný slušný rádio.
1: Jediný. CZ.
2: Rockradio.
3: Jediný slušný rádio.
2: Jediný slušný. Rock Radio.
3: Jediný slušný rádio.
2: Jediný slušný rádio pro Rock Radio.
3: Jediný slušný rádio.
2: Jediný slušný rádio pro Prahu a Sto.
3: Jediný slušný rádio.
2: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
3: Slušný rádio.
2: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Jo pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Nejvyšší Čechu a střední Čechy. Rock Radio. Nejvyšší Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rock. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co si rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádionky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. .cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Pohodové pondělí.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Pohodové pondělí odpoledne jsou tady zprávy. Pondělí odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Slana 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce. 8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení. Procenta. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5 000 práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5 620 oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5 620 méně uchazečů. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5 620 méně uchazečů o práci. Práce evidovaly oproti dubnu o 5 620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst proti dubnu o 5 620 méně uchazečů o práci. Počet volných 5 620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl 20 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně. Informoval o tom Úřad práce. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně. Informoval o tom Úřad práce České míst meziměsíčně klesl jen mírně. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena klesl jen mírně. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena jen mírně. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že zajízdy České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že zajízdy držela telefony. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že zajízdy držela telefony. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že zajízdy držela telefon. Americké Floridě dostala pokutu za to, že zajízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou. Dostala pokutu za to, že zajízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. Pokutu za to, že zajízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. Zajízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu neměla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únoru policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty přesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeho zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinných. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Té měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koupka na základě mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovatví světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovatví mediální den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a ní den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu

0: potisk dárky, belky, ratatararata, potisk dárky, belavil, berararata, potisk dárky, belavil, belavil, CZ. Potisk dárky, belavil, CZ. Potisk dárky, belavil, CZ.
1: Lidl jsou...
0: Potisk dárky, belavil, CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Belavil, CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další...
0: Belavil, CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme...
0: CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, aby... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste... Klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry. Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 2, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90, ale v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 4,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Vlít kusů za novou běžnou cenu 49,90. Vlít cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestě.

0: absolvovali focení a natáčení trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení hráči Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení hráči v Dallasu absolvovali focení a natáčení hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené absolvovali focení a natáčení hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky focení a natáčení hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky natáčení hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky mužstvo tak hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky mužstvo tak děli svoji oslavu vstřelené branky mužstvo také na hotelu navštívil slavu vstřelené branky mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec vstřelené branky mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek
1: Rock Radio počasí
0: z České republiky Miloslav Stašek
1: Rock Radio počasí
0: Miloslav Stašek
1: Rock Radio počasí
0: Nezbude Stašek
1: Rock Radio počasí
2: Nezbude jasno
1: Rock Radio počasí
2: Nezbude jasno až polojasno večer bude v Čechách Nezbude jasno až polojasno večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat Nejvyšší teploty bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20 jasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24 Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24 28 stupňů. Oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24 28 stupňů. Přibývat. Nejvyšší teploty 24 28 stupňů.
3: Mami.
2: Nejvyšší teploty 24 28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno
2: 24 28 stupňů?
3: Mami, proč máme všechno? Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detail.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí
3: u... Máme všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřeby...
3: Konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšlený.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro...
5: Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: I na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Myšleno pro život.
2: Na dálnici D.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut.
1: Doprava.
2: Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Policie je nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě, tak dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete nehody. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať

0: Tam pořádku dorazíte.
1: Hledáte
0: pořádku dorazíte.
1: Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Máme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
2: Rock Radio, Rockovej Foras. Foras.
0: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu Rockovýho Forasu s Danem. A protože dneska je 8. června, a každoročně se dřív vyhlašoval malej vždycky rosnička a hádali různý, ty, co dělali předpovědi, ty rosničky,
3: Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry.

Andrej Voras s Danem. I Voras s Danem.

Jasně, tenhle svět je náš. Jasně, tenhle svět je náš. Opilej pár. Jasně, tenhle...

vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. O tom mluvil, že Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června, vás čeká nový album. Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června, vás čeká nový album jejich. Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června, vás čeká nový album jejich. Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června, vás čeká nový album jejich. Foreign vydávají nový CDčko 10. června, vás čeká nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali z 10. června, vás čeká nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici, vás čeká nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici, album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici, se týče mistrovství Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici, se týče mistrovství světa ve... Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici, se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách. K tomu ještě vydali speciální edici, se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože speciální edici, se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na oficiální soundtrack tohodle mistrovství, protože byli přidaný na oficiální soundtrack tohodle mistrovství, že byli přidaný na oficiální soundtrack tohodle mistrovství a trošku to zapřidaný na oficiální soundtrack tohodle mistrovství a trošku to zremixovali. Oficiální soundtrack tohodle mistrovství a trošku to zremixovali. Já jsem kvůli přemýšlel, jestli vám to pustím nebo ne. Track tohodle mistrovství a trošku to zremixovali. Já jsem kvůli přemýšlel, jestli vám to pustím nebo ne. No, tohle mistrovství a trošku to zremixovali. Já jsem kvůli přemýšlel, jestli vám to pustím nebo ne. No, připravili a trošku to zremixovali. Já jsem kvůli přemýšlel, jestli vám to pustím nebo ne. No, trošku to zremixovali. Já jsem kvůli přemýšlel, jestli vám to pustím nebo ne. No, připravte se. Ale já jsem kvůli přemýšlel, jestli vám to pustím nebo ne. No, připravte se. Jak se dá, jestli vám to pustím nebo ne. No, připravte se. Jak se dá, ne? No, připravte se. Jak se dá zkazit pěkná roková písnička. No, připravte se. Jak se dá zkazit pěkná roková písnička. Připravte se. Jak se dá zkazit pěkná roková písnička, je to jejich první jak se dá zkazit pěkná roková písnička, je to jejich první single In The Stars, tak já vám to zkazit pěkná roková písnička, je to jejich první single In The Stars, pěkná roková písnička, je to jejich první single In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek, je to jejich první single In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprvní single In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprorvete šroubovákama uši. Tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprorvete šroubovákama uši. To pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprorvete šroubovákama uši. Je to kousínek jenom, ať se neprorvete šroubovákama uši. Snad to bude. Jenom, ať se neprorvete šroubovákama uši. Snad to bude. Neprorvete šroubovákama uši. Snad to bude. Šroubovákama uši. Snad to bude. Snad to bude. Snad to bude. Bude.

0: potřebuje vydělat peníze. Já jako chápu, že potřebuje vydělat peníze. Já jako chápu, že potřebuje vydělat peníze. Já jako chápu, že potřebuje vydělat peníze jako my všichni, ale tyjo. Půže potřebuje vydělat peníze jako my všichni, ale tyjo. Tak tohle pekelný. No, to se nechtěl. Potřebuje vydělat peníze jako my všichni, ale tyjo. Tak tohle pekelný. No, to se nechtěl slyšet. Já jsem chtěl potřebuje vydělat peníze jako my všichni, ale tyjo. Tak tohle pekelný. No, to se nechtěl slyšet. Já jsem chtěl, abyste si to poslechli. Peníze jako my všichni, ale tyjo. Tak tohle pekelný. No, to se nechtěl slyšet. Já jsem chtěl, abyste si to poslechli. Ale tyjo. Tak tohle pekelný. No, to se nechtěl slyšet. Já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy, ať víte, co. Tak tohle pekelný. No, to se nechtěl slyšet. Já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy, ať víte, co vás. No, to se nechtěl slyšet. Já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy, ať víte, co vás čeká, že uslyšíte. Já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy, ať víte, co vás čeká, že uslyšíte. Poslechli vy, ať víte, co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si další muziku. Ať víte, co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si další muziku. Co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás, uslyšíte. A pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. A pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. Nebo Miloš Dudek. Další muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. Nebo Miloš Dudek Doležal. Muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. Nebo Miloš Dudek Doležal vítra. Nebo Miloš Dudek Doležal vítra mrak.
1: Chceš Dudek Doležal vítra mrak. Chceš mít ten správný drive?
0: Doležal vítra mrak.
1: Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super. Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu. Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu služby z Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. A k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojaro služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. CZ. Trénírkem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Trénírkárna. Předání. Více na Autojarov.cz. Trénírkárna.cz. Více na Autojarov.cz. Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
1: Ne. CZ. Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky?
1: Karna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
1: CZ.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrnožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš procent? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem CZ. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.

0: Dnes objednáš. Jo, a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: A zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce
0: máš. Trenýrkárna.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci
0: Trenýrkárna.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: .cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím?
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, drift.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padá.
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padákem, flyboardy, let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásných
1: skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
1: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný,
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek,
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek
1: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý
2: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý
2: zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí, pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
1: Si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
1: Úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu.
2: Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
2: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
2: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je
1: zkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Zážitky. Nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Atención, señoras y señores.
2: Dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Atención, señores.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Atención, señoras y señores!
6: Pojďte se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos!
6: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix Latino, bača, intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: Mix Latino, tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: Mix Latino, bachata, salsa.
5: Un, dos, tres.
6: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: Un,

0: Adiós, stres.
1: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La tropica stres.
1: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La tropica.
1: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La tropica.
1: Přihlaste se. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La tropica.
1: Přihlaste se hned. Salsa, dance heels a reggaeton.
0: La tropica.
1: Přihlaste se hned teď online. Heels a reggaeton.
0: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
0: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
0: Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všu. Teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme. CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás na... La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Aua. Kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
0: Awara shar.
1: Všude. Ale my vás naučíme tančit.
0: Awara shar.
1: My vás naučíme tančit.
0: Awara shar.
1: Naučíme tančit.
0: Awara shar. Awara shar.
2: Tatart vyhlašuje.
0: Awara shar.
2: Tatart vyhlašuje Datart na...
0: Shar.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy.
2: A je Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy. Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou.
3: Datart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Nákupy.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřeby.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřebiče.
2: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20.
2: Nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou
2: fůrou exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
2: a ušetřit
4: exkluzivních slev.
2: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
4: a ušetřit.
2: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
4: a ušetřete při zařizování.
2: Malé spotřebiče ETA se slevou 20%
4: a ušetřete při zařizování.
2: ETA se slevou 20%
4: a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: 20%
4: a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
4: Procent a ušetřete při zařizování svého vysněného domova. Ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
5: Datart. Opravdový.
4: Zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
5: Datart. Opravdový
4: elektro. Vysněného domova.
3: To je mazec.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Domova.
3: To je mazec.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: To je mazec.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Tahle nabídka na vás.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Tahle nabídka na vás nepočká.
5: Opravdový elektrospecialista.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 100 nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první telefonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen

To byly Blink 182. To byly Blink 182 a jejich... To byly Blink 182 a jejich All the Small Things. To byly Blink 182 a jejich All the Small Things. To byly Blink 182 a jejich All the Small Things. No, to byly Blink 182 a jejich All the Small Things. 182 a jejich All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že 182 a jejich All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně to už jsem tady. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně to už jsem tady o tom mluvil, že No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně to už jsem tady o tom mluvil, že Teďka se tady dočetl, že vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že Rolling Stones, že vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že

0: první rok, ale jen do konce června. 9 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Tu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte práci
0: na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte práci.
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Růzdl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nazme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.li a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidlu v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000
1: vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku na 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 5000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu má takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. V Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. V. K tomu máš 3 dny na vrácení a

0: 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
1: Rock Radio.
0: www.direct-auto.cz
1: Rock Radio.
0: www.direct-auto.cz
1: Rock Radio.
0: CZ.

0: Já jako chápu, že...
1: Já jako chápu, že...

A probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu ik od rána do večera. V dabu i FM a do večera. V dabu i FM nebo na rádi. V dabu i FM nebo na rádia. V dabu i FM nebo na rádia. V dabu i FM nebo na rádia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rokem nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok radio. .cz. Rok radio. Motokeci. Rok radio. Motokeci. Rok radio. Motokeci Marcela Herbolta. Brně Rádio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská Rádio.
0: Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě
0: Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného
0: Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všeho také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí v českých motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross. A nebo kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross, a nebo stunt riding. Jak potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross, a nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross, a nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe flat track plochou přírodu cross, a nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probíhá přírodu cross, a nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou, a nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat. Stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny vedle sebe

0: opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně, kdo z vás hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně, kdo z vás si uvědomil, že z první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten letní závod sezóny MotoGP. Schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend letní závod sezóny MotoGP. Schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude sezóny MotoGP. Schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu.
0: Mě to být schválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu. Mě to taky museli právě.
0: Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu. Mě to taky museli právě.
0: Uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
0: Ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
0: Bude slunovrat.
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio.
1: Motovrat. V klidu. Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio. Motokeci.
1: Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio. Motokeci.
1: Prásknout.
2: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Radio. Motokeci. Motokeci. See.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a Facebook. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosukových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasitovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasit. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Odjedený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vašich fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vašich. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rokrát oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rokrát. Radio. Rock je sudle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: tak.
1: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
0: Přesně tak.
1: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
0: Ne, to je v pohodě, přesně tak.
1: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
0: Ne, to je v pohodě, ale...
1: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
0: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku...
1: Pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
0: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Plešatýho borca.
0: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě.
0: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě.
0: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě.
0: Ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě.
0: Jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě. My jsme museli tady zrušit tu to zrcadlo.
0: Vešla, čověče.
1: Právě. My jsme museli tady zrušit tu to zrcadlo, co právě. My jsme museli tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od... My jsme museli tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl... My jsme museli tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti... Tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti... To zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti, ne? Jo, tam bych měl... V poloviční velikosti, ne?
0: Jo, to přesně, přesně tak.
1: Měřítka. Dobře. V poloviční velikosti, ne?
0: Jo, to přesně, přesně tak.
1: Měřítka. Velikosti, ne?
0: Jo, to přesně, přesně tak.
1: Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání.
0: Přesně, přesně tak.
1: Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání, já už budu...
0: Přesně tak.
1: Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit.
0: Tak.
1: Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit. Takže dobře, hele, užijte se vysílání. Já už budu pomalu končit, takže za 20 minut hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit, takže za 20 minut posledních vám zahraju se vysílání, já už budu pomalu končit, takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback, já už budu pomalu končit, takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback, takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback, 30 Seconds to Mars anebo Škvor, za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback, 30 Seconds to Mars anebo Škvor. Tak se mějte. 10 minut posledních vám zahraju Nickelback, 30 Seconds to Mars anebo Škvor. Tak se mějte. Vám zahraju Nickelback, 30 Seconds to Mars anebo Škvor. Tak se mějte hezky a čau. Nickelback, 30 Seconds to Mars anebo Škvor. Tak se mějte hezky a čau. 30 Seconds to Mars anebo Škvor. Tak se mějte hezky a čau. Mars anebo Škvor. Tak se mějte hezky a čau.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok.
1: Tak se mějte hezky a čau.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se...
1: A čau.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok...
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok má... Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Ostane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový. Jen

ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na věčná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí

0: La Tropical. www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Tropical.cz.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku.
1: Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Kapacita kurzu je omezena.
2: Kurzu
0: je omezena.

0: Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameníto.cz. V Řejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameníto.cz. U Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameníto.cz. Vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu kameníto.cz. Vám zlepší náladu. Aktuální zahradu kameníto.cz. Vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva hazardní
0: kameníto.cz. Vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva hazardní
0: z vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České
0: vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice
0: náladu.
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí
1: hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte
2: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když
2: hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
2: Může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
2: Závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Jsme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Vše, co potřebuji za cenu
3: ročně. Olvin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Olvin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL. Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo 0. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo 0,75 litra 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo 0,75 litru 9,90. A prosecco trevízo 0,75 litru za 59. A prosecco trevízo 0,75 litru za 59,90. Prosecco trevízo 0,75 litru za 59,90. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ratatara.
4: Lidl, to se vyplatí.

0: A to byli Judas. A to byli Judas. A to byli Judas Priest. A to byli Judas Priest Living After. A to byli Judas Priest Living After Midnight. A to byli Judas Priest Living After Midnight. A já už tady vít. A to byli Judas Priest Living After Midnight. A já už tady vítám Petra Vesta Priest Living After Midnight. A já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se Living After Midnight. A já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se Night. A já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám. A já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl. Já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já
0: Petra ve studiu, čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už
0: já už jsem
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem věděl, člověče, vypadáš ale pořád stejně. Nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem věděl, člověče, vypadáš ale pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem věděl, člověče, vypadáš ale pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem věděl, člověče, vypadáš ale pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku.
1: Taky už já už jsem věděl, člověče, vypadáš ale pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku.
1: Tyjo, člověče, vypadáš ale pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už je to pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu
0: v pohodě. Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam
1: nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš to. Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš to tlustýho, hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš to tlustýho, plešatýho borce.

0: To se vyplatí.
1: Ratatararata, trička, ratatararata.
0: Se vyplatí.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, trička, ratatararata.
0: Potisk, potisk.
1: Ratatararata, trička, ratatararata.
0: Potisk, potisk.
1: Ratatararata, trička, ratatararata.
0: Potisk, potisk, trička, potisk, trička.
1: Ratatararata, trička, ratatararata.
0: Potisk, potisk, trička.
1: Trička, ratatararata.
0: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel.
1: Ta potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
0: Potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Proležela se vám
0: mama. Potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
2: Proležela
0: trička bela bel bela bel bela bel CZ.
2: Proležela se vám matrace.
0: Bela bela bel CZ.
2: Proležela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace z řady premium.
0: Z.
2: Proležela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hub.
2: Proležela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.
2: Cela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ.
2: Od matrace za hubičku CZ.
3: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace
3: za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku
3: CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku CZ.
3: Neproležíš.

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti... Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivodace. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahrádka. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahrádkářské radu. Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahrádkář se raduje? S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahrádkář se raduje? Tou zárukou. Profivoda.cz. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa? Profivoda.cz. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje? CZ. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje? Na jediném. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje? Na jediném místě. Kamení raduje? Kameny z celého světa kupuje? Na jediném místě. Kamení to, no kameny z celého světa kupuje? Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Světa kupuje? Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ kupuje? Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ jde k jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ dekorační valouny, oblásky, laman. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ dekorační valouny, oblásky, lamany. No jistě. Kamení to CZ dekorační valouny, oblásky, lamany. Kámen nebo dlažby, zkrátka. Kamení to CZ dekorační valouny, oblásky, lamany. Kámen nebo dlažby, zkrátka. Kamení to CZ dekorační valouny, oblásky, lamany. Kámen nebo dlažby, zkrátka. Kameny pro váš dům. Dekorační valouny, oblásky, lamany. Kámen nebo dlažby, zkrátka. Kameny pro váš dům. Valouny, oblásky, lamany. Kámen nebo dlažby, zkrátka. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Prokrát pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu tam najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameň v prodejně v Siřejovicích u

0: vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál na www.westernové-městečko.cz nebo v síti westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Dobrý den.
0: Pomlčka-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a
0: Městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta
0: a nebo v síti Ticketportál.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do auta.
0: Síti Ticketportál.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do auta Jarov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do auta Jarov.
2: Právě teď pořídíte.
1: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do auta Jarov.
2: Právě teď pořídíte vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při proti Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz. Platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se.
2: Ani, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se.
2: Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.
2: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.
2: Z.
1: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný tančit celý říjnový víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v říjnový víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Anda víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andalupical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečný kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře je. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře.

0: čtenáři. CZ. Milí čtenáři, ve... CZ. Milí čtenáři, ve sta... Milí čtenáři, ve starém pískov... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosko... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy v pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy
1: a tava
0: v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy
1: a tava
0: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Přichá... Příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinetů a...
1: A tava!
2: Přichází Vinetů a vel...
1: Tava!
2: Přichází Vinetů a velko... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbr a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošní lepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních poklad na Stříbrném jezeře. Letošních prázdninách posledních Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekává.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekává.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Mach.
2: Posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: A 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj
2: a stavení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj a láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstup
0: vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací
0: vám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací
0: Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernove
0: alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernove.cz.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dubu. Slušnej rok od rána do večera. V dubu i FM od rána do večera. V dubu i FM nebo na Rádia Večera. V dubu i FM nebo na radia.cz. V dubu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. .cz. Rok Radio. .cz.

0: Chceme ho... Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrýma.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: Materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Jak vzniká?
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme...
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lih...
0: Budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lih...
0: Srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lišť. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být
2: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
2: Tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je.
2: Lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je. Nabím.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je
3: na celá liška.
4: A takže je na výjimy kočka. A takže je na výjimy koloběžku.
5: Mám.
4: A takže je na výjimy koloběžku.
5: Mám mě auto.
4: Je na výjimy koloběžku.
5: Mám mě auto.
4: I tramvaje.
5: Co
4: na výjimy koloběžku.
5: Mám mě auto.
4: I tramvaje.
5: Co mě v...
4: Mám mě auto.
5: I tramvaje,
4: co mě vozí do školy.
5: Mám mě auto.
4: I tramvaje,
5: co mě vozí do školy.
4: Mě auto.
5: I tramvaje,
4: co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás.
4: I tramvaje,
5: co mě vozí do školy.
4: No jasně,
5: tramvaje,
4: co mě vozí do školy.
5: No jasně,
4: všechno u nás doma.
5: I moje hra
4: mě vozí do školy.
5: No jasně,
4: všechno u nás doma.
5: I moje hračky.
4: Školy.
5: No jasně,
4: všechno u nás doma.
5: I moje hračky.
4: Děkuju.
5: No jasně,
4: všechno u nás doma.
5: I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Jasně, všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte na...
5: Všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu...
5: I moje hračky.
4: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob.
5: Hračky.
4: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme...
4: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme... Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní... Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme pre. Jsme pre.

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro jednom místě. Pohodlné objednání.

0: 10.
1: Nemáš co na sebe?
0: Tvé dodání. Vše pro Bagr.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: Vše pro Bagr.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
0: Bagr.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale...
0: Z.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si své. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušníš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení, na tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na dostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Ne. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio. E-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio.
2: Hej vy.
1: A na www. Rokový rádio.
2: Hej vy. Ano.
1: www. Rokový rádio.
2: Hej vy. Ano, vy.
1: Na Rokový rádio CZ.
2: Hej vy. Ano, vy. Na Belabil.cz.
1: CZ.
2: Hej vy. Ano, vy. Na Belabil.cz. Hej vy. Ano, vy. Na Belabil.cz si můžete potisknout tričko. Hej vy. Ano, vy. Na Belabil.cz si můžete potisknout. Ano, vy. Na Belabil.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Vy. Na Belabil.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team build. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team build. Te výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme. Rodinou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně. Slavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastní. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem. S vlastním potiskem. Za potiskem.
3: Zažijte emoce za volantem vozu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastním vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě kup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na P a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme
0: na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC
0: 6.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Napřed OC Letňany.
2: Domanský.
3: Nejvyšší čas na
1: OC Letňany.
2: Domanský.
3: Nejvyšší čas na
2: Domanský.
3: Nejvyšší čas na Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokov Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevrokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.roko.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. CZ.

0: Nudbu a půl. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5 pro odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5 pro vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny potravin se stabilizovaly. Inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny potravin se stabilizovaly a dál významně přispívají. Naopak ceny potravin se stabilizovaly a dál významně přispívají ke snižování. Ceny potravin se stabilizovaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly prodaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace? O kolik procent hodnoty klesly prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěchové inflace?
1: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16% polotučného centa. Másla o 20% polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% a trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% másla o 27% a brambor o 30%.
0: Nejvyšší soud rozšířil prostor potravinářské odvětví, tak působí jako stabilizační faktor. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné poučkování proti koronaviru. Podle nového rozsudku se nebude právo na odškodné omezovat kování proti koronaviru.
2: Soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení soběstačnosti.

0: nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení. Prostě soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. O osudu odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. O osudu otáčivého hlediště v českém posouzení každého uplatněného nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově jeho uplatněného nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově jeho nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2020. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Do té otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Do té doby totiž v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké je jasno do roku 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel jeho českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky jako zřizovatel jeho českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Jeho českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Jeho divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlý lemur Kata je zpátky v Ostravě s Národním památkovým ústavem. Uprchlý lemur Kata je zpátky v Ostravské zoologickým ústavem. Uprchlý lemur Kata je zpátky v Ostravské zoo po několika neúspěšných výjezdech. Uprchlý lemur Kata je zpátky v Ostravské zoo po několika neúspěšných se ho včera podařilo odchytit v soukromatky v Ostravské zoo po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromatravské zoo po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedalekých výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu.
1: Přes noc bude asi 10 stupňů, no a zítra si dopadně ještě dneska s žádnýma přeháňkama počítat nemusíme. Přes noc bude asi 10...

0: 10 stupňů, no a zítra si to trošku vykompenzujeme. Žádnýma přeháňkama počítat nemusíme. Přes noc bude asi 10 stupňů, no a zítra si to trošku vykompenzujeme, protože přeháňkama počítat nemusíme. Přes noc bude asi 10 stupňů, no a zítra si to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně nemusíme. Přes noc bude asi 10 stupňů, no a zítra si to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně bude pršet. Přes noc bude asi 10 stupňů, no a zítra si to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně bude pršet v Čechách. 10 stupňů, no a zítra si to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně bude pršet v Čechách. Zítra si to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně bude pršet v Čechách a na Moravě dokonce to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně bude pršet v Čechách a na Moravě dokonce hrozí nějakým, protože rozhodně bude pršet v Čechách a na Moravě dokonce hrozí nějakým, bude pršet v Čechách a na Moravě dokonce hrozí nějaký bouřky na severozápadě Čechách a na Moravě dokonce hrozí nějaký bouřky na severozápadě Čech bude kolem 17 na Moravě dokonce hrozí nějaký bouřky na severozápadě Čech bude kolem 17 18 stupňů na hrozí nějaký bouřky na severozápadě Čech bude kolem 17 18 stupňů naopak na té Moravě hrozí nějaký bouřky na severozápadě Čech bude kolem 17 18 stupňů naopak na té Moravě kde bouřky na severozápadě Čech bude kolem 17 18 stupňů naopak na té Moravě kde budou ty bouřky tak tam bude na severozápadě Čech bude kolem 17 18 stupňů naopak na té Moravě kde budou ty bouřky tak tam bude 24 až bude kolem 17 18 stupňů naopak na té Moravě kde budou ty bouřky tak tam bude 14 stupňů naopak na té Moravě kde budou ty bouřky tak tam bude 24 až 25 pak na té Moravě kde budou ty bouřky tak tam bude 24 až 25 stupňů budou ty bouřky tak tam bude 24 až 25 stupňů
1: ať už prší
0: tam bude 24 až 25 stupňů
1: ať už prší nebo
0: 20 až 25 stupňů
1: ať už prší
0: než 25 stupňů
1: ať už prší nebo paří slunce ať už prší nebo paří slunce slušnej rok ať už prší nebo paří slunce slušnej rok si můžete diktovat ať už prší nebo paří slunce slušnej rok si můžete diktovat každý prší nebo paří slunce slušnej rok si můžete diktovat každý den rok na nebo paří slunce slušnej rok si můžete diktovat každý den rok slunce slušnej rok si můžete diktovat každý den rok na psání s den rok na psání startuje v 18 hodin slušná muzika do každý na psání startuje v 18 hodin slušná muzika do každého počasí je v 18 hodin slušná muzika do každého počasí hodin slušná muzika do každého počasí slušná muzika do každého počasí a muzika do každého počasí Rock Radio do každého počasí Rock Radio počasí Rock Radio doprava
2: dejte si pozor
1: Rock Radio doprava
2: dejte si pozor všichni kdo jedete po D1
1: Rock Radio doprava
2: dejte si pozor všichni kdo jedete po D1
1: Rock Radio doprava
2: dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný na 294. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh 94. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam navozil směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte nouzplnu, jestli to ještě plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte nouzplnu, jestli to ještě někdo z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte nouzplnu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na sněhu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte nouzplnu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na sněhu válí. Takže rozhodně sundejte nouzplnu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na silnici 187 u Hrádku rozhodně sundejte nouzplnu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozplnu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta na vozovce, kdo neodklidil. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči.

0: 187 uhrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči. 187 uhrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 30 na místě akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 30 akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru směrem se i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezd bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Pozor, jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Pozor na to. A v Praze ještě v ulici Cíglerová i se srazil osobák s chodcem dvou osobáků. Pozor na to. A v Praze ještě v ulici Cíglerová i se srazil osobák s chodcem. Tam je pozor na to. A v Praze ještě v ulici Cíglerová i se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak a v Praze ještě v ulici Cíglerová i se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak ulici Cíglerová i se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu. I se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu. Osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu. Akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu.
1: Spolehlivé auto.
0: Záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu.
1: Spolehlivé auto na dovolenou.
0: Sundejte nohu z plynu.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki.
0: Plynu.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechno. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. Na Suzuki.cz. Suzuki.cz.
2: Rokový odpoledne právě začíná.
3: Rádio. Rokový odpoledne.
2: Pondělní rokový odpoledne právě začíná. Doufám.
3: Rokový odpoledne.
2: Pondělní rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend.
3: Odpoledne.
2: Pondělní rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend a rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že má. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec tý vaší den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec tý vaší šichty.
0: Dáme si totiž dnes
2: kutne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám

0: zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
1: Dáme si totiž dneska
0: od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
1: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne čas,
0: zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
1: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte
0: konec té vaší šichty.
1: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky ty. Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude, vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude, takže den děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase děje. Týden se to nedělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase tělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase. Teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase bude. Takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme od pondělí do pátku to něco dělat. Takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme od pondělí do pátku to něco dělat. To zase těšíme, až bude to zase budeme od pondělí do pátku to něco dělat. Já to prostě neřekneme, až bude to zase budeme od pondělí do pátku to něco dělat.
0: Já to prostě neřeknu.
1: My jsme tak tajemní. Pátku to něco dělat.
0: Já to prostě neřeknu.
1: My jsme tak tajemní, to je neskutečný. Ale víš co? To něco dělat.
0: Já to prostě neřeknu.
1: My jsme tak tajemní, to je neskutečný.
0: Ale víš co? Možná něco.
1: Já to prostě neřeknu.
0: My jsme tak tajemní, to je neskutečný. Ale víš co? Možná něco bychom prozradit mohli. A to sice jakou si.
1: My jsme tak tajemní, to je neskutečný.
0: Ale víš co? Možná něco bychom prozradit mohli. A to sice jakou si.
1: To je neskutečný.
0: Ale víš co? Možná něco bychom prozradit mohli. A to sice jakou si zahrajeme muziku. Ale víš co? Možná něco bychom prozradit mohli. A to sice jakou si zahrajeme muziku.
1: Souhlasím, čekají nás Twisted
0: Sims. Co, možná něco bychom prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajeme muziku.
1: Já s tebou souhlasím, čekají nás Twisty a jejich jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokový odpoledne nám začne Marilyn Manson. Jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokový odpoledne nám začne Marilyn Manson. A pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokový odpoledne nám začne Marilyn Manson. A sweet dream. Byli talent a surrender, ale tady to rokový odpoledne nám začne Marilyn Manson. A sweet dreams. Ta surrender, ale tady to rokový odpoledne nám začne Marilyn Manson a Sweet Dreams they are made of this. Tady to rokový odpoledne nám začne Marilyn Manson a Sweet Dreams they are made of this. Odpoledne nám začne Marilyn Manson a Sweet Dreams they are made of this. Let's go. Marilyn Manson a Sweet Dreams they are made of this. Let's go. Sweet Dreams they are made of this. Let's go. They are made of this. Let's go.
2: Sweet
1: this, let's go.
2: Sweet dreams,
1: let's go.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu

really going out?

0: Twisted Sister a Twisted Sister a jejich Twisted Sister a jejich Leader of the Pack. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teď. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je The Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových prostě na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových prostě jako, že to bude jedna ze tří sester. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šíl. Twisted Sister jako je jedna z takových prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku jako je jedna z takových prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš,
0: že prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný?
0: To bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To je možná mohlo být sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To je možná mohlo být, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To je možná mohlo být, ne? Šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To je možná mohlo být, ne?
1: To je klidně, myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To je možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme možný, vej?
0: To je možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20.
0: Možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20.
0: Ne.
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. v Plzni.
0: Oni tam v amfiteátru, no a jo? Víte co lidi, můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený. Víte co lidi, můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený. Můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
1: Přesně tak,
0: i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
1: Přesně tak, sobota 20. června bude
0: zase dva lístky pro vás připravený.
1: Přesně tak, sobota 20. června bude v
0: lístky pro vás připravený.
1: Přesně tak, sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni. Přesně tak, sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele. Sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude tak teatru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no a takvě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no a taky doktor PP, samý zkratky, ale pražská punková záležitost jménem SPS, no a taky doktor PP, samý zkratky, ale rozhodně to nebude záležitost jménem SPS, no a taky doktor PP, samý zkratky, ale rozhodně to SPS, no a taky doktor PP, samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak doktor PP, samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak dost dlouhé PP, samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak dost dlouhé krátky, ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak dost dlouhé.
0: A pro vás
1: ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak dost dlouhé.
0: A pro vás
1: bude krátky, bude to naopak dost dlouhé.
0: A pro vás akorát stačí,
1: bude to naopak dost dlouhé.
0: A pro vás akorát stačí, aby
1: naopak dost dlouhé.
0: A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou. A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou zprávu. Pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo

0: dlouhou zprávu. Asi akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátkou anebo dlouhou zprávu. Podle toho, jak se vám chce. A my asi tak krátku anebo dlouhou zprávu. Podle toho, jak se vám chce, a my asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás, který od nás ty dva lístky dostane. Nic víc pro to dělat nemusíte, je to naprosto.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer.

0: spolehlit se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Parťák už od 499 000 bez DPH. Už od 499 000 bez DPH.
1: Vítejte v
0: 499 000 bez DPH.
1: Vítejte v kempu,
0: 99 000 bez DPH.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 800
0: bez DPH.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor
0: H.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Kempu, vaše místo je 867 sektor G. Místo je 867 sektor G. 7 sektor G. Sektor G.

0: Svět vytrání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: CZ. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Místě.
1: Ventilátory.cz.
2: Na velikosti.
1: Ventilátory.cz.
2: Na velikosti záleží.
1: .cz.
2: Na velikosti záleží. Proto na velikosti záleží. Proto je šířka našeho na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskka. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Domy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva.
2: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazard.
2: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní.
2: Vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
2: nesmí a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerství her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí
3: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje.
3: Nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
3: osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
3: 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hazardní hře může vzniknout závislost. Vzniknout závislost.
5: Dvěstě tisíc měsíčně na celých 20 let? To je... 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je extra... 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrt celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od... Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Hrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Majitě.
5: Olvinu. Zkusíte to? Zkusíte to?
6: Majitě漂亮的 T-shirt 条纹

0: 多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky.
0: Tiaľ gerin sin si he yin han ka hao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný
0: sin si he yin han ka hao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínsky
0: yin han ka hao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínsky s***ky. Jas... Nekupujte drahý značky. Ani levný čínsky s***ky. Já se oblíkám bez... Nekupujte drahý značky. Ani levný čínsky s***ky. Já se oblíkám bez drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Jak to mám?
1: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Jak to má motora?
1: Potisku. Bez potisku CZ.
2: Jak to má
1: Bez potisku CZ.
2: Jak to má motora kola dřív či
1: CZ.
2: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, a kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motozábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, je motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte mon, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Řídí Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu.
3: Řídíš na
1: pondělí do pátku na Rokrádiu.
3: Řídíš rád
1: pátku na Rokrádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo
1: Rokrádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz lomeno kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz lomeno kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz lomeno kariéra. Spedit.cz lomeno kariéra.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu.cz. Tak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu.cz. Bez kempu. www. Bez kempu.cz. www. Bez kempu.cz. Bez kempu.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám.
1: CZ.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Vytrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
3: Jak? Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápachy?
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach vlhko?
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch?
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám puch. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilát. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilatory.cz. A špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilatory.cz.

0: www.pedit.cz/kariéra. Český Goodwill znovu /kariéra. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Čera. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, který Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou? Oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte tak české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak my, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na Lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to za tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prest firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Čes vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění profa prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění prof studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Web. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.český. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Neváží. www.českygoodwill.cz. Také máte www.českygoodwill.cz. Také máte rádi klasiku? www.českygoodwill.cz. Také máte rádi klasiku? Přesně pro vás. www.českygoodwill.cz. Také máte rádi klasiku? Přesně pro vás. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. A pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodlou. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodlou. Vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda. Že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic. Máme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednodušvis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. A Classic, jednoduše pro vás.
1: Na vaše
0: pro vás.

0: Na vaši návštěvu se těší auto. Na vaši návštěvu se těší Autobrank. Na vaši návštěvu se těší auto. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. www.autobranka.cz.
1: Rock Radio.
0: www.autobranka.cz.
1: Rock Radio.
0: Autobranka.cz.

DABu i FM nebo na rádiu. V DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. Rokem nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok radio. .cz. Rok radio. Z.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas přesně.
0: Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas přesně.
0: Rock Radio.
1: Každý

Rock Rádiu. Rock. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej večer. Rock Rádio. Rockovej večer. Rock Rádio. Rockovej večer. Máte z... Rock Rádio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rock Rádio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Rádio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Rádio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás... Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rok. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rok. Na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku. Pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku údery a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Slušnej rock je slušná muzika. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Muzika. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rock pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: Je brdě už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: To, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka.
0: 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: To, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím...
0: Stará pecka, věřil bys tomu?
1: To, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si...
0: Tomu.
1: To, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Jako, že, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Jako, když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Jako, že prostě něco... 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Jako, že prostě něco takovýho... Tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Jako, že prostě něco takovýho...
0: Jako, že tak.
1: Malou noční hudbu třeba, víš? No. Jako, že prostě něco takovýho...
0: Jako, že se tak. Nebo prostě Glenna Millera, víš?
1: Hudbu třeba, víš, no. Jako, že prostě něco takovýho,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, no.
0: Že prostě něco takovýho,
1: že se tak,
0: nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, takovýhle, no, prostě tyhle ty
0: něco takovýho,
1: že se tak,
0: nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, takovýhle, prostě tyhle ty věci,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, takovýhle, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě
0: víš, no,
1: takovýhle, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí, a prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak no, je možný, že ten čas takhle letí. No. A já jsem si věci, ale ne prostě Deep Purple, jak to, jak no, je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka Deep Purple, jak to, jak no, je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí v Apple, jak to, jak no, je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je taková numetalová americká. Já jsem vlastně poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je taková numetalová americká záležitost. Vlastně poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je taková numetalová americká záležitost. Poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je taková metalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu.
1: Kapelu POD,
0: no,
1: což je taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě.
0: No, jasně.
1: Což je taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě. Tak já jsem to taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě. Tak já jsem to poslouchal vlastně americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě. Tak já jsem to poslouchal záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě. Tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimpli.
0: Na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela
0: no, známá.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela no. dlouho, ale teď
0: vlastně.
1: Jasně, samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela no. dlouho. Tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela no. dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela no. dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příště na Gimplu, ty bláho, a už je to docela no. dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
0: Je to
1: a už je to docela no. dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
0: Je to tak.
1: Docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
0: Je to tak, on totiž.
1: Teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
0: Je to tak, on totiž příští týden je Rokáč, samozřejmě.
1: To vlastně budou příští týden hrát v Praze.
0: Je to tak, on totiž příští týden je Rokáč, samozřejmě.
1: Příští týden hrát v Praze.
0: Je to tak, on totiž příští týden je Rokáč, samozřejmě to víme, ale
1: hrát v Praze.
0: Je to tak, on totiž příští týden je Rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký... Je to tak, on totiž příští týden je Rokáč, samozřejmě to víme, ale příští týden je Rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně Rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v tým, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v tým moment víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou afterparty, třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou afterparty, řekněme, která si bude dít v Lucerně, zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou afterparty, řekněme, která si bude dít v Lucerně momenty, no takže oni udělali takovou afterparty, řekněme, která si bude dít v Lucerně Music, takže oni udělali takovou afterparty, řekněme, která si bude dít v Lucerně Music Baru právě tady v Praze a takovou afterparty, řekněme, která si bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě party, řekněme, která si bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD, která si

0: bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden. Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8. Právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní. Právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní. Hrát vlastně za 8 dní.
1: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice nu metalu amerického, já jsem hrozně poslouchal. Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice nu metalu amerického, já jsem hrozně poslouchal. Bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice nu metalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD. Taková velká, nevím, stálice nu metalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD. Nevím, stálice nu metalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věce nu metalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle metalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no, jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no, takže určitě, kdo to máte, POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no, takže určitě, kdo to máte, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no, takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte Korny a takovýhle věci, no, takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. Korny a takovýhle věci, no, takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě si, no, takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den potom, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den potom v Brněnské 17. června hned den potom v brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brno zapomínám. Ne. Června hned den potom v brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brno zapomínám.
0: A takže
1: potom v brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brno zapomínám.
0: A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím,
1: brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brno zapomínám.
0: A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím,
1: abyste neříkali, že na Brno zapomínám.
0: A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím,
1: říkali, že na Brno zapomínám.
0: A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět na živo. A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět na živo je docela dost zajímavá záležitost. A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět na živo je docela dost zajímavá záležitost. Zatím to nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět na živo je docela dost zajímavá záležitost. Zatím si myslím, že POD vidět na živo je docela dost zajímavá záležitost. Zatím pustíme další muziku Faith, dost zajímavá záležitost. Zatím pustíme další muziku Faith No More, taky Amarant a nebo Crucifix, zajímavá záležitost. Zatím pustíme další muziku Faith No More, taky Amarant a nebo Crucifix, protože lá. Zatím pustíme další muziku Faith No More, taky Amarant a nebo Crucifix, protože další muziku Faith No More, taky Amarant a nebo Crucifix, protože láska, tak to je teda pěkná. Faith No More, taky Amarant a nebo Crucifix, protože láska, tak to je teda pěkná. Amarant a nebo Crucifix, protože láska, tak to je teda pěkná.
2: Dobrý den, jmenuji se
0: anebo Crucifix, protože láska, tak to je teda pěkná.
2: Dobrý den,
0: jmenuji protože láska, tak to je teda pěkná.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu
0: láska, tak to je teda pěkná.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu
0: teda pěkná.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte.
2: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové.
2: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
2: a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi.
2: Nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
2: Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi Cupra a Seat za. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi Cupra a Seat za mimořádné skladové vozy Volkswagen Audi Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc vozy Volkswagen Audi Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Volkswagen Audi Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte ex Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího.

0: vozu. Akce platí extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz. Platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz je 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto. Čekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Yes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Já, nový plot CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Já, nový plot mám. Nový.
1: Těšíme se na vás.
0: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy.
1: Na vás.
0: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovic sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovic sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Páchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Pách Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Páchnoucí klimatizací. Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte
2: klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě
2: po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou? V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou? 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachu?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte led.
2: Chcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: S chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: A v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express.
3: Zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní
3: ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizace. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v
2: kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garáži,
2: včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatí. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme. Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
2: si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme.

0: Vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
1: Nové vydání magazínu
0: Díme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
1: Nové vydání magazínu Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled
0: Express.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Pro zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou a pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. S modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu balovém mistrovství světa? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tví světa? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení?
2: Od 1. června
1: a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Od 1. června je v Metropolis
1: dalšího čtení.
2: Od 1. června je v Metropolis
1: čtení.
2: Od 1. června je v Metropolis Ličín. Od 1. června je v Metropolis Ličín.
3: Ninja Park.
2: 1. června je v Metropolis Ličín.
3: Ninja Park.
2: Je v Metropolis Ličín.
3: Ninja Park.
2: Velké i malé děti. Metropolis Ličín.
3: Ninja Park.
2: Velké i malé děti si tu každý den. Čín.
3: Ninja Park.
2: Velké i malé děti si tu každý.
3: Ninja Park.
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu
3: park.
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková
2: dráha. Spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky
2: pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky skill wall a full
2: a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky skill wall a fůra další. Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky skill wall a fůra zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky skill wall a fůra dalšího. A pro tyčková dráha. Pro lézačky skill wall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena
4: a pro lézačky skill wall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena
4: Montessori. A fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna.
4: A fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma.
4: Dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od...

0: Od rána do večera až do konce prázdnin. Torizóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Hurá! Zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Hurá! Více otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z
1: webu Metropole Zličín.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro.
1: Zličín.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každou dodávku. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro partnerství. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro.
3: Vše, co potřebuji.
2: www.pracekurira.cz. One by Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: Kurira.cz. One by Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: One by Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to
2: by Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prst. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XX. Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. I prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 99,90. A prosecco Treviso 0 gram. Salátová okurka 1 kus za 99,90. A prosecco Treviso 0,7. Salátová okurka 1 kus za 99,90. A prosecco Treviso 0,70. 1 kus za 99,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 99,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Odplouvám kránu.
3: 99,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
4: Odplouvám kránu. Na katamaran.
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Odplouvám kránu. Na katamaran.
3: Nevyplatí.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších.
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
4: Katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v.
4: Kránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších.

0: Deep Purple a jejich Smoke. Deep Purple a jejich Smoke on the... Deep Purple a jejich Smoke on the Water. Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka. Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15:30. Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15:37 dojíždí na Rock on the Water právě teďka v 15:37 dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 právě teďka v 15:37 dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka 15:37 dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu? Minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu? Tom rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi řekneš

0: Evropě z naší flotily Pránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské pamy, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské pamíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
0: www.pragboat.cz
1: kránu na katamarán.
0: www.pragboat.cz
1: na katamarán.
0: www.pragboat.cz
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na
1: kránu.
0: www.pragboat.cz
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře.
1: Ma.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře.
0: Mám na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 devítelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: 599 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: 99 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: Korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Chceš mít ten
2: síti Planeo.
3: Senkor.
4: Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive ti přiváží. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Výper cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. K tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na

0: Skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Rock Radio.
0: Předání. Více na autojarov.cz.
1: Rock Radio.
0: Autojarov.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.

0: na Iron Maiden Revival, Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvou brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravou skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navíc akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Klein, Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Rock Radio. Rock je slušná muzika. Muzika.

0: DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června.
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music Club. Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modra. Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modra. Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslavením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslavit Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun. Tě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu

tom uletěl, nebyl v tom žádný, tak na tom uletěl.

0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne.
0: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne. Na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: To všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více i byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.byty,
2: záruka kvality.
3: Spotřební daň. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14% státní. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Stavebniny DET.
3: Pro bohatší Česko.
4: Stavebniny DET přináší mega.
3: Pro bohatší Česko.
4: Stavebniny DET přináší mega akci.
3: Česko.
4: Stavebniny DET přináší mega akci. Stavebniny DET přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DET nyní nabízí. Stavebniny DET přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DET nyní nabízí. Niny DET přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DET nyní nabízí. Pronájmu akovazače a další mega akci. Půjčovna stavebnin DET nyní nabízí. Pronájmu akovazače armatur za si. Půjčovna stavebnin DET nyní nabízí. Pronájmu akovazače armatur za super. Stavebnin DET nyní nabízí. Pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů váza nyní nabízí. Pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu z pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnic 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DET platí do 12. Čte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DET.cz. A my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DET.cz. Navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DET.cz.
5: Svět není jen...
4: Vázací drát zdarma. Více na DET.cz.
5: Svět není jen samé...
4: Ma. Více na DET.cz.
5: Svět není jen samé slunce, lí a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani sto. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější
5: pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
5: Jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Tankování,
5: kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Tankování je teď docela rok.
5: Nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo.
5: Za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo.
6: To. Nejlevnější pneu.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo.
6: To. CZ.
7: Tankování je teď docela rodeo. To. Centropol drží ceny energií. Tankování je teď docela rodeo. To. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Ani je teď docela rodeo. To. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má docela rodeo. To. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost. To. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centrop pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jist, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době, tak Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době, na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropolu.

Centropol.cz nebo ve vašem. A získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém. Jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Zákaznickém centru. Centropol. Centru. Centropol. Centropol.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia neveš stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. CZ.

0: Dárky, potisky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, belavel, rata, potisk, dárky, belavel, belavel, CZ. Ta potisk, dárky, belavel, CZ. Potisk, dárky, belavel, CZ. Dárky, potisk, dárky, belavel, CZ.
1: Co se tady...
0: Dárky, belavel, CZ.
1: Co se tady děje?
0: Belavel, CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsp u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 50 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a
3: kilometrů spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď
3: 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
3: 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: Jo,
4: a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
4: Tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super
4: super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologií.
4: Super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
4: Cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.D. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com.
5: Nejvyšší čas na
3: BYD.com.
5: Nejvyšší čas navštívit
3: slu.com.

0: Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Ten je nutný kvůli plánované stavbě. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl zatom. Ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Ředitelství silnic a dálnic
1: chce začít stavět 850 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
2: Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zárubky či tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
1: Víc tipů na výlety je na webu Jižní Čechy.cz.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát.

0: Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holub. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan.
2: Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum, ten je nutný kvůli plánované instance. Ve středu

0: středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný. Ale České republice akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10 na poměrně silný vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10 vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale opět čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý by mělo od rána do večera víceméně celý den na Moravě si dejte, ale taky pozor na poměrně dost. Do večera víceméně celý den na Moravě si dejte, ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 20 na Moravě si dejte, ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky.
1: Dávejte pozor na, v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky.
2: Doprava.
1: Dávejte pozor na, v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky, je to vlevo. Dávejte pozor na, v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky, je to v levém pruhu, takže pozor na, v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky, je to v levém pruhu, tak Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky, je to v levém pruhu, takže tam budete ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky, je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět Střížkov bourali dva osobáky, je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu dva osobáky, je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. Je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky. V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na Lázeňský. U Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na Lázeňský ulici. I tam projíždějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na Lázeňský ulici. I tam projíždějte opatrně. Odstavený na tak tam se srazily dva osobáky na Lázeňský ulici. I tam projíždějte opatrně. Odstavený nákladák vás může překvapit. Dva osobáky na Lázeňský ulici, i tam projíždějte opatrně. Odstavený nákladák Lázeňský ulici, i tam projíždějte opatrně. Odstavený nákladák vás může překvapit na začátku Pražského. Odstavený nákladák vás může překvapit na začátku Pražského okruhu, je to na tom Modletickém. Vás může překvapit na začátku Pražského okruhu, je to na tom Modletickém začátku ve směru na Rudnou. Překvapit na začátku Pražského okruhu, je to na tom Modletickém začátku ve směru na Rudnou. Začátku Pražského okruhu, je to na tom Modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak

0: tam dejte pozor, stojí za krajního okruhu, je to na tom modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, na tom modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazkým začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na vsesměru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetín, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 30, pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35, mezi za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35, mezi Valašským Meziříčím. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35, mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Jaky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35, mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem, je to přímo u odbočky. Vsetínsku, je to silnice 35, mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem, je to přímo u odbočky na Střítež. Silnice 35, mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem, je to přímo u odbočky na Střítež nad Bečvou. Mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem, je to přímo u odbočky na Střítež nad Bečvou. Valašským Meziříčem a Rožnovem, je to přímo u odbočky na Střítež nad Bečvou. Rožnovem, je to přímo u odbočky na Střítež nad Bečvou. Ale přímo u odbočky na Střítež nad Bečvou. Střítež nad Bečvou.
1: Hledáte radost z jízdy?
0: Střítež nad Bečvou.
1: Hledáte radost z jízdy? Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovaly. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i v Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
2: Rock Radio, rockový pod. Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne.
3: 16:04.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
3: 16:04 k tomu.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
3: 16:04 k tomu.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
3: 16:04 k tomu a rockový.
2: Jo, rockový odpoledne.
3: 16:04 k tomu a rockový odpoledne pokračuje.
2: Rockový odpoledne.
3: 16:04 k tomu a rockový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. 16:04 k tomu a rockový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za 4 minuty k tomu a rockový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě a rockový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě rockový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dnes pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska obdinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme další 2 lístky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme. Jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme další 2 lístky. Tentokrát na 3 se samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme další 2 lístky. Tentokrát na 3 sestry na 20. připomínáme, že dneska opět rozdáváme další 2 lístky. Tentokrát na 3 sestry na 20. rozdáváme další 2 lístky. Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni. A taky tam 2 lístky. Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni. A tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni.
0: A taky tam budou SPS a
3: sestry na 26. v Plzni.
0: A taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě
3: 6. v Plzni.
0: A taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě a taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě doktor. A taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě
3: doktor.

0: PP doktor. No SA PP doktor, takže tam určitě
1: doktor.
0: PP doktor. No já to doktor, takže tam určitě
1: doktor.
0: PP doktor. No já totiž to doktor. No já totiž to vždycky říkám obráceně. No každopádně, jestli chcete totiž to vždycky říkám obráceně. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište vždycky říkám obráceně. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku na stránku obráceně. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku na stránku Rock Rádia. Každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku na stránku Rock Rádia, respektive do zprávy. A chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku na stránku Rock Rádia, respektive do zprávy. A my ten na Facebooku na stránku Rock Rádia, respektive do zprávy. A my si v této hodině na stránku Rock Rádia, respektive do zprávy. A my si v této hodině rozdáme nějaký Rock Rádia, respektive do zprávy. A my si v této hodině rozdáme nějaký lístky do zprávy. A my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli máme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou, protože teď jsem se tam zúčastnil takový moc sympatický rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás takový moc sympatický rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže vždycky rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže zdravíme.
1: Všechny
0: a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže zdravíme.
1: Všechny vás tam zdravíme, doufám, že si užijete.
0: Hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže zdravíme.
1: Všechny vás tam zdravíme, doufám, že si užijete,
0: že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže zdravíme.
1: Všechny vás tam zdravíme, doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme
0: nás mají rádi, takže zdravíme.
1: Všechny vás tam zdravíme, doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili.
0: Takže zdravíme.
1: Všechny vás tam zdravíme, doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v Rokovém odpoledni. Všechny vás tam zdravíme, doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v Rokovém odpoledni. Zdravíme, doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v Rokovém odpoledni. Doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v Rokovém odpoledni. Tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v Rokovém odpoledni. Advance a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries. Přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívej trokový odpoledne. Ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívej trokový odpoledne. A už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívej trokový odpoledne. A jejich Dreams neboli sny, užívej trokový odpoledne. Dreams neboli sny, užívej trokový odpoledne. Užívej trokový odpoledne. Trokový odpoledne.

0: Přátelé, tohle není ABBA, je to Advance, pecka z roku 2000. Přátelé, tohle není ABBA, je to Advance, pecka z roku 2000, respektive... Přátelé, tohle není ABBA, je to Advance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka... ABBA, je to Advance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat. Jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat. Původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový. To je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem to žitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka vlastně teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka vlastně už si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka vlastně už nevím proč jedat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka vlastně už nevím proč jeden můj kamarád co český záležitosti. Já jsem totiž teďka vlastně už nevím proč jeden můj kamarád co přijel český záležitosti. Já jsem totiž teďka vlastně už nevím proč jeden můj kamarád co přijel. Já jsem totiž teďka vlastně už nevím proč jeden můj kamarád co přijel ze Severní Ameriky, tak teďka vlastně už nevím proč jeden můj kamarád co přijel ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat. Nevím, proč jeden můj kamarád, co přijel ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. A mě kamarád, co přijel ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. A mě vlastně zajímalo, co přijel ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. A mě vlastně zajímalo, co ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. A mě vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat. Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. A mě vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství, bude si dělat občanství český. A mě vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal občanství český. A mě vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství. Vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství. Dobře, musí znát nějakou historii.
1: Jasně.
0: Co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství. Dobře, musí znát nějakou historii.
1: Jasně.
0: Musíš splnit jazykovou absolvovat, aby získal český občanství. Dobře, musíš znát nějakou historii.
1: Jasně.
0: Musíš aby získal český občanství. Dobře, musíš znát nějakou historii.
1: Jasně.
0: Musíš splnit jazykovou zkoušku. Jasně. A český občanství. Dobře, musíš znát nějakou historii.
1: Jasně.
0: Musíš splnit jazykovou zkoušku.
1: Jasně.
0: Dobře, musíš znát nějakou historii.
1: Jasně.
0: Musíš splnit jazykovou zkoušku.
1: Jasně.
0: A takhle. Ale mně to přijde nudný. Nějakou historii.
1: Jasně.
0: Musíš splnit jazykovou zkoušku.
1: Jasně.
0: A takhle. Ale mně to přijde nudný, člověče, mně to přijde málo.
1: Jo, takže ty
0: jasně. Musíš splnit jazykovou zkoušku.
1: Jasně.
0: A takhle. Ale mně to přijde nudný, člověče, mně to přijde málo.
1: Jo, takže ty bys tam dal nějaký jako opravdu
0: splnit jazykovou zkoušku.
1: Jasně.
0: A takhle. Ale mně to přijde nudný, člověče, mně to přijde málo.
1: Jo, takže ty bys tam dal nějaký jako opravdu prostě co
0: zkoušku.
1: Jasně.
0: A takhle. Ale mně to přijde nudný, člověče, mně to přijde málo.
1: Jo, takže ty bys tam dal nějaký jako opravdu prostě co jako.
0: Ale mně to přijde nudný, člověče, mně to přijde málo.
1: Jo, takže ty bys tam dal nějaký jako opravdu prostě co jako.
0: Nudný, člověče, mně to přijde málo.
1: Jo, takže ty bys tam dal nějaký jako opravdu prostě co jako každý Čech musí
0: je málo.
1: Jo, takže ty bys tam dal nějaký jako opravdu prostě co jako každý Čech musí zvládat. Co každý Čech musí ovládat. Takže ty bys tam dal nějaký jako opravdu prostě co jako každý Čech musí zvládat. Co každý Čech musí ovládat.
0: Co Čecha
1: opravdu prostě co jako každý Čech musí zvládat. Co každý Čech musí ovládat.
0: Co Čecha dělá?
1: Co jako každý Čech musí zvládat. Co každý Čech musí ovládat.
0: Co Čecha dělá Čechem?
1: Co každý Čech musí zvládat. Co každý Čech musí ovládat.
0: Co Čecha dělá Čechem?
1: Co
0: se nebojím to říct.
1: No tak co musí zvládat. Co každý Čech musí ovládat.
0: Co Čecha dělá Čechem?
1: Co
0: já se nebojím to říct.
1: No tak co to je, jak musí ovládat?
0: Co Čecha dělá Čechem?
1: Co
0: já se nebojím
1: Čechem?
0: To říct.
1: No tak co to je za věc?
0: Co Čecha dělá Čechem?
1: Co
0: já se nebojím
1: Čechem?
0: To říct.
1: No tak co to je za věc?
0: No musíš umět načepovat hlá Čechem.
1: Co
0: já se nebojím to říct.
1: No tak co to je za věc?
0: No musíš umět načepovat hladinku prostě.
1: No
0: já se nebojím to říct.
1: No tak co to je za věc?
0: No musíš umět načepovat hladinku prostě.
1: No tak co to je za věc?
0: No musíš umět načepovat hladinku prostě. Načepovat pivo.
1: No ale možná i šnita taky ne.
0: No musíš umět načepovat hladinku prostě. Pivo.
1: No ale možná i šnita taky ne.
0: To umět načepovat hladinku prostě.
1: No
0: načepovat
1: tak,
0: pivo.
1: No ale možná i šnita taky ne.
0: To si myslím, že
1: hladinku prostě.
0: No načepovat
1: tak,
0: pivo.
1: No ale možná i šnita taky ne.
0: To si myslím, že už je jako načepovat pivo.
1: No ale možná i šnita taky ne.
0: To si myslím, že už je jako
1: no ale možná i šnita taky ne.
0: To si myslím, že už je jako to bych řekl občanství premium.
1: Ta taky ne.
0: To ale si myslím, že už je jako to bych řekl občanství premium. To si myslím, že už je jako to bych řekl občanství premium.
1: Občanství pro
0: myslím, že už je jako

0: To bych řekl občanství premium. By bylo takové.
1: Občanství pro max.
0: No, je to, to bych řekl občanství premium. By bylo takové.
1: Občanství.
0: To bych řekl občanství premium. By bylo takové.
1: Občanství pro max.
0: No, no, jasně. Premium. By bylo takové.
1: Občanství pro max.
0: No, no, jasně, víš co, pak můžeš parkovat všude možně. No.
1: Občanství pro max.
0: No, no, jasně, víš co, pak můžeš parkovat všude možně. No.
1: Občanství pro max.
0: No, no, jasně, víš co, pak můžeš parkovat všude možně. No. No, no, jasně, víš co, pak můžeš parkovat všude možně, no. Jo. Každopádně, musíš tleskat v letadle, to je jako rozhodně.
1: Ano.
0: Jasně, víš co, pak můžeš parkovat všude možně, no.
1: Jo.
0: Každopádně, musíš tleskat v letadle, to je jako rozhodně.
1: Ano.
0: Můžeš parkovat všude možně, no.
1: Jo.
0: Každopádně, musíš tleskat v letadle, to je jako rozhodně
1: ano, jistě,
0: podmínka.
1: Jistě.
0: Všude možně, no.
1: Jo.
0: Každopádně, musíš tleskat v letadle, to je jako rozhodně
1: ano, jistě,
0: podmínka.
1: Jistě.
0: Myslím si, že
1: jo.
0: Každopádně, musíš tleskat v letadle, to je jako rozhodně
1: ano, jistě,
0: podmínka.
1: Jistě.
0: Musíš tleskat v letadle, to je jako rozhodně
1: ano, jistě,
0: podmínka.
1: Jistě.
0: Myslím si, že by člověk měl umět letadle, to je jako rozhodně
1: ano, jistě,
0: podmínka.
1: Jistě.
0: Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by jako rozhodně
1: ano, jistě,
0: podmínka.
1: Jistě.
0: Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech
1: jistě,
0: podmínka.
1: Jistě.
0: Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčku. Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šestiknet. Člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šestiknedlem.
1: To je pravda.
0: Umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je,
0: no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda.
0: Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady? Sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jinak
0: co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si.
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme. Musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí. Pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky. To je prostě jako
1: je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky. To je prostě jako důležitý.
1: To je velká.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky. To je prostě jako důležitý.
1: To je velká.
0: Svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky. To je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, doma igelitko na igelitky. To je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, a prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí.
1: Velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně.
0: Počasí, když je hnusně. Ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně.
0: Ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně.
0: To se dá shrnout.
1: Počasím
0: nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně.
0: To se dá shrnout.
1: Počasím je prostě problém. Prostě nadávat na počasí obecně.
0: To se dá shrnout.
1: Počasím je prostě problém.
0: Rozhodně. No ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, poli.
1: Nadávat na počasí obecně.
0: To se dá shrnout.
1: Počasím je prostě problém.
0: Rozhodně. No ale pak ještě musíš rozumět fotbalu.
1: To se dá shrnout. Počasím je prostě problém.
0: Rozhodně. No ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě.
1: Počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. Ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní věcí, důležitý velice, věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný
1: zásadní
0: důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to není důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde, jinak to nevidím. Tak co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde, jinak to nevidím. Tak nám určitě Čech měl umět, jinak prostě to nejde, jinak to nevidím. Tak nám určitě napi-

0: napište, každopádně, jinak prostě to nejde, jinak to nevidím, tak nám určitě napište, každopádně prostě to nejde, jinak to nevidím, tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa, to nejde, jinak to nevidím, tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa, Kissing Dynamite nebo Aerosmith, jinak to nevidím, tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa, Kissing Dynamite nebo Aerosmith, tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa, Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde se za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, jsou světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. I na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciálníky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu až o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu je kup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se
1: na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
2: Pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
4: Drbis Ohrad
2: 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
4: Drbis Ohrad a výběhu Zoopark
2: června před OC Letňany.
3: Románský.
4: Drbis Ohrad a výběhu
2: Letňany.
3: Románský.
4: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku
3: Románský.
4: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho výběhu. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho výběhu.
5: Tak konečně.
4: Výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo.
4: Parku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko.
4: Hlásíme se ze Želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí.
4: Se ze Želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí.
4: O výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje. Konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí po. Tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží. A já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží držet celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální.

0: pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se ne tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i na ní, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy, tu můžete krmit. Spěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy, tu můžete krmit. Jen se kouká. Ale i nás želvy, tu můžete krmit.
1: Zoopark zelčíká.
0: Ale i nás želvy, tu můžete krmit. Ale i nás želvy, tu můžete krmit.
1: Zoopark zelčí.
0: Z želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hodně blíž.
0: Můžete krmit.
1: Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hodně blíž. Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. A hodně blízko u zvířat.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal.
1: Blízko u zvířat.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem. Zvířat. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Na tisny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opice produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapočítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš ráno v Alza procent. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. Do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy. Objednáš ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Ceny
2: boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
3: Šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá
3: v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojeno.
3: Máš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojeno. Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
3: Kazbet, a v čem jsou jiný?
4: Jsou řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet, a v čem jsou jiný?
4: Jsou to vše ukazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet, a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše ble a naprostá spokojenost.
3: Kazbet, a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají spokojenost.
3: Kazbet, a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu.
3: Kazbet, a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a
3: jsou jiný.
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam si, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi. Bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně

0: ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle.
0: Jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet.
0: Lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet.
0: Vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
1: Skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kazbet.cz.
3: Hledáte práci, která dává
4: bilabel.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
4: bilabel.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
4: pro.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze
2: Jaké pantofle a kabelku na
5: dovolenou?
2: Tým Lidl, to se vyplatí.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou
0: e-obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí
0: .cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než
0: zmizí v prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než
0: obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, pneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky po 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Na autodrombrno.com.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Brno.com.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 100 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Tak levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. V 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.ty a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz Rock Radio.

www.auto.cz Rock Radio www.auto.cz www.auto.cz

od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. I could stay. .cz.

Rokový odpoled. Rokový odpoled. Rokový odpoledne s Kubou a... Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. Petrem.

0: a rokový. Rokový bej světový stačí, když budeme slušný a rokový. Ty stačí, když budeme slušný a rokový. Roky, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený. Všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušní do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z potříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu horu a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výstavy z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výstavy, kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzku na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se zva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budu hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou. Zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rok budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rok na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabelou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel zaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock Rádio.

nemožnej cíl. Přání na křílech, je to nemožnej cíl. Křílech, je to nemožnej cíl. Který se, je to nemožnej cíl. Je to nemožnej cíl. Který si vymyslil cíl. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Je to jak který si vymyslil. Je to vymyslil. Je to jak sen, co ráno. Je to jak sen, co ráno. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není to, co ráno.

Americe. V Americe. V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemus... V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme... Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když... My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí... My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rockabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a... Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a...

přání, i cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání, pokusil. Volej k nebi přání. A všechno bude. Volej k nebi přání. A všechno bude k mání. Touha je zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Zázrak, kámo, zázrak. Zázrak.

0: Dan Landa má touhu a vy určitě... Dan Landa má touhu a vy určitě... Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu... Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři sestry. Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři sestry 26. Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Dnes máte touhu vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás. Tak jdeme se sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás. Do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude. Může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela
0: lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám matrace,
0: tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace.
0: Uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium.
0: To bude.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku.cz. Ty mama matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku.cz. Ty ne... Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Z řady Premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
1: Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
1: Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Podnikáte? Tak má.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
2: Hubičku. CZ.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
2: CZ.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořit... Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. Podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. A zhodnoťte... S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. A zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerčně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Až do 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka.
1: Zahrádkářské.
3: Komerční banka.
1: Zahrádkářské
3: raduje. Komerční banka.
1: Zahrádkářské raduje. Zahrádkářské raduje. Kameny z celého světa. Zahrádkářské raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediné. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediné.

0: jediném místě. Kameduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekoračním místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodamen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodlažbě. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásný. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. V prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám z krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Domov a zahradu, kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. CZ vám zlepší náladu.
1: Vše pro bagr, vše
0: pro náladu.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: čínský s***ky.
1: Ha.
0: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V, až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybrid a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úspěšné SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být
4: Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140. Čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gram 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 4,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu 60. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Rock Radio.
4: Se vyplatí.

náhradní pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry. Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.

0: DABu i FM nebo na rádi. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Pomalý
0: radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohu...
0: .cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád...
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním...
0: Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků... Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou. Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou se zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. A pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit, ale každopádně s dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit, ale každopádně Honzo s lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska nám bohužel nepodařilo spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakt spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že... ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku. Dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku. Dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku. Takže psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku. Takže doufáme, že si taky ten si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten 3 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i s publikem. Výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i s publika a festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i s publika a ne z výčepu. Takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i s publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože
1: doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i s publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože
1: jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny
1: užiješ i z publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem
1: a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu. Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu. Protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu. Tak že to dneska vyspal 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšť, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštěvit, to vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštěvit. To je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštěvit, to jo. Ale to se která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštěvit, to jo. Člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštěvit, to jo. Ale to spíš všechny okolo a jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštěvit, to jo. Ale to spíš všechny okolo a celá.

0: To ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka tak to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka tak si dal třeba pondělí, kdy odpočíme, to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka tak si dal třeba pondělí, kdy odpočíme, pak když sám teda jako teďka tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře. Takže Honzíko, až se probudíš, jako teďka tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře. Takže Honzíko, až se probudíš, dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře. Takže Honzíko, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky, kdy odpočívá, což je moc dobře. Takže Honzíko, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
1: A taky na tebe
0: bude moc dobře. Takže Honzíko, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
1: A taky na tebe bude
0: Honzíko, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
1: A taky na tebe bude čekat další muzika.
0: Probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
1: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj na
0: tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
1: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj na
0: dva lístky na tři ségry.
1: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj na
2: na Rock Rádiu
0: ségry.
1: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj na
2: na Rock Rádiu
1: bude čekat další muzika. Čekaj na
2: na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme
1: muzika. Čekaj na
2: na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme
1: od
2: na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Soutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Od rána do večera slušnej rok.
1: Čekaj nás
2: večera slušnej rok.
1: Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain
2: pršnej rok.
1: Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain pr. Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pretty Reckless a tak. Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak. Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě. Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě. Bruce Springsteen a Rakain Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě. Rakain Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě. A taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě. A Peťa už se tak těšil, že prostě. Těšil, že prostě.
2: Já už se to nemůžu vydržet.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou.

0: nebo třeba kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýr třeba kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš se slevou 30%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno z trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objedná?
0: Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objednáš?
0: Jo a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Jede to. 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
2: Chráním tvůj.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
2: Chráním tvůj domov před letí.
1: A zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
2: Chráním tvůj domov před letí.
0: Trenýrkarna.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: Trenýrkarna.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní.
0: CZ.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliník, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Mám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví.
2: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a
2: hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli
2: roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Více informací na velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to
3: velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí
3: CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0, salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí. Lidl. To se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme
4: Lidl. To se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme
4: To se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
4: platí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás

0: Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři, řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalu. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobily i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již otelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datar. Kor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart. 1999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: A teď 99 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: A teď 9 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrém
0: prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvíť. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové. Se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý.
4: Konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý.
4: U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem.
4: Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým.
4: Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí.
4: CZ.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy im v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování, nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo Vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ.

0: nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom set. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant. Jdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Projektantbudoucnosti.cz. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Projektantbudoucnosti.cz. Praha. Pojďte v tom s námi. Projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. Projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz
1: Nejvyšší čas
0: budoucnosti.cz
1: Nejvyšší čas navštívit
0: slu.cz
1: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránku Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.vyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Já nevešlo na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: Nového věstníku. Mání cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i Výská hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i Výská hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně s jejich hnízdy, čím počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně s jejich hnízdy, čím dál i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně s jejich hnízdy, čím dál častěji pomáhají i hasiči. Nejčastěji jde o vosy a sršně s jejich hnízdy, čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jde o vosy a sršně s jejich hnízdy, čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší sršně s jejich hnízdy, čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v hnízdy, čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji, popisuje čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji, popisuje pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš. V Pardubickém kraji popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o
0: kraj popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o hnízda
0: mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov. Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místě se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místě hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdravosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš?
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky
0: boxerky.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalot. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není pro trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky, ponožky.

0: říci, že jsou to stovky nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok. Se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu. Jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud rojní
0: případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že
0: na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud rojníkoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalist, pokud rojníkoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím světa vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím světa povinný kontaktovat včelaře. Během něj absolvovali focení a natáčení. Hráči na mistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení. Hráči například před povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svůj osobní den. Během něj absolvovali focení a natáčení.
2: Na Moravě a taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkami.

0: bouřkama, ale a na Moravě a taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude a taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji než určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji než dnes počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji než dneska, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji než dneska,
1: tak aspoň něco.
0: Ale zase bude o něco tepleji než dneska,
1: tak aspoň něco.
0: Zase bude o něco tepleji než dneska,
1: tak aspoň něco.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v kle. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Sluš každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat.
2: Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte.
2: Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou
2: Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2.
2: Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2. Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru. Ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam klidný i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam klidný i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou. 16. kilometru směrem na Brno. Je tam klidný i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou. Směrem na Brno. Je tam klidný i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Je tam klidný i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Na D1 na 3 neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Na D1 na 357. kní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Na D1 na 357. kilometru směrem na Prahu zase můžete počítat s mírnou kolonou. Na D1 na 357. kilometru směrem na Prahu zase upadlo kolonou. Na D1 na 357. kilometru směrem na Prahu zase upadlo kolo s osobák. D1 na 357. kilometru směrem na Prahu zase upadlo kolo z osobáku a po 67. kilometru směrem na Prahu zase upadlo kolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka směrem na Prahu zase upadlo kolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace. Upadlo kolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace. Tam počítejte osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace. Tam počítejte taky se zdržením. A poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazila teďka docela chaotická situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazili, počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazili dva osobáky, díky bohu bez zranění. Zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazili dva osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se Pichlova v Pardubicích se srazili dva osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se v Pardubicích se srazili dva osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla. Srazili dva osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štůru bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štůrova v Praze. No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štůrova v Praze. Tam se srazil osoba bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štůrova v Praze. Tam se srazil

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil. Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohon. Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohon. Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun. Cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra benzín pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra benzín. Zlevní cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra benzín. Zlevní na 41,50. Co se týká nafty haléř na 40 korun za litra benzín. Zlevní na 41,50. Co se týká nafty maximálně 40 korun za litra benzín. Zlevní na 41,50. Co se týká nafty litra benzín. Zlevní na 41,50. Co se týká nafty maximální cena u ní stoupne zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věsta nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenu...

0: zmítl osobák s motorkou a na místě akorát záchranné obešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zarazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka.
1: Rádi se postaráme o BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Hradci Králové nebo Pardubicích.
2: Je to tak, neumím si představit, že bychom spolu vysílali třeba 20 let.

0: Vysíláme docela dlouho teda.
1: Je to tak, neumím si představit, že bychom spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit. Je to tak, neumím si představit, že bychom spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit.
0: Dík.
1: To jako já se neumím si představit, že bychom spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit.
0: Dík.
1: To jako jsme spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit.
0: Dík.
1: To jako já jsem to myslel jako to musí být třeba 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit.
0: Dík.
1: To jako já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborné, že by si to neuměl představit.
0: Dík.
1: To jako já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborný, než už je to
0: jasně.
1: Teď. Měl představit.
0: Dík.
1: To jako já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborný, než už je to
0: jasně.
1: Teď. Jako, já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborný, než už je to
0: jasně.
1: Teď. Každopádně doufáme, že kapat ani pršet nebude na Rockin festivalech, o kterých si za chvilku něco řekneme.
0: No, ale radši ty to řekni.
1: Na Rockin festivalech, o kterých si za chvilku něco řekneme.
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak o kterých si za chvilku něco řekneme.
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já ku něco řekneme.
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš
0: Radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu
0: Vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, tak vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC.
1: Tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC.
1: Nebudu dávat pozor.
0: Čekají nás tři sestry, taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train, ale teďka už se tady rozjíždí. Čekají nás tři sestry, taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train, ale teďka už se tady rozjíždí Papa Roach. A sestry, taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train, ale teďka už se tady rozjíždí Papa Roach. A AC/DC a jejich Rock and Roll Train, ale teďka už se tady rozjíždí Papa Roach. A Leave a Light On, jejich Rock and Roll Train, ale teďka už se tady rozjíždí Papa Roach. A Leave a Light On, neboli nech train, ale teďka už se tady rozjíždí Papa Roach. A Leave a Light On, neboli nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. Teďka už se tady rozjíždí Papa Roach a Leave a Light On, neboli nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci Papa Roach a Leave a Light On, neboli nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel, víš. Leave a Light On, neboli nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel. Neboli nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel, víš. Naši se nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel, víš. Naši se nech rozsvíceno.

Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: právě teďka dojeli na rok. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na rok. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17:16. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17:16. Jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17:16. Queenie právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17:16 k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký... Dojeli na Rock Rádiu. 17:16 k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký... Rock Rádiu. 17:16 k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký...
1: Můžete
0: tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravia.
1: Odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
0: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock
1: po akci. A co můžete vyhrát?
0: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít. Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít. Bude se to 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít. Bude se to dít do pršiště.
1: 13.
0: na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít. Bude se to dít do pršiště.
1: 13. června.
0: 13. Moravský Krumlov. Bude se to dít. Bude se to dít do pršiště.
1: 13. června
0: se to bude. Bude se to dít. Bude se to dít do pršiště.
1: 13. června
0: se to bude se to dít do pršiště.
1: 13. června
0: se to bude dít. Hele, a kapely klasicky odít do pršiště.
1: 13. června
0: se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět do pršiště.
1: 13. června
0: se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět jako
1: 13. června
0: se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět jako kokot 13. června se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět jako kokot minut. 13. června se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět jako kokot minut Dimitri Trautenberg horký že slíže a taky traktoři, který jsou teď

0: výhradně jenom na rokinech. Trautenberg, horký žeslíže a taky traktoři, který jsou teďka výhradně jenom na rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
1: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali
0: na rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
1: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš.
0: Všechno vás tam bude čekat.
1: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio.
0: Čekat.
1: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@. Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@rokový. Tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@rokovýradio.cz. A čím dřív slali na náš e-mail, což je studio@rokovýradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte náš e-mail, což je studio@rokovýradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to je studio@rokovýradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený @rokovýradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas.
0: Ten čas na to máte 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane, takže posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace her.
0: Posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.

Zlev, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač, slevové kódy na tisíce.

0: Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane dlouhá noc. Fortuna, dostane... Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí... Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na... Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout... Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob... Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční
0: 18 let na hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na
0: kvartní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. O novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonnost. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonnost. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělá čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělý Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelným provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smartem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Víte jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Tankovat
1: televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo.
1: Režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To centrum.
1: Více na Vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží
1: Vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil EO. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky, elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté Centropolu. Zafixujte

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zklima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Paňasovi věci Sabaton.
0: S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
0: Hubičku CZ.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku. Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku. Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
1: Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace.
1: Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady.
1: Chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady premium.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ.
2: Matrace.
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ.
2: Ty neproležíš.
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ.
2: Ty neproležíš.
3: Nyní z dopravou z řady premium od matrace za hubičku CZ.
2: Ty neproležíš.
3: Nyní s dopravou zdarma.
2: Premium od matrace za hubičku CZ.
3: Ty neproležíš.
2: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku.
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Ty neproležíš.
2: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku
2: CZ. Ty neproležíš.
3: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku CZ.
2: Neproležíš.
3: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku CZ.
2: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku CZ.
2: Dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: A za dny jsou tady.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: A za dny jsou tady.
4: Hubičku CZ.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem
4: CZ.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů.

0: si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Zkusujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575 v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Arma 800 575 575. Centropol. 575 575. Centropol. 5575. Centropol. Centropol.
1: Chceš mít ten pol. Chceš mít ten správ. Chceš mít ten správný drive? Auto Jaro. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. O ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operní drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za Superv ti přiváží Jarov Drive. Operák za Super cenu a k tomu žijí Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychle perák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Per cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. A rychlé předání. Více na autojarov.cz. Chutné předání. Více na autojarov.cz.
2: Chutné.
1: Více na autojarov.cz.
2: Chutná jako krásný sen.
1: Vůň. Autojarov.cz.
2: Chutná jako krásný sen.
3: Vůní budeš omak.
1: CZ.
2: Chutná jako krásný sen.
3: Vůní budeš omámen.
2: Chutná jako krásný sen.
3: Vůní budeš omámen.
2: Chutná jako krásný sen.
3: Vůní budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká jako krásný sen.
3: Vůní budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká sen.
3: Vůní budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká
3: Carmen.
2: Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká
3: Carmen.
2: Carmen, budeš omámen.

you.

0: než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném počích víc, než 40 kapel už 24. až 27. června ve 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otoč 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen
0: Fire pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock
0: dvojce prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
0: Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rockfest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Je slušná muzika. Rock Radio. Muzika.

Rocková pohoda. Rocková pohoda.

0: Farma Vraňany.
1: Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejslabší.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejslabší.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepší.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a
0: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský.
0: Vše nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a
0: tří jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2020.
0: Body.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp audio metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 6. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Napalm Dead a dalších víc.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a zkušeben. V DABu i FM, v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

poctivej český... Poctivej český festiák... Poctivej český festiák non-stop, ale... Poctivej český festiák non-stop, ale jistě... Poctivej český festiák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festiák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Rád. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světový nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světový rokový český kapely s největšími hvězdami. Světovýho roku. Kapely s největšími hvězdami. Světovýho roku. To nejlepší z festiáků kulturačními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. V kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho rock zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dub. Rock Radio Stage v dubu. Stage v dubu.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Říká se, zavřete oči, odcházím, ale vana...
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady.

Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Proležíš.

0: salsa, dance heels.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned. Dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awara. Ale my vás naučíme tančit.
1: Awara šar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awara šar.
0: Naučíme tančit.
1: Awara šar. Awara šar.
2: Jak vz...
1: Awara šar.
2: Jak vzniká elektřina? Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lišt. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být
2: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být celá.
2: Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
2: Tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je.
2: Lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je.
3: Na. V tom musí být celá liška.
4: A takže je.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je.
3: Na výjimek. Celá liška.
4: A takže je.
3: Na
4: výjimek. Koloběžku.
3: Mámka.
4: A takže je.
3: Na
4: výjimek. Koloběžku.
3: Mámě auto.
4: A takže je.
3: Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tram.
4: Je. Nabíjíme koloběžku.
3: Mámě auto. I tram.
4: Nabíjíme koloběžku.
3: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: Koloběžku.
3: Mámě auto. I tramvaje, co mě... Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně. Všechno u nás je, co mě vozí do školy. No jasně. Všechno u nás doma. I moje hračky do školy. No jasně. Všechno u nás doma. I moje hračky. No jasně. Všechno u nás doma. I moje hračky. No jasně. Všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
0: Vidíte nás
3: všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
0: Vidí.
3: I moje hračky.
4: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob.
3: Hračky.
4: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob.
4: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny.
4: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Z milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Energie tohoto města.
0: Sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Energie tohoto města.
0: Každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Energie tohoto města.
0: Hledáte praličkosti. Jsme pre.
5: Energie tohoto města.
0: Hledáte pra... Jsme pre.
5: Energie tohoto města.
0: Hledáte pra...
5: Energie tohoto města.
0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny lidí
5: tohoto města.
0: Hledáte práci, která...

0: co mají elektrikáři Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. A teď navíc se zárukou na 5 let nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Atención.
0: Od 499 000 bez DPH.
1: Atención, señoras y señores.
0: 99 000 bez DPH.
1: Atención, señoras y señores.
0: Roztančit bez DPH.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta.
0: DPH.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v Latinsko.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v Latin.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz
2: do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mik pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mik tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, despělé.
1: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata.

0: Dává smysl pro města. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Práte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a na různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a na pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a na úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.ne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.ne. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České...
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České...
0: Se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí
1: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
1: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do
2: prastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý
2: den, hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
2: Závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to... Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši... Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete sedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, tvoří kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, tvoříme až 600 nových. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, tvoříme až 600 nových milionářů. Můžete být milionářem i vy, tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Milionářem i vy, tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin, tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin, tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se...
3: 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a...
3: Milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás...
3: Ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do...
3: Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte...
4: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy...
4: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi...
4: A zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen,
4: Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimo... Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Te skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus.

0: při protiúčtu zajat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávající ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Do stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz. Platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Do června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovce. Čekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio Z.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

0: Radio. Co se... Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si...
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music Club... Pátek 12. června si užijete v Music Club... Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctiv... Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou... Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu... 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku... si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal... Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual... U Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual... Poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit Gelu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo Mr. Cut Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo Mr. Cut na tom samém místě s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo Mr. Cut na vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo Mr. Cut na tom samém místě Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocová kapela. Na samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocová kapela Přísun povolen. Oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocová kapela Přísun povolen. Tu 13. 10 let punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagu 10 let punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit. Punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný. Vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný. Vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, 12 Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, 12. až 3. pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, 12. až 3. v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu Antabus Minifest. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu Antabus Minifest. 12. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít, běhne v Bilanech u českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť u českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť u Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou s Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama nad standardním zázemím. Metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama nad standardním zázemím. Smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama nad standardním zázemím a navíc je akce při přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nad standardním zázemím a navíc je akcerou, skvělýma kapelama, nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rýma kapelama, nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Nad standardním zázemím a navíc je akce připravená.

0: připravená i pro rodiny s ním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čeká a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají hit připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra a spousta dalších. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra a spousta dalších. Prorokrát vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Klein Hitman Late to Waste od Hemra a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová Late to Waste od Hemra a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová Hemra a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a ne...
0: Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
0: Nová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak... Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem máte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je sluš rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Cích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A pozdě s Jirkou Němým.

garáží a Slušnej rok z garáží a Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rokrádio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rokrádio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rokrádio. Z garáží a zkušeben. Rokrádio. I a zkušeben. Rokrádio.

i FM nebo na v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz Rock DABu i FM nebo na rádia.cz Rock FM nebo na rádia.cz Rock nebo na rádia.cz Rock Radio rádia.cz Rock Radio Rockráčka.cz

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Tak přijde... Okoukaný...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž... Okoukaný...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novou... Okoukaný...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou...
1: Poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý
0: unikát, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se
0: zážitky ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky
0: vyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Tý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nadky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pá.
0: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pá.
0: Vyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak...
0: Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak...
0: Pak si to pěkně...
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak...
0: Pak si to pěkně...
1: ...na metrů nad zemí.
2: A pak...
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: To pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adre...
0: Se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě po...
0: Dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle...
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Na?
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Aratatara. Firma na zážitky.
1: CZ. CZ.
3: Aratataralaratalarky ratatararara. Aratataralaratalarky ratatararata. Potisk potisk. Potisk, potisk, dárky, ratatararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla dárky, ratatararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, ratatararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
4: Kup si auto v direct. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To

0: tu ještě nebylo. Takovou Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Po 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct 5000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz direct-auto.cz
1: kosmetika, co má koule.cz kosmetika, co má koule.cz kosmetika, co má koule.
2: Anogoro.cz Rock Radio.
1: .cz
2: Rock Radio.
1: .cz
2: Rock Radio.
1: .cz
2: Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila z... Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila... Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky... Zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní... Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní... Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní kosmickou stanici. První misi na mezinárodní kosmickou stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci mezinárodní kosmickou stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová. Zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová. Tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
2: Hezký den, Aleš.
1: V pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
2: Hezký den, Aleš Svoboda.
1: Naše reportérka Sara Voldánová.
2: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát.
1: Reportérka Sara Voldánová.
2: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé.
1: Sara Voldánová.
2: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být to. Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé. Den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii. Už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň první dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi. Totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici Slovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici a to dokonce a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných zamíří na mezinárodní kosmickou stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota kosmickou stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota mise je a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota mise je naplánovaná na druhou půlku z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota mise je naplánovaná na druhou půlku roku pozic posádky v roli pilota mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finální posádky v roli pilota mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finální pilota mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finálnímu zařazení mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody na druhou půlku roku 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení 7 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů mezinárodní kosmické posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice z pražského chybí jen schválení všech pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice z pražského planetálení všech pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice z pražského planetária pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice z pražského planetária Sara Voldánová mezinárodní kosmické stanice z pražského planetária Sara Voldánová
1: vláda schválila na příští rok
2: stanice z pražského planetária Sara Voldánová
1: vláda schválila na příští rok
2: na pražského planetária Sara Voldánová
1: vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištění
2: Sara Voldánová
1: vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce. Vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Po jednání vlády to řekl příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Po jednání vlády to řekl první platby za státní pojištěnce o 24 miliard.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia Tech od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz na do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit na radia.cz. Nejvyšší čas radia.cz. Nejvyšší čas navštívit.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ. Slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do stránky www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: miliard. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím pojištěnce o 24 miliard. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude 24 miliard. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat miliard. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol, vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu. Místy bylo až o zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28. V Česku dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší 20 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na dele ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na jaře, se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém bovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Pňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou, studenty, pedagogy i vedením školy. Situace se vyhrotila minulý týden se školskou radou, studenty, pedagogy i vedením školy. Situace se vyhrotila minulý týden, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem a ředitelku školy Michalu Mutl vyzvali k odstoupení. Tolik zprávy, hezký večer.
1: Rock Radio, počasí.
0: Hezký večer. Rock Radio, počasí.
2: Tak děkujeme Mončo za ty zprávy.
3: Nebo přeháňkami.

Hledáte a... Hledáte a... Hledáte adrenalin...

0: začátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm, nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm, nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě s deštěm, nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami, nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami a ojediněle na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer čekejte se na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od území místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu ustávajícími. Později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu ustávající. Večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu ustávající. Nejvyšší západu ustávající. Nejvyšší teploty na 22, no a ustávající. Nejvyšší teploty na 22, no a v 1000 metrech na horách okolo 40. Nejvyšší teploty na 22, no a v 1000 metrech na horách okolo. Nejvyšší teploty na 22, no a v 1000 metrech na horách okolo 14. Teploty na 22, no a v 1000 metrech na horách okolo 14. 22, no a v 1000 metrech na horách okolo 14.
1: Ať už prší,
0: no a v 1000 metrech na horách okolo 14.
1: Ať už
0: 1000 metrech na horách okolo 14.
1: Ať už prší,
0: nebo okolo 14.
1: Ať už prší, nebo paří slunce. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok do každého počasí. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
0: Máme tady
1: Rok rádio doprava.
0: Máme tady třikrát
1: Rok rádio doprava.
0: Máme tady třikrát Prahu ve Strahu
1: doprava.
0: Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu koukám. Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu. Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu, koukám dvakrát osobák. Tunelu koukám dvakrát osobák, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tak pozor na to, v Radlický osobák s dodávkou, tvoří to opět neprůjezdný pruh, tak pozor na to, v Radlický osobák s dodávkou, tvoří to opět neprůjezdný jeden. V Radlický osobák s dodávkou, tvoří to opět neprůjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát osobák s dodávkou, tvoří to opět neprůjezdný jeden jízdní pruh. A to tentokrát pravý. Na místě je policie, pozor na to, a v Italské ulici srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování. Záchranka. Jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volantia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volantia.

patří. Naše příspěvek je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight Oil a musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. Midnight Oil a zatopíme trošku postelema, aby hemtíhle 4 a čtvrt minutovky, koukejte na skakovat na náš pirátský pážník.

Rádio. Rock Rádio. Rock na vzání. Rock Rádio. Rock na vzání. Rock Rádio. Rock na vzání. Rock Rádio. Rock na vzání.

námořníci, máme tři. Ahoj, námořníci, máme tři minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme tři minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme tři minutky po 18. hodině, je tu pondělí. Ahoj, námořníci, máme tři minutky po 18. hodině, je tu pondělí. A doufám, že jste po víkendu. Máme tři minutky po 18. hodině, je tu pondělí. A doufám, že jste po víkendu. Po 18. hodině, je tu pondělí. A doufám, že jste po víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách. Je tu pondělí. A doufám, že jste po víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rok. Pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Erika. Doufám, že jste po víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Erika Vajgis. Já vás tady odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Erika Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Erika Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dám slušný rokový muziky Erika Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a Erika Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořad. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořad. Všechny vítám. Dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořad. Dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořad. Rok a dáme si opět náš oblíbený pořad. Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská. Opět náš oblíbený pořad. Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava. Zní pořad. Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou, kdy rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzik, rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou, kdy si, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou, kdy si určujete směr, kudy nová pirátská výprava za muzikou, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě, výprava za muzikou, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, muzikou, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, volejte na 725, směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, volejte na 725844424 čistě vy. Tak, volejte na 725844424, pište na messenger. Tak, volejte na 725844424, pište na messenger a do mailu nechte si něco zahrát. Volejte na 725844424, pište na messenger a do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy sam. 844424, pište na messenger a do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě. 424, pište na messenger a do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme na messenger a do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první, no tak musím dát do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první, něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první, no tak musíme vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže sídím. Co si dáme jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme midnight. Co si dáme jako

0: občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý, tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý muž v České republice. Ano, to myslím, že zná každý muž v České republice, alespoň jednou. Myslím, že zná každý muž v České republice, alespoň jednou jsme to chlapi. Každý muž v České republice, alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali nebo řekli. Muž v České republice, alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali nebo řekli. Republice, alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali nebo řekli. Alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali nebo řekli.
1: Rok
0: to chlapi. Vždycky domů zavolali nebo řekli.
1: Rok napsání.
0: Vždycky domů zavolali nebo řekli.
1: Rok napsání. Rok napsání. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio. Dio.

Tak, poslala... Tak, poslala hořelej jdu... Tak, poslala hořelej, doufám, že u vás taky... Tak, poslala hořelej, doufám, že u vás taky a... Tak, poslala hořelej, doufám, že u vás taky a jsme z... Tak, poslala hořelej, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku... Tak, poslala hořelej, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod, bude to chtít... Poslala hořelej, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod... Doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod, bude to chtít nějaký alkohol... Taky jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod, bude to chtít nějaký alkohol... Jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod, bude to chtít nějaký alkohol... Takhle při tom počasí. Tak, volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu. Strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví svoji milovanou, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví svoji milovanou ženušku, tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá, čímž zdraví svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí, ale prostě zdraví svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí, ale pro svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí, ale prostě tak to občas chodí. Ano, ženušku Vendulku a omlouvá se jí, ale prostě tak to občas chodí. Ano, Vendulku a omlouvá se jí, ale prostě tak to občas chodí. Ano, to mi a omlouvá se jí, ale prostě tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý muž se jí, ale prostě tak to

Die by the Blade. Die by the Blade, tak se jmenovala. Die by the Blade, tak se jmenovala píseň. Die by the Blade, tak se jmenovala píseň. Die by the Blade, tak se jmenovala píseň. Ostrá píseň jako břitva od... Die by the Blade, tak se jmenovala píseň. Ostrá píseň jako břitva od Beast in Black. No a teď se... Blade, tak se jmenovala píseň. Ostrá píseň jako břitva od Beast in Black. No a teď si dáme nějaký... Píseň, ostrá píseň jako břitva od Beast in Black. No a teď si dáme nějaký... Ostrá píseň jako břitva od Beast in Black. No a teď si dáme nějaký Powerwolf. Píseň jako břitva od Beast in Black. No a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady pod Beast in Black, no a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra Kucht, a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra Kucht, dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta, ahoj kapitán, Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta, ahoj kapitáne, který si tady psala Míra Kuchta, ahoj kapitáne, chcel bych som zahrát psala Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetky. Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú. Pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pasni. Panu ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pasni. Piesničku od všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pasni. Piesničku od Powerwolf. Poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pasni. Piesničku od Powerwolf. Tebe. Nejakú peknú pasni. Piesničku od Powerwolf. No tak jo, jasne. Nejakú peknú pasni. Piesničku od Powerwolf. No tak jo, jasně, hele, milovaná Powerwolf. No tak jo, jasně, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty. No tak jo, jasně, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty. Tak jo, jasně, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty. Jméno nevíme, ale to je jedno. Hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty. Jméno nevíme, ale to je jedno. Hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty. Jméno nevíme, ale to je jedno. Milovaná ženo Miroslava Kuchty. Jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě Miroslava Kuchty. Jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě tě Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě tě Miroslava, jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ne, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. Nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. Určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský hrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons. Píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons are the best girl. Věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons are the best girl. Ne, takhle. Tak to je čistě pro ženský Demons are the best girl. Pro ženský Demons are the best girl. Ne, takhle je to, pardon. Demons are the best girl. Ne, takhle je to, pardon. Se omlouvám. Demons are the best girl. Ne, takhle je to, pardon. Se omlouvám. Demons are the best girl. Ne, takhle je to, pardon. Se omlouvám. Demons are the girl's best. Ne, takhle je to, pardon. Se omlouvám. Demons are the girl's best friend. Tak, pardon, se omlouvám. Demons are the girl's best friend. Tak, jsem popletl, se omlouvám. Demons are the girl's best friend. Tak, jsem popletl.

0: Demons are the girl's best friend. Tak, jsem popleta. Are the girl's best friend. Tak, jsem popleta.
1: Rok napsání s Jirkou Vajtou.
0: Best friend. Tak, jsem popleta.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgize.
0: Tak, jsem popleta.
1: Rok napsání s Jirkou
0: Vajgizem. Popleta.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: Co?
1: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák. Víš, co vidím já?
0: Co?
1: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyball.
0: Co?
1: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásné
1: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí.
1: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
1: zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný.
1: Můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek
1: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuře potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco trefa za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco trevízo 0,75 okurka 1 kus za 9,90 a prosecco trevízo 0,75 litru za 50 za 9,90 a prosecco trevízo 0,75 litru za 50 a prosecco trevízo 0,75 litru za 59,90 prosecco trevízo 0,75 litru za 59,90 trevízo 0,75 litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Ekon 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ekondomy.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Ekondomy.cz, pokud se u nás.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Ekondomy.cz, pokud se u nás.
0: To se vyplatí.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás... Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás... Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Ptá online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají slunce.cz.
1: Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.cz.
1: Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.
1: Pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.
2: No a víš, co
3: vidím? Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balonem.
3: Ptáci zpívají slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď
3: slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balonem. Bungee
3: jumping. Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balonem. Bungee jumping. Driftová. No a víš, co vidím já?

0: České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Využijte výp...
0: autodrombrno.com.
1: Využijte
0: výprodejen.com.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až pan... Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových... Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových... Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe? Až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit? Cent na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalu? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jako
2: venčit psa. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost.
2: Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost.
2: Na sebe na víkend na chalupu.
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50
2: na chalupu.
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co?
1: A jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na
1: stost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando. Procent ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando. Prodej na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Toto vy...
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
2: Na sebe.
1: Zalando.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Zalando.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klikat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ, agent s povolením a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ, agent s povolením ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat 6 000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat 6 000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.

Haunted in the night, girl, don't you sleep.

0: Odplouvám kránou.
1: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
0: Odplouvám kránou.
1: Agent s povolením srovnávat.
0: Odplouvám kránou.
1: Na povolením srovnávat.
0: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
1: Nejenom kránávat.
0: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i...
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nej...
0: Kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Je na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v... Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám
1: katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ránu. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak.
0: Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: A teď pozor,
1: CZ.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: A teď pozor.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
1: Vzhůru na palubu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
1: Na palubu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc, výhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 5 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. V hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Páchnoucí klimatizace.
2: U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Páchnoucí klimatizace.
2: Nissan.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě.
4: V autě čt.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: Tonoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete. Klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v
3: zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte

0: V létě s chladnou hlavou a v kůtě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid.
1: Smecete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid. V létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima
0: v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klid. Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích, obchodní
1: servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra
1: Edcí včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme ho centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě. I zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. V létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Rock Radio. Klimaexpress.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Z. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok radia.cz. Rok. It starts with love. CZ.

0: Tahle skladba... Tahle skladba si... Tahle skladba si sice, jmenovala In The End od Linkin Park, ale nebojte se, ještě rozhodně nekončíme. Ještě nás čeká spousta. A pro všechny, co vegetí po práci, samozřejmě.
1: Rok na psání.

Wanna be young. The rest. Wanna be young. The rest of.

0: Rokem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou. Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Gizem.

Tak to byl kanadský romantik Brian Adams a... To by bylo super, kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. Přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns N' Roses, který nám tady opět přišli z Dobříše, psal nám Pepa Kautský mail. Prosím o zahrání písničky Night Train od kapely Guns N' Roses jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše do krásného města, a pojďme se projet nočním vlakem.

0: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory teď správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a lepší, než si možná myslíte.
1: Ventilátory.cz. Světy trání.
0: Tisíce produktů skladem a odborné poradenství.
1: Ventilátory.cz. Svět skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
2: Věda.
1: Poradenství. Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
2: Věda.
1: Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
2: Věda.
1: .cz. Světy trání na jednom místě.
2: Věda. Řemesa. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. C. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Atención!
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Atención!
4: Jen
2: věci, na které můžeme být hrdí.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to
2: můžeme být hrdí.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Tak se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. S La Tropical.
6: Jedinečný taneční kurz. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře.
5: Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.

0: týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Chráním. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním. Tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venk bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venk po zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž.
0: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními
0: venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Co se tady děje?
1: CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Děje.
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days.
3: Chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade battery nebo úsporný superhybrid. Zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší elektromobil s bezpečnou Blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší Blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13 městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 150 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu.
4: Metrů spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech
4: 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
4: 7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
4: 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v
5: teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných
5: hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
5: BYD spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Nemáš co na sebe?
4: BYD.com.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš
4: BYD.com.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
4: Kakom.
6: Nemáš co na sebe?

Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečko trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirade. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirade. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirade.cz. Trička na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirade.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovirade.cz. Trička, mikiny, ponožky rokovirade.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadriny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrina www.rokovirade.cz a spoustu dalšího. Slušný hadrina www.rokovirade.cz. Tu dalšího. Slušný hadrina www.rokovirade.cz. Slušný hadrina www.rokovirade.cz. Dokopina www.rokovirade.cz. Do košíku jahody rokovirade.cz.

0: Nový plot mám. Nový plot? Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha běhtujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. A Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Pomoc. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správ.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitý.
1: Dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než...

0: s***ky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Vedro je
0: z potisku. Bez potisku CZ.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: Bez potisku CZ.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelnice Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dost i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dost ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 a navíc cenově dostupná. Již od 5999 již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: Na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Milí čtenáři.
2: Senkor.
3: Milí čtenáři.
2: Senkor.
3: Milí čtenáři, ve starém. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívá. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dob. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A
3: lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava
3: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava
3: ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava
3: dobrodružné příběhy.
4: A tava
1: přichází Vinetů.
4: Tava
1: přichází Vinetů a velkolepé divadelní. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás.
1: V prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekává Karel Máj alias Honza Koten.
1: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz nebo v samací na www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Nové pomlčka mě

ticketportal.cz nebo v síti Ticketportál. Ticketportál. Rock Radio. Ptálo.

0: máme.
1: Farma Vraňany.
0: Nech už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí
0: Je. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně...
1: Zběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmeme...
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuje...
1: Jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuje jahod. A krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuje jahod. A fantastickou jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuje jahod. A fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů, kupuje jahod. A fantastickou zmrzlinu k tomu. Vezeme domů, kupuje jahod. A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaš
2: hod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.
3: Majte
1: nejsladší jahody.
3: Majte pěkné
1: jahody.
3: Majte
1: jahody.
3: Majte pěkné T-shirt. Majte pěkné T-shirt.每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
3: s***ky.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky.

0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve CZ.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční...
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

0: do přání Harleje. A psal mi tady Láďa z Málkova maila. Dneska teda mailistům. Psal mi tady Láďa z Málkova maila. Dneska teda mailistům jsem dal hodně. Tady Láďa z Málkova maila. Dneska teda mailistům jsem dal hodně jako prostor, protože jsem maila. Dneska teda mailistům jsem dal hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Mailistům jsem dal hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Já. Hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Já. A stydím se za to. Prostor, protože se na ně opomínám. Já. A stydím se za to. Na ně opomínám. Já. A stydím se za to. Nicméně dneska teda je to hodně vaše. Jinak stydím se za to. Nicméně dneska teda je to hodně vaše. Nicméně dneska teda je to hodně vaše. Jinak je 18:46, tak nech je to hodně vaše. Jinak je 18:46, tak než si dáme Harleje a přečtu vaše. Jinak je 18:46, tak než si dáme Harleje a přečtu vzkaz. Jinak je 18:46, tak než si dáme Harleje a přečtu vzkaz, tak vzkaz. Je 18:46, tak než si dáme Harleje a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás. 5:40, tak než si dáme Harleje a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás. Pište mi opět. Než si dáme Harleje a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás. Pište mi opět. Vaše návrhy. Přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás. Pište mi opět. Vaše návrhy na jazyk pro časový vzkaz, tak vzkaz pro vás. Pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na vzkaz pro vás. Pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové znamení pro vás. Pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou pět. Vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli. Návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli. Načepat a já vám za to. Pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli. Načepat a já. Znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já mám za to a zahraju píseň V, v které byste ho chtěli načepat a já mám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání po 7. A já mám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání po 7. hodině. No a teď už Láďa z Málkova psal maila. Přál bych si od Harleje nějakou pěknou píseň. Už Láďa z Málkova psal maila. Přál bych si od Harleje nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro psal maila. Přál bych si od Harleje nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým. Přál bych si od Harleje nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem. Od Harleje nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem. Nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky, Láďa. Píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky. Rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky, Láďa Málkov. Tak pro mou Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely, díky, Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je velkým fanouškem téhle kapely, díky, Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň téhle kapely, díky, Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňská, kapely, díky, Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňská, Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňská a jmenuje se Souchvíkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňská a jmenuje se Souchvíle. Pro tvoji maminku. Vybral píseň, která je z loňska a jmenuje se Jsou chvíle. Pro tvoji maminku a pro všechny rockery. Která je z loňska a jmenuje se Jsou chvíle. Pro tvoji maminku a pro všechny rockery. A jmenuje se Jsou chvíle. Pro tvoji maminku a pro všechny rockery. Pro tvoji maminku a pro všechny rockery.
1: Rock na přání. Rock
0: a pro všechny rockery.
1: Rock na přání. Rock radio. Rock na přání. Rock Radio.
2: Jsou chvíle, kdy
1: na přání. Rock Radio.
2: Jsou chvíle, kdy
1: Rock Radio.
2: Jsou chvíle, kdy se mnou
1: Rock Radio.

Jasně, když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé. Jasně, když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit odsucnout. Když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit odsucnout. A pojďme si dát taky v našem stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit odsucnout. A pojďme si dát taky. Může se stát všechno, přátelé, doploužit odsucnout. A pojďme si dát taky v našem. Přátelé, doploužit odsucnout. A pojďme si dát taky v našem roku na přání Harley. Doploužit odsucnout. A pojďme si dát taky v našem roku.

0: Pěkné to bylo. No, co si dáme úkroku na přání, tak to budou Wasp. Volal si Šáňa Vodhořovic, říkal, že byl na metal, tak to budou Wasp. Volal si Šáňa Vodhořovic, říkal, že byl na metal festu Ožiaku. Volal si Šáňa Vodhořovic, říkal, že byl na metal festu Ožiaku. Super, že byl na metal festu Ožiaku. Super, že tam byli jako Sabatoni. Super, že tam byli jako Sabatoni a tohle z toho a R, že tam byli jako Sabatoni a tohle z toho a já věřím, že tam byli jako Sabatoni a tohle z toho a já věřím, to muselo být, a říkal, že se těší právě na koncert Wasp
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Tak, přátelé. Tak, přátelé, dnes jste slyšeli. Vážení posluchači, je právě 7. Tak, přátelé, dnes jste slyšeli, vážení posluchači, je právě 7 hodin a posloucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce, rádio mu to právě 7 hodin a posloucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce, rádio mu to alespoň radio. Kdo má dost práce, rádio mu to alespoň zpříjemní. Krásný večer. Tady psala Klárka Malá. Ahoj kapitáne, návrh na časové znamení. Vážení posluchači, je právě 7 hodin, posloucháte vaše oblíbené rádio. A kdo má dost práce, posluchači, je právě 7 hodin, posloucháte vaše oblíbené rádio. A kdo má dost práce, rádio mu hodin, posloucháte vaše oblíbené rádio. A kdo má dost práce, rádio mu aspoň zpříjemní rádio oblíbené rádio. A kdo má dost práce, rádio mu aspoň zpříjemní rádio mu to aspoň zpříjemní rádio. A kdo má dost práce, rádio mu aspoň zpříjemní rádio mu to aspoň zpříjemní krásný dost práce, rádio mu aspoň zpříjemní rádio mu to aspoň zpříjemní krásný večer. Rádio mu aspoň zpříjemní rádio mu to aspoň zpříjemní krásný večer. Eagles a hotel, California.

Frischer Lobrenner.

0: Miminko, kso kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe a my budeme pokračovat. Kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe a my budeme pokračovat pak dál. To je jenom pro tebe a my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: My budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání.
0: Pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock na psání. Rok na psání.

Tak to bylo... Tak to bylo Eagles. Tak to bylo Eagles a Hotel California. Tak to bylo Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu. No. Tak to bylo Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu. No a Clarka. Tak to bylo Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu. No a Clarka Malá. Tak to bylo Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu. No a Clarka Malá za tenhle svůj. Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu. No a Clarka Malá za tenhle svůj. California u nás na Rock Rádiu. No a Clarka Malá za tenhle svůj. U nás na Rock Rádiu. No a Clarka Malá za tenhle svůj. Kolam. No a Clarka Malá za tenhle svůj. Kolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak Klárka Malá za tenhle svůj krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak za tenhle svůj krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu dohadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že kouř. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu dohadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že kouřící miminko ještě zrádovali, co by to mělo být, a ona říkala, že kouřící miminko ještě z rádia neslyšela. Tak dobře, Klárko, tak si dáme miminko, kouří kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A

questo posto.

A to byl prasáci Steel Panther a Party Like To... A to byl prasáci Steel Panther a Party Like To... A to byl prasáci Steel Panther a Party Like Tomorrow is the end of... Panther a Party Like Tomorrow is the end of the world. Party Like Tomorrow is the end of the world. Tři roky stará píseň. Is the end of the world. Tři roky stará píseň, ale pořád to platí. Of the world. Tři roky stará píseň, ale pořád to platí. World. Tři roky stará píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte... Tři roky stará píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu rok to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu rok. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu rok. Posloucháte druhou půli našeho pořadu rok. Na přání na vašem oblíbeném roku. Našeho pořadu rok na přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem. Našeho pořadu rok na přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem. Jiru rok na přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dám na přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dám přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát naším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký Sabatony. Psal si tady. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký Sabatony. Psáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký Sabatony. Psal si tady voně Peťánek Ingis, nějaký Sabatony. Psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne. Psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A písně Soldier, napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A písně, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A písně Soldier of Heaven, ani Sabatonu. A písně Soldier of Heaven tonu a písně Soldier of Heaven a bude to sem a písně Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí písně Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem co poslouchají rock rádiu Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem co poslouchají rock rádiu bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem co poslouchají rock rádiu v level poslouchají rock rádiu v level Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem co poslouchají a tobě do rádia. Děkuji Petr. No, tak jasně. Všem a tobě do rádia. Děkuji Petr. No, tak jasně. Všem do rádia. Děkuji Petr. No, tak jasně. Všem i tak jasně. Všem i v level Jiří Žabka Roklatov posíláme. Všem i v level Jiří Žabka Roklatov posíláme Soldier of Heaven. Všem i v level Jiří Žabka Roklatov posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. I v level Jiří Žabka Roklatov posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Level Jiří Žabka Roklatov posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Roklatov posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé. Posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé. Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé. Rock Radio. Od Sabatonu. Užijte si to, přátelé. Rock Radio. Rock Radio. Sabatonu. Užijte si to, přátelé. Rock Radio. Rock Radio. Užijte si to, přátelé. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Přátelé. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou. Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgy.

Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
2: Ale padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
2: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí.
2: Praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekby.
0: Zedník. Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat vaš
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
1: to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více. Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací na rekbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Zažijte emoce za volantem
3: kvality.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow se za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás no, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a při hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuje speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuj nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na P.

0: pětiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
0: V autě rukou. Profivoda.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klim
0: v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní.
0: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete na
1: Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás.
1: Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích.
1: Klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit. Vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte snosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A mějte nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my z jich obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladího centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se.
0: Tím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express. Systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express. Címe, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express CZ. V létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express CZ.
1: Poslouchej.
0: Chladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express CZ. CZ.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky prádelko. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a už je večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. Ekosky prádelko lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. E-kondomy.cz. Lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. E-kondomy.cz. A mnohem víc. To jsme my. E-kondomy.cz. Mnohem víc. To jsme my. E-kondomy.cz.
3: Rock Radio.
2: To jsme my. E-kondomy.cz.
3: Rock Radio.
2: E-kondomy.cz.
3: Rock Radio.
2: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok Radio. Na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Z.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. Do večera.

0: Smaň písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já Smaň pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase. Užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe. A kdyby šla třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe. A kdyby šla písnička o želem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe. A kdyby šla písnička od Lenyho terase. A samozřejmě to bude i pro tebe. A kdyby šla písnička od Lenyho krevice. Samozřejmě to bude i pro tebe. A kdyby šla písnička od Lenyho krevice. Výběr nechám na tobě. I pro tebe. A kdyby šla písnička od Lenyho krevice. Výběr nechám na tobě. A kdyby šla písnička od Lenyho krevice. Výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny. Písnička od Lenyho krevice. Výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny. Od Lenyho krevice. Výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně. Nezapomenu všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně. Nezapomenutelný zážitek. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně. Nezapomenutelný zážitek. Věřím, koncertě v O2 aréně. Nezapomenutelný zážitek. Věřím, i ještě v O2 aréně. Nezapomenutelný zážitek. Věřím, i ještě nezapomenutelný zážitek. Věřím, i ještě tady Gabina děkuje moc. No a my si dáme teda píseň, který Gabina děkuje moc. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou,
1: tak si můžou rovnou z
0: 9.
1: Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně a k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love Through.
2: Rock na přání. Rock Radio.

Tom Cruise. Putany Tom krásným náš. Putany Tom krásným náš lehu. Putany Tom krásným náš lehu Future World od. Putany Tom krásným náš lehu Future World od Halloween. Putany Tom krásným náš lehu Future World od Halloween si dáme zase. Putany Tom krásným náš lehu Future World od Halloween si dáme zase. Krásným náš lehu Future World od Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt. Trochu Future World od Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt. Trochu romantiky, přátelé. To od Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt. Trochu romantiky, přátelé. Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt. Trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Dáme zase nějaký kontrapunkt. Trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba. Nějaký kontrapunkt. Trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady krásný mail Gabina. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady krásný mail Gabina. Potřeba taky občas. Psala mi tady krásný mail Gabina. Ahoj Jirko, občas. Psala mi tady krásný mail Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky? Psala mi tady krásný mail Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky? Krásný mail Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky? Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si... Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku, třeba jako já.

0: taky pro vás posluchače a hlavně pro sestru Milušku domu zahrát taky pro vás posluchače a hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň závislosti. Vás posluchače a hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň závislosti od strýce. Hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň závislosti od strýce Prota. Sestru Milušku domu zahrát píseň závislosti od strýce Prota. Staníš se a domu zahrát píseň závislosti od strýce Prota. Staníš se a zahrát píseň závislosti od strýce Prota. Staníš se a abrakadabra, je to tady. Píseň závislosti od strýce Prota. Staníš se a abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání
0: od strýce Prota. Staníš se a abrakadabra, je to tady.
1: Rok na
0: Prota. Staníš se a abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou
0: Staníš se a abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Pro vás posluchače a hlavně pro sestru Milušku domů zahrá.

0: 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších procent. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. A spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Pohodový čas v přírodě. Albert. Čas v přírodě. Albert.
1: Kosmetika, co má
0: Albert.
1: Kosmetika, co má koule.
0: Albert.
1: Kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, pot i má koule. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek, žádný kec. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek, žádný kecifun. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek, žádný kecifun. Lousy vůně, pot i sporek, žádný kecifun. Věci a vůně, pot i sporek, žádný kecifun. Věci a nagrý i sporek, žádný kecifun. Věci a nagrý beárný kecifun. Věci a nagrý beárný kecifun. Věci a nagrý BR 10 tečka tří věci a nagrý BR 10 tečka CZ BR 10 tečka CZ.
2: Tankování je teď docela rodeo.
1: BR 10 tečka CZ
2: Tankování je teď docela rodeo.
1: CZ
2: Tankování je teď docela rodeo. To centro. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdrování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na ocela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro pol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k cen energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k cen na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době, tak Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropolu. Si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. A získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. V nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Zet nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Ohodském centru. Centropol.
3: Honda přivátru.
4: Centropol.
3: Honda přiváží žhavou letní. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. A získejte plně vybavené.

0: SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
1: Oknem fouká střech.
0: The power of dreams.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám?
0: Of dreams.

0: Velikosti? Záleží. Na velikosti? Záleží. Proto je... Na velikosti? Záleží. Proto je šířka naše... Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu... Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. Je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vašeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto.
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda.
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírej
0: pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte
0: skladem a diskrétně.
1: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. To volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkou do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 60.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61. Dejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Stan přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Stany kou výbavou jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepro jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé slevou až 61%. Stany

0: praví? Zedník. Malý. Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví? Zedník. Malý. Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář. Padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na... Pak nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Praví. Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat.
0: Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
0: rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity. Záruka kvality.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity. Záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
1: Rekbity. Záruka kvality.
0: Na rekbity.cz.
1: Rekbity. Záruka kvality.
0: .cz.
1: Rekbity. Záruka kvality.
2: Chceme ho postavit.
1: Rekbity. Záruka kvality.
2: Chceme ho postavit.
1: Záruka kvality.
2: Chceme ho postavit vlastníma.
1: Kvality.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Vybrat vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Porfix.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte.
3: Dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Porfix.
3: A vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte s...
3: Vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, buď...
3: Domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Profi voda.
2: Rozumem, budujte srdcem.
4: Profi voda.
2: Budujte srdcem.
4: Profi.

rok od rána do večera. V dabu i slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia teč od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia do večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz. V dabu i FM nebo na rádia.cz. FM nebo na rádia.cz. Rok nebo na rádia.cz. Rok rádio. Rádia.cz. Rok rádio. .cz.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

našem pořadu rok na přání, který už tak nějak míří do... V našem pořadu rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále pomaličku, ale jistě. V našem pořadu rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále pomaličku, ale jistě. Tak míří do svého finále pomaličku, ale jistě. Musíme dát taky slovo pomaličku, ale jistě. Musíme dát taky slovo a prostor nějakému tomu, ale jistě. Musíme dát taky slovo a prostor nějakému tomu volajícímu, kterým musíme dát taky slovo a prostor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát taky slovo a prostor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase a prostor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš prostor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, byl tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zase náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi. Náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi. Posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej. A bylo by to Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej. A bylo by to pro neziskovku chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej. A bylo by to pro neziskovku asistence, která hrá píseň k zemi přibitej a bylo by to pro neziskovku asistence píseň k zemi přibitej a bylo by to pro neziskovku asistence, která pomáhá zemi přibitej a bylo by to pro neziskovku asistence, která pomáhá bylo by to pro neziskovku asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám neziskovku asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám jejich pláce, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám jejich plány a která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám jejich plány a jejich sny. Plnit vozíčkářům a vozíčkářkám jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě a vozíčkářkám jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rok jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockery a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi. Samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Rock radio. Rock radio. Tak tady to máte k zemi přibitej. Rock radio. Rock radio. Rock na přání. Rock radio. Rock radio. Rock na přání. Rock radio. Rock na přání. Radio. Rock na přání. Rock na přání.

pořadu Rok na... V našem pořadu Rok na přání, který už... V našem pořadu Rok na přání, který...

jinde než v roku napsání. A je to španělská rádiu jinde než v roku napsání. A je to španělská píseň Tequiero Puta než v roku napsání. A je to španělská píseň Tequiero Puta, kterou najdete napsání. A je to španělská píseň Tequiero Puta, kterou najdete jako bonusovku. A je to španělská píseň Tequiero Puta, kterou najdete jako bonusovku na albu. Španělská píseň Tequiero Puta, kterou najdete jako bonusovku na albu. Píseň Tequiero Puta, kterou najdete jako bonusovku na albu Rosenputa, kterou najdete jako bonusovku na albu Rosenrot. No a s tou se s váma pro dnešek najdete jako bonusovku na albu Rosenrot. No a s tou se s váma pro dnešek na albu Rosenrot. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách Rosenrot. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. S tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. Pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Adios. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit na slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit rokový muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět zítra Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět zítra u roku napřání Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět zítra u roku napřání. Budu se na vás těšit opět zítra u roku napřání po 18. hodině. No, budu se na vás těšit opět zítra u roku napřání po 18. hodině. No a došit opět zítra u roku napřání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Haha, pic! Se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Haha, pic! Chcete. A něco pro to dělejte. Haha, pic! Proto dělejte. Haha, pic! Haha, pic!

Vážené námořnictvo. Vážené námořnictvo, je to opět tady. Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec. Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec. Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního po... Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního... Je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu. Konec našeho dnešního pondělního pořadu. Rok našeho dnešního pondělního pořadu. Rok na přání. Čím se rozloučíme dnešního pondělního pořadu? Rok na přání. Čím se rozloučíme? Dneska se rozloučíme přísilního pořadu. Rok na přání. Čím se rozloučíme? Dneska se rozloučíme. Rozloučíme přísně po německy a pořadu rok na přání. Čím se rozloučíme? Dneska se rozloučíme přísně po německy a rok na přání. Čím se rozloučíme? Dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. Na přání. Čím se rozloučíme? Dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No. Čím se rozloučíme? Dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No. Prozradíme si. Dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No. Prozradíme si, o co. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost a prostor mailistům a nebude to jinak ani s naším závěrem. Psala Tereska Kolesárová, Dobrý den, chtěla bych prosím zahrát pro nejlepšího manžela Tomáka Kolesárová, něco od Rammstein, od jeho ženy. Terky, děkuji moc krát, krásný večer, Tereza. Tak jo, od jeho ženy, Terky, děkuji moc krát, krásný večer, Tereza. Tak jo, já bych... Ženy, Terky, děkuji moc krát, krásný večer, Tereza. Tak jo, já bych tvému manželovi... Moc krát, krásný večer, Tereza. Tak jo, já bych tvému manželovi Tomovi zahrál píseň... Večer, Tereza. Tak jo, já bych tvému manželovi Tomovi zahrál píseň, kterou vlastně... Nejenže neuslyšíte na jiném rádiu, ale neuslyšíte píseň, kterou vlastně... Nejenže neuslyšíte na jiném rádiu, ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu. Vlastně, nejenže neuslyšíte na jiném rádiu, ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde. Nejenže neuslyšíte na jiném rádiu, ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde. Neuslyšíte na jiném rádiu, ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde než v roku na rádiu. Ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde než v roku na přání. A neuslyšíte ani na tomhle rádiu.

0: 就只有男的有，也是见人无救。
1: Kempovat může. Kempovat může. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: trenirkarna.cz.
1: cz.
2: trenirkarna.cz. trenirkarna.cz.
3: Hej.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
2: .cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot? Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes CZ, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
3: na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
3: kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
4: na velikosti.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
4: na velikosti
3: a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
4: na velikosti záleží. Proto je
2: Trenirkarna.cz
4: na velikosti záleží. Proto je
2: Karna.cz
4: na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu
2: CZ
4: na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu velik. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu velik. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. Dvatka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. Dvatka sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a 10 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa
4: pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení je na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valy. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblá. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky, lámaný kámen nebo no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. CZ. Dekorační valouny oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dekorační valouny oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Ulka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. I zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic.

pro krásnější radu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenitoce.cz. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenitoce.cz. Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenitoce.cz. Vám zlepší náladu u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenitoce.cz. Vám zlepší na pro krásnější domov a zahradu Kamenitoce.cz. Vám zlepší náladu. Další domov a zahradu Kamenitoce.cz. Vám zlepší náladu. Zahradu Kamenitoce.cz. Vám zlepší náladu. Kamenitoce.cz. Vám zlepší náladu. Vám zlepší náladu. Náladu.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené. Rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň i cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Tak léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Tak děti, zítra taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.

ty... Luboši, ty ho nebej ho! Luboši, ty ho nebej ho! Nic ti neudělám! Luboši, ty ho nebej ho!

Beifall.

0: nebo radši něco jemnějšího? Snaž jemnějšího. Z našeho nabušeného jídelní. Z našeho nabušeného jídelníčku. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd narokeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu každej všední den. Elektrický oběd na Rock Rádiu každej všední den úderem 11. dopolední. Elektrický oběd na Rock Rádiu každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme oběd na Rock Rádiu každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes Nu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podus. Nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podusíme připečeme a režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a jíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a síme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte, pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 dojednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Moto každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Moto od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marce 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklu.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromci
0: Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě
0: Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo. Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo z Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným cyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců, závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových, také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců. Ze všech mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců, ze všech možných výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců, ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky tuzemských motocyklových jezdců, ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí cyklových jezdců, ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou, ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu. Cross, anebo

Stunt. Potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding.

0: Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, po cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, pojede z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, pojedeme užít hlavní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, pojedeme užít hlavně první, opravdu leď přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, pojedeme užít hlavně první, opravdu všichni si do Brna, pojedeme užít hlavně první, opravdu letní závod si do Brna, pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Chceme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně. První opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten letní závod sezóny MotoGP. Schválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat MotoGP. Schválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu, mě to taky musel.
0: Schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu, mě to taky museli.
0: Si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu, mě to taky museli prásknout.
0: Ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio, Moto
1: slunovrat. V klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio, Moto keci. Rock Radio, Moto keci. Rock Radio Moto keci. Moto keci.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnější? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nářez? Nebo radši něco jemnějšího?

Nohavičky z marcipášový fyží. Nohavičky fyží. Nohavičky z marcipánu z vaniliží. Nohavičky z marcipánu z... Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šápánu s vanilkovou příchutí. Mazaný brušetou, mazaný brušetou, s tymiánu a mazaný.

Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Roko nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.

0: na plít na povrch sederu a sedají na sederu a sedají na plíce a sedají na plíce
1: v dobrým
0: sedají na plíce
1: v dobrým i
0: na plíce
1: v dobrým i zlým jdem dál
0: na plíce.

0: bezkempu.cz. Skús to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: E-kondomy.
0: bezkempu.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás.
0: CZ.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete. Taková. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete. Tak vás. Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete. Tak vás. Kousnu. A zkousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební.
1: Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň.
1: A online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň. Tvoří 14.
1: E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň. Tvoří 14%.
1: CZ. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň. Tvoří 14.
1: Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu.
1: Vaši lásku.
2: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatšího rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vidíš?
2: CZ. Pro bohatší Česko.
3: Vidíš to?
2: Z. Pro bohatší Česko.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Bohatší Česko.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím?
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee.
4: Zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem,
4: slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování. Vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard.
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si
3: flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného
3: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného
3: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri.
3: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenku,
3: který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek.
3: Užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere
4: Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si
4: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vy.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možná...
0: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou...
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic...
0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku
0: nemůžete...
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek.
1: S nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: S trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
1: Výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Chráním ti lepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Chráním zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak
2: na zážitky.
0: CZ. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. CZ. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i... Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Mě vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkostní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkovám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní role nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Více informací na velux.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny
3: se informací na velux.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa
3: na velux.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediné
3: CZ.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenito se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenito světa kupuje na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz je na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz jistě. Kamenito.cz dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kamenito.cz dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosi. Dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady
6: Pet vám zlepší náladu.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. Matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty nepro... Matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
7: Matrace za hubičku.cz.
5: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
7: Matrace za hubičku.
5: Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
7: Matrace za hubičku.cz.
5: Nyní s dopravou zdarma.
7: Matrace za hubičku.cz.
5: Dopravou

0: Honda přiváží.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: Za hubičku. CZ.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: CZ.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Už. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc kítku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV. Rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a už přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of na zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
2: Potisk, trička, byla, CZ. Trička, potisk, trička, byla, CZ.
0: Rock Radio.
2: Trička, byla, CZ.
0: Rock Radio.
2: Byla, CZ.
0: Rock Radio.
2: CZ.

0: deti, zítra je taký deň. Tak, deti, zítra je taký deň. A... Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spí... Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. Spinkat.
1: Luboši, ty on... Luboši... Luboši, ty on nevíj ho, nic ti neudělá. Luboši, ty on nevíj ho, nic ti neudělá. Luboši, ty on nevíj ho, nic ti neudělá. Luboši, ty on nevíj ho, nic ti neudělá. Luboši, ty on nevíj ho, nic ti neudělá. Luboši, ty on nevíj ho, nic ti neudělá.
0: Kempo. Kempovat mu. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. CZ.

Vyznávate jedine Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Máte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 4 novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Obradě. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si na mladý stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od Agents of Rock a budete na svých. A budete na svých. Od ACD budete na svých. Od ACDC po ZZ Top. Od ACDC po ZZ Top. Klasika a legendy. Od ACDC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je na... Od ACDC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je od ACDC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Legends of Rock na rokový rádio CZ. Na rokový rádio CZ. Rádio CZ.

Rock Radio. Rock Radio, to nej. Rock Radio, to nej. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Jo, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Nejlepší z českých zkušeben a garáží. Českých zkušeben a garáží. A garáží.

Rock.

Chcete jim do soutěže? Budou z vás mít radost? Můžete tam vyhrát třeba kup? Budou z vás mít radost? Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu? Vás mít radost? Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu? Radost? Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu? A hromadu Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu? A hromadu dalších volovin. Ano, vyhrát třeba kupon na slevu? A hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu? A hromadu dalších volovin. Ano, kupon na slevu? A hromadu dalších volovin. Ano, a hromadu dalších volovin. Ano, je správně. My si na hromadu dalších volovin. Ano, je správně. My si volovin. Ano, je správně. My si na voloviny nepesprávně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesou. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. Trpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli a proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, soutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rokra. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rokra. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná. CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná. Mě zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Vyznáte se... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? První muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít. Nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát.

DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. Na rádia.cz. Rádia.cz. CZ.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A pozdě s Jirkou Němým.

Rádiu.

svých. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Jste si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Hard and Heavy a budete na svých. Od Ani a budete na svých. Od Antrakte na svých. Od Antraxu povitacit a vš... Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Povitacit a všechno mezi tím. Cit a všechno mezi tím. To je náš stream mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rá. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. Radio CZ.

Pokud nemá... Pokud nemá... Pokud nemá kopák kadenci zbíjet... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? A kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to deci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte mačky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo metak? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo končí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, mor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na

Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. A máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. A chcete, aby to věděli. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rock Rádio? Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište. Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovém. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou. Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka za všichni kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový raz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. Adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám ji pošleme. www.rokovýradio.cz A my vám ji pošleme. www.rokovýradio.cz A my vám ji pošleme. www.rokovýradio.cz A my vám ji pošleme. www.rokovýradio.cz A my vám ji pošleme. www.rokovýradio.cz Rok pošleme. www.rokovýradio.cz Rock Radio. www.rokovýradio.cz Rock Radio. www.rokovýradio.cz Rock Radio. Rock je slušný. www.rokovýradio.cz Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

najdete na našem webu www.rokovi.5fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirádio.cz. Frekvence najdete na našem webu www.rokovirádio.cz. Rock Radio, našem webu www.rokovirádio.cz. Rock Radio, slušnej rock pro www.rokovirádio.cz. Rock Radio, slušnej rock pro www.rokovirádio.cz. Rock Radio, slušnej rock pro východní Radio.cz. Rock Radio, slušnej rock pro východní Čechy. CZ. Rock Radio, slušnej rock pro východní Čechy. Rock Radio, slušnej rock pro východní Čechy. Čechy. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Vstáváme brzo a chodíme Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na Rádia Teď. V DABu i FM nebo na Rádia Teď. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. Nebo na Rádia.cz. Rock Radio nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušný. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 93.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 90. FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95. V Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8, Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frek 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na 103.5 FM. Další frekvence najdete

Kral.

geil. Du bist mir geil. Du bist mir geil.

Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa. White Stripes. Punk, grunge, alternativa. Punk, grunge, alternativa. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternative rock, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternative rock, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternative rock na rockový rádio CZ místě a non-stop. To je stream alternative rock na rockový rádio CZ non-stop. To je stream alternative rock na rockový rádio CZ. To je stream alternative rock na rockový rádio CZ. Stream alternative rock na rockový rádio CZ. Alternative rock na rockový rádio CZ.

Když usnou lesy hlub... Když usnou lesy... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu rosy hluboké a kolem ticho jest... Je tu rokováné a kolem ticho jest... Je tu roková noc a Jirka Němý ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý. Roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový mu a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. S ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rok Rádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio. 10 večer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slobne stojíš na vlase, ty za... Pak slobne stojíš na vlase, ty začíná sníh ptát. Pak slobne stojíš na vlase, ty začíná sníh ptát. Slobne stojíš na vlase, ty začíná sníh ptát. Vlase, ty začíná sníh ptát.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

www.rokovyradio.cz. To je tu práce. Na www.rokovyradio.cz. To je tu práce. Na festiáň. Na poradu. www.rokovyradio.cz. To je tu práce. Na festiáň. Na poradu. CZ. To je tu práce. Na festiáň. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Na festiáň. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Slušnej rokovej. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Slušnej rokovej e-shop na Rokový rádio. Do porodnice. Na posed. Slušnej rokovej e-shop na Rokový rádio. Posed. Slušnej rokovej e-shop na Rokový rádio.cz. Slušnej rokovej e-shop na Rokový rádio.cz. Shop na Rokový rádio.cz. Rokový rádio.cz. .cz. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvá... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Kdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.stane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovyradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovyradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovyradio.cz. E-shop Rokrádia na www.rokovyradio.cz. Na www.rokovyradio.cz. Rokovyradio.cz.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.
1: Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rokradia. Na www.rokovýradio.cz. Další věci najdeš na e-shopu Rokradia. Na www.rokovýradio.cz. Najdeš na e-shopu Rokradia. Na www.rokovýradio.cz. Rokradia. Na www.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a...
1: I'm Láďa. I'm Láďa.

Sjediš jeden, do druhýho nůž vrazí. Poprus jediš jeden, do druhý. Poprus jediš jeden, do druhýho nůž vrazí. Tyš jeden, do druhýho nůž vrazí. Inde zase, do druhýho nůž vrazí. Inde zase večer, do druhýho nůž vrazí. Inde zase večer, konuž vrazí.

0: události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy? Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy? Listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a události roku 89 v Praze. Kdy a opovažte se napomínat tam. 89 v Praze. Kdy a opovažte se napomínat tam. Opovažte se na Praze. Kdy a opovažte se napomínat tam. Opovažte se napovídat. Kdy a opovažte se napomínat tam. Opovažte se napovídat. Kdy a opovažte se napomínat tam. Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napomínat tam. Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala se napomínat tam. Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce? Povídat. Kdy a kde začala celá akce? No. Kdy a kde začala celá akce?
1: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: Kdy a kde začala celá akce?
1: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: Celá akce?
1: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký.
1: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo?
1: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to...
0: Bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to... Bylo to teda... Tom jako teda... Bylo to... Bylo to teda... Tom jako teda... V tom listopadu. Bylo to teda... Tom jako teda... V tom listopadu.
0: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
1: V tom listopadu.
0: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
1: V tom listopadu.
0: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
1: Na podzem.
0: No jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
1: Na podzem.
0: No na podzem, samozřejmě, že jo! To bylo přesně?
1: Na podzem.
0: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No? Bylo přesně?
1: Na podzem.
0: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy?
1: Na podzem.
0: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No? No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No? Samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
1: V listopadu říká.
0: No 17. Bylo to kdy? No?
1: V listopadu říká.
0: No 17. Kdy? No?
1: V listopadu říká.
0: No 17.
1: 17. no. V listopadu říká.
0: No 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: V listopadu říká.
0: No 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: Kde? V listopadu říká.
0: No 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: Kde?
0: Na A.
1: 17. 17. no.
0: A kde?
1: Kde?
0: Na A.
1: 17. no.
0: A kde?
1: Kde?
0: Na A.
1: Na A. no.
0: A kde?
1: Kde?
0: Na A.
1: Na A.
0: A kde?
1: Kde?
0: Na A.
1: Na Al Jašce.
0: A
1: kde?
0: Na Al. Al.
1: Na Al Jašce.
0: A prosím tebe. Al. Al.
1: Na Al Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově. Al. Al.
1: Na Al Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově.
1: Na Al Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově. Praze.
1: Al Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nepojde, nenapojde. A prosím tebe. Na Albertově, Praze, nepane, nenapojde. Na Albertově, Praze, nepane, nenapojdej mi tam, nebo tě vyrazím. Na Albertově, Praze, nepane, nenapojdej mi tam, nebo tě vyrazím. Albertově, Praze, nepane, nenapojdej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Praze, nepane, nenapojdej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Nepane, nenapojdej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
0: Pojdej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec ledna.
0: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace.

0: Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon. Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jir noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Mě usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na rok s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na rok rám. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na rok rádiu. Rock rádiu do pátku od večera do rána. Na rok rádiu. Rock rádio. Nářez pobaví.
1: Popiš nám listopadové

Až jednou zaklepu.

řeknu si pro pána, to já jsem, řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu, řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu, pro pána, to já jsem asi v pánu, to já jsem asi v pánu, až to já jsem asi v pánu, až jednou zatlu, já jsem asi v pánu, až jednou zatluču, v pánu, až jednou zatluču, až jednou zatluču.

Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže. Chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. Až budu jednou spát. A já na to, že kdeže. Až budu jednou spát. Na to, že kdeže. Až budu jednou spát. Na pořád. Kdeže. Až budu jednou spát. Na pořád. Až budu jednou

In the bush.

až budu ani to sáčko na míru, až budu jednou ani to sáčko na míru, až budu jednou spáčko na míru, až budu jednou spát míru, až budu jednou spát.

Rádio. Rok je slušná. Rok rádio.

je slušná muzika.

Rock.

slušného roku, který vás vytáhne z postele daného humoru, a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lího roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty páteč postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty páteční výzva pro pandu jste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz na koncerty páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz Zuzka a její zprávy, koncerty páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz Zuzka a její zprávy i výzva pro pandu, hospodský kvíz Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo pro pandu, hospodský kvíz Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně naše zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. To, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Roko. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Roky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a tou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Vou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. 9 na Rock Rádiu.

0: ruky do vzduchu.
1: No jistě. Vy dva jste se hledali. No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco? No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není... No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco s... Jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco s USA, tak... Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco s USA, tak se to pánům ne... Se hledali, co? Jak není něco s USA, tak se to pánům nelíbí, co? Jak není něco s USA, tak se to pánům nelíbí. Jak není něco s USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rock Radio.
1: USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: A tak se to pánům nelíbí.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Pánům nelíbí.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Líbí.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Americe měli...

0: Rock Rádio. Na Rock Rádio. Na Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom
0: zes. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo.
0: Pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Malo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války.
1: Udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu. Střílili za války do vzduchu. Střílili za války do vzduchu.
3: Hojstě.

Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

was never.

0: Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok Radio Stages. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok Radio Stages se střídají. Jistě, jak si račte přát. Jedině na rok Radio Stages se střídají. Jak si račte přát. Jedině na rok Radio Stages se střídají nejlepší rokový. Jedině na rok Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími. Jedině na rok Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s festivními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať ro. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. V jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu. Lať Rock Radio Stage v dubu. Lať Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio
0: dubu.
1: Rock Radio nářez. Opravdu vás. Rock Radio nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
1: Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat? Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne?
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: Co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda.
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda.
3: Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
3: Drobný.
2: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo, a co chce?
2: Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo, a co chce?
2: Jeden.
3: Jo, a co chce?
2: To já nevím.
3: Jo, a co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká, že...
3: A co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká...
3: A co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo? To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10...

0: 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Kdo ví, co má za lubem? Za lubem.
1: To on, jestli třeba... To on, jestli třeba... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbí... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte?
1: Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte? A že nic neřekne?
1: Mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte? A že nic neřekne?
1: Nelíbíte.
0: Myslíte? A že nic neřekne?
1: Třeba.
0: Myslíte? A že nic neřekne? Myslíte? A že nic neřekne?
1: Třeba je... Třeba se vás...
0: A že nic neřekne?
1: Třeba je...
0: A že nic neřekne?
1: Třeba je... Třeba se vás... Třeba je... Třeba se vás... Třeba je... Třeba se vás... Plachej... Je... Třeba se vás... Plachej...
2: Rokrát...
1: Třeba se vás... Plachej...
2: Rock Radio.
1: Se vás... Plachej...
2: Rock Radio.
1: Kone... Vás... Plachej...
2: Rock Radio.
1: Plachej...
2: Rock Radio.
1: Kone...
2: Rock Radio.
3: Konec legrace.
2: Rock Radio.
3: Konec legrace.
2: Rock Radio.
3: Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.